0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí dnes poprvé Milan Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Pan redaktor Tomáš Kačner mě pozval, protože všechno žádané, desky, pásky i vzpomínky mám a můžu se o ně s vámi podělit. V jistém smyslu jsem totiž svůj život prožil s písničkami a právě ty budou v této hodince, pardon, doufám, že v řadě těchto hodinek hlavní. Bylo jich moc. Ať už jsem se s nimi jen potkal, nebo jsem jim pomohl na svět. Třeba téhle.

jedna z těch, které mám nejradši. Zpívali Iveta Simonová s Milanem Chladilem, hrál orchestr Karla Vlacha. Abych k téhle zahraniční lidové melodii napsal český text, k tomu mě asi tak před 40 lety vyzval tehdejší televizní dramaturg v redakci Zábavy a hudební skladatel Miloslav Ducháč. S nímž jsem se později spřátelil. Směl jsem mu říkat Mílo a jeho jméno tady určitě nepadlo naposled. Ostatně můžeme si jednu z jeho vlastních písniček připomenout hned, k tému napsal slova a mnohem dávněji, brzy po druhé světové válce, Jiří Traxler, muzikant původem z Tábora, který skládal nejen hudbu, ale psal i texty. Uměl to výborně. A tahle, ani ve snu bych se nenadal, byla první, kterou jsem si jako 13letý kluk přehrával na gramofonu, když jsem si ho na rodičích doslova vyžebral.

Musím vám vysvětlit, jak hodlám tyto pořady naplňovat hudbou. Řeknu to jednoduše, co nejpestřeji. Bez ohledu na hudební žánry a bez ohledu na módu, na tu, ať dbají jiní. Mě život přesvědčil, že co kdy bylo dobré, to dobré zůstává. Třeba, že v tom, nebo právě proto, je pořád otištěna na pečeť dnů, ve kterých to vzniklo. Soudnému, zvídavému člověku to něco prozradí také o té době, čili o historii. A zajímat se o to, co bylo a z čeho vyrůstal dnešek, ať už nás to těšilo nebo štvalo, ať jsme souhlasili nebo nesouhlasili, to je vždycky užitečné. Především nám samým, každému zvlášť a každému asi jinak, ale to nevadí. Byl jsem velký a vděčný konzument hudby. Už v kočárku, když jsme velmi často jezdili z Opočna do pohoří číslo 124 k babičce a k dědovi do typicky českého vesnického stavení, kde se žilo a přebývalo ve dne v noci hlavně v kuchyni, převezla mě maminka nebo babička do zadní místnosti, abych měl klid na odpolední spánek. A zpívávali mě, uj ty bože, na mou duši si to pamatuju, zpívávali u kolébavku ze Smetanovy opery Hubička. I když jsem ještě nemohl vědět, kdo ji složil a že do opery. Poslechněme si, jak ji poměrně nedávno naspívali Petra Černocká a její dcera Bára Vaculíková.

Jedním z klíčů v hudebním vzpomínkám, a má to tak myslím každý, jsou zpěváci. Kdysi oblíbení, protože osobití, s jedinečnými hlasy, s určitým jen sobě vlastním způsobem výslovnosti, svébytní typem hlasu, svým zjevem, ženským půvabem nebo naopak mužností. Tak například už zmíněný Rudolf Cortés byl bezesporu mužný a přitom hezký, obr, ale krasavec. A brněcká Jarmila Veselá byla krásná, štíhlá a její hlas provokativně ostrý. Brněnský původ v ní byl jasný, ale jen co by se za nehet vešlo. Uměla se pohybovat na tváři, měla stálý úsměv, moc se mi líbila tím, jak vypadala i jak zpívala. V roce 1962 mě okouzlila písní, kterou převzala z divadla Semafor z jeho představení Šest žen. Už aby tady byl. Složil ji Jaroslav Jakoubek. Ten by si zasloužil širší vzpomínku, tak si ji schovám do budoucna. Slova napsal Jiří Suchý. Od té doby jsem ji neslyšel. A poznámečka. Podezírám se, že se mi tenkrát v duchu toužebně vnímal jaksi v jiném gramatickém rodě. Už aby tady byla.

Avšak nikoli dva, nýbrž tres faciunt collegium, tři dělají společnost. Když jsem v roce 1947 v září nastoupil coby primán do gymnázia v Dobružce, měl jsem mezi předměty i latinu. Klavikula, to je český klíčníkost, klavikule, klavikulam a tak dále. Docela mě bavilo učit se tomu mrtvému, leč důstojnému klasickému jazyku. Jenomže týž muž, po němž se gymnázium v Dobružce jmenovalo profesor doktor Zdeněk Nejedlý, tehdy ministr školství,

nám 8-letá gymnázia už o rok později zrušil, čím padla i latina. Promiňte, tedy všecko souvisí se vším. Latinské rčení mě přivedlo k myšlence, že i písničky zpívané Jarmilou Veselou musí být tři, abych jí vzdal náležitou čest. Tak mi dovolte nabídnout vám český evergreen Václava Pokorného a Jiřího Mládka, ano, Jiřího s Ivanem Mládkem, na kterého někdy také jistě dojde, je to jen schoda men. Říkej mi to, prosím, potichoučku. Paní Veselá ho naspívala s orchestrem Karla Vlacha a je to nahrávka z 10. května roku 1957 z koncertu v tehdejším divadle Estrády a satyry v pražské Vodičkově ulici. Dnes je to divadlo ABC.

Tož to bylo okénko zpěvačky Jarmily Veselé. Její nahrávka téhle písničky mě ponouká, abych zdůraznil radost, že dávný foxtrot, říkej mi to prosím potichoučku, opakuji od Václava Pokorného a Jiřího Mládka, žije dodnes. A proto udělám něco, co se obvykle nedělá, že sem pozvu současný soubor Blue Star Václava Marka a dáme si s ním a se slečnou Zdeňkou Veselkovou repete. V novém provedení, ale v původním aranžmá autora Václava Pokorného. Trochu jsem ho znal, nebo líp. Párkrát jsem se s ním setkal. Byl to ohromně milý pán, ale to si taky schovám na jindy. Teď poslouchejme.

Mimochodem Václav Marek, zakladatel a vedoucí Blue Star, je také východočech, původem z Vilantic, z obce za Jaroměří a za lázněmi Velichovky. Mimochodem, však ho dobře znáte, tady v pořadu Desky, pásky, vzpomínky byl nedávno také, a to několikrát. Je to vnuk všestranného muzikanta Blahoslava Blahovce, šéfa vlastní kapely a hráče celé řady někdejších slavných pražských orchestrů, například Jaroslava Maliny. To jen abych nezanedbával souvislosti, ty jsou důležité. Vidíte, a teď by mě rádi vedli právě k orchestru Jaroslava Maliny, jenže já této návaznosti odolám, jenom mi slíbím zase do budoucna, poněvadž jakýmsi šestým smyslem cítím, že bych měl na chvíli obrátit pozornost k hudbě ještě dávnější, klasické. Často se jí také říká vážná, ale podle mého to je označení, které některé posluchače zbytečně odrazuje. Navíc i v ní, ve vážné, jsou kousky velmi populární, široce známé. Vzpomínám si, že i můj otec, jinak nepříliš muzikální, když měl dobrou náladu, zpívával si Stálo prase na terase, houpalo se na ocase, což je vlastně sprosto národně otextovaná melodie humoresky Antonína Dvořáka. A ta je parádní v jakékoliv podobě. I v orchestrální, připravené pro symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dirigentem Václavem Smetáčkem. Tady je.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Babo, rač, co po Antonínu Dvořákovi? Přece jen je to naše hudební ikona, nemůžu po něm zařadit jen tak nějaký šlágr, i kdyby byl kdo ví jak oblíbený. No tak snad se hodí žánr, kterému u nás říkáme šanson, i když šanson znamená francouzsky prostě píseň. Ale tak se to vyvinulo, že pod tímto označením se ukrývají písničky, které nejsou jen nezávaznými popěvky, jako například někdejší šlágr Já mám 9 kanárů, ti mě nejdou do páru, ale jsou i k zamyšlení. Takže nedá se nic dělat, odvážně sáhnu do vlastního autorského archivu a zkusím to na vás písní, kterou jsme napsali s mým kamarádem, hudebním skladatelem Lubošem Slukou, rodákem z našeho domovského Opočna. Jemu vděčím za to, že mě ve studentských letech uváděl a zasvěcoval do hudebního a vůbec kumštýřského prostředí Prahy. Poslyšte náš posmutnělý protějšek jedné slavné písně Karla Haschlera. Ten zpíval o starých, my o nových zámeckých schodech, tedy my. Ne. My jsme o nich jen napsali pro zpěvačku Markétu Vaňkovou, kterou laskavě doprovodila skupina Jaromíra Klempíře.

teď chtě nechtě podlehnu zákonu kontrastu. Po stezku vesele. Mám moc rád šansonierku Janu Richterovou a považuji si za čest, že jsem s ní mohl dokonce několikrát vystupovat. Ona zpívala svoje chytré písničky, já jsem četl své verše, sonety nebo hajku a slíbili jsme si, že si to někdy zopakujeme. A nevím, roky mi přibývají pořád rychleji, ale teď vám i sobě předepíšu Janin účinný lék. Cituji předem z jejího dílka s názvem Chechtací. Tak říkám si, že na světě je mraků vždycky dost. Než odplujou, tak zasmějte se jen tak pro radost. Že písnička je přiblblá, to vůbec nevadí. Tak třeba úsměv vyloudí a třeba pohladí. S chutí souhlasím, protože ano, určitě, jen to je rozhodující. Zpívá a na kytaru hraje Jana Richterová, na housle hezky přizvukuje Vladimír Iljič Pecháček. A vy se můžete přidat vlastním chechtotem.

sadí a září jako sluníčko a nic mu nevadí. Já říkám, vždyť už přišel mráz a zleje, psali to. On smál se jako pitomej a to neměl na lito. A pak mi na to povídá.

Jeden malej prodavač se na mě usmíval a fakt už nevím, kde to bral, že pořád se jen smál. Vždyť trčíš tady celý den, co ze života máš, a pořád běháš tam a sem a jen se usmíváš. A on mi na to povídá, já

0: Bude to v příštím roce 20 let, co naše divadlo Járy Cimrmana vystoupilo v rámci pořadu 6 z 60. v pražské Lucerně spolu se Semaforem, s Radošínským naivným divadlem, s činoherním klubem, se studiem L plus S a se studiem Y, tedy se soubory a scénami vzniklými v 60. letech plných nadějí. Mě tam potěšilo, kromě jiného, že Milan Lasica za doprovodu akordeonu Miroslava Kořínka z Ypsilonky zaspíval dvě slovenská tanga, nebo chcete-li slovenské tanga, z těsně poválečné doby. To bylo tehdy víc jak půl století po jejich vzniku. Autoři hudby Frank Zemplínsky a Gejza Dusík, autoři textů B. Boča a Otto Kaušic. Zmínil jsem se před chvílí o sentimentalitě, tak promiňte, teď se k ní přihlásím a prosím bez omluvy znovu.
1: Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma pobos.

0: vůbec rozkvitnou zahrady, večná bude zase jar. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zalúbené, s úsmevom sme sa zišli, aj sa rozídeme. Mirek Košík.
1: Tak, slabá hodinka je za námi. Neodolám dalšímu dobrému zvyku, že není nad to obsat kruh a uzavřít ho. Začal jsem vzpomínkou na Miloslava Ducháče, vzpomínkou na něj proto i skončím, vzpomínkou netypickou. Míla byl především swingař, pravá ruka dirigenta Karla Vlacha, ale když jsem ho jednou požádal, aby mi svižně zhudebnil text jiného žánru, napsal jsem ho do televizního pořadu s Laďkou Kozderkovou Čaje a bylinky od naší bábinky, tak vůbec neprotestoval a zhudebnil ho přesně, jak jsem si představoval. Melodie je okamžitě k zapamatování. Dodnes mám pochodovou písničku Zaspíval špaček rád. A že ji o pár let později nahrála také dechová kapela Veselka Ladislava Kubeše s Milanem Černohouzem, to mě těší dvojnásob. Mějte se prima, pokud jsem vám aspoň chvílemi padl do noty, přihlásím se vám v pořadu Desky, pásky, vzpomínky i za týden. Váš Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
2: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
1: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
0: Humoriáda.

0: a můj hrát.
1: Xindle X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze Seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Volkovinách. A vyprávěli.
3: No. Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasného něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Ne? Jako pirátská loď, jako tady.
3: No, vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, to jsem strávila tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali po lese s pirátama.
3: Ne, ale to tak vypadalo, že ta
5: to byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil po břeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, 4 hodiny a se uzalo. A uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já jsem tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, který je, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Napředku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo a teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky, holky, sundejte si to, co máte nahoře, ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo, tak, co bychom jim ukazovali, a tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se napil, ten byl za chvíli totálně ožralý, no prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noemova archa nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
3: ten Bernesí nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
5: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda, my jsme teda odpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
3: Karel bledej, když zešil, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví,
5: nemohli
3: jak manipulovat.
5: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
3: Studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
5: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A Na lodi jela někdy, plula Carmen Majerová?
2: Na lodi?
1: Na moři.
2: Na moři, ano, ano, jo. Ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
1: Ano.
2: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si to jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum starodávné, nádherné,
1: tu pevnost,
2: v podstatě
1: tam
2: arabské.
1: Ano, to je
2: pevnost, ale je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře,
1: jo,
2: i lodě.
1: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
2: Ne. Nepoznala jsem.
1: Asi, že to
2: zas tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
1: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, byste, Carmen, se i potápěla třeba?
2: Ne, potápět. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec. Já jsem milostivá paní lékárníková. Ano?
1: Ta, co hlavou plave. Nad hladině.
2: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa. A
1: nenamočit vlasy ani uši.
2: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila. A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky krůček po krůčku.
1: A zase vylézt. A na loď raději.
2: Ano.
1: Carmen Majerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, když už to bylo taky slovem.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen,
4: její hlas
3: je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale ano. Nikdo.
2: Dobře. Zirchnovka. Dobrá, tak, ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko, tedy. Dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne. Vám přeje posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: A i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
4: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuju.
5: Nemáte zač. A Patriku, vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím, Patriku, a i paní Majerovou.
4: Děkuji.
6: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
7: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
8: bouři,
7: takzvaný severní vítr je krutý, to znamená, že svítí sluníčko a severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
8: Všichni Naďa, brýly.
7: Všichni zvratno. Všichni zvrací dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze: Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
9: Pane, víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky zrazená.

0: A než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvo, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. To velkou, jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně se říkala, jako, že ale ta moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
1: Na turecký no. Židli?
0: No normální židli. No takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě, dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno a v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a říká, ale Naďo, to je přece zbytečný, ty jsi myšlenek prostá.
2: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste? Nebo něco takové?
3: Ne, já.
2: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židli a meditovala?
3: Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
2: ano.
3: Což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
2: Jo.
3: To
2: no
3: ne.
2: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
3: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano, no. Tak to samozřejmě.
2: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
3: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
2: prkno,
3: drhnu podlahu.
2: Žehlička a vy si opakujete roli.
3: No, ano, já se to učím.
2: Takže
3: ano.
2: Meditace
3: nebo,
2: žehličku.
3: Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Mm-hmm. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
2: Vyšinutá.
3: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
2: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
3: Ne, já to nemám ráda. Ne.
2: Ne?
3: Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
2: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo,
3: ne, no
2: nebo
3: tak
2: to Petr neumí?
3: Musíte vlastně znát i ten text toho.
2: Ano. Partnera.
3: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak jako, že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
2: Mm-hmm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom
3: ano,
2: ta poslední slova, ty šlágvorty.
3: Ne, já to nechci.
2: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
3: Ano.
2: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového? Takhle bylo potřeba?
3: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju.
2: Ty
3: svá představení, která mám. Takže...
2: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
3: Ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
2: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si i ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Karmen Majerová, mohli vybrat, a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost, nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 7:05.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza... Já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Staneční, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala? Já, když vidím ten jeho vepřový ksicht...
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Vždyť jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupoval limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani
2: ne.
1: S jedním?
2: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila už o tom mnoho let. Televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu. Já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Ale se tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano. Byla to taková ta komedie. Ano.
1: A byl čas na to zkoušení. Někdy jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo, jak divadelní představení, taková inscenace, a pak se to šlo načisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak
2: ano, zkoušeli jsme, ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás,
2: tak
1: herců.
2: To byly tyhle takové ty typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího, vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No, Ježišmarja.
1: Z takových těch velikánů, jako já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana Rizera Filipa jsem točila u Podskalského taky. Mm-hmm. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda,
2: ano,
1: tyto pořady.
2: Ano, u něho často, u pana režiséra Kachyni. Mm. Ještě, no teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel.
1: Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: No, možná štěstí.
2: Ne. Já myslím, že byl úžasný. Jo. Já to vím od Petra,
1: ano.
2: Že byl úžasný.
1: Petr to
2: a
1: říká.
2: A těm jeho, no, takovým, ano, jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby
2: ale
1: a účesy.
2: On byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat, my to do dneška s Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let.
1: Úžasný.
2: A on tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně, jsem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal. A to bylo hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: všechno. To
1: bylo
2: nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje. A proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v Žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04, nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý
2: zdravím
3: den.
2: Zdravím i vás, Patriku.
1: Dobře, děkuji.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsem pozdravili pana Petra Kostku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Mějte se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňu z Martina, pozdravím paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasím za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já mám vysoký, já vás zdravím, paní, zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko Čelasi, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Milan Neděla a Červánky nových dní pokračují.
7: Janíku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříkal s jejím manželem?
7: Schválně, proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Janíku, takhle. Podívej, Janíku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
7: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
8: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
7: No, i mě. Mě taky.
8: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
7: Janíku, ne, ciferník, to ne. To je on. Janíku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
8: Ale co to plácáš, prosím tě, jdi otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
9: Dobrý den.
8: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
9: No a
10: jaký na to máte názor?
8: Že je to blbost. Jak jste oba starý.
10: Někdo začíná nový život třeba v 50.
8: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
10: Tandem? Jaký tandem?
7: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
10: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
8: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
3: Ne.
1: A na kole jste někdy někam jeli?
3: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
3: Ne, my ne. Jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mm. Nikdy jste takhle jste nepodnikali.
3: Ne, buď mi pěšky já vám rozumím. Na procházku, anebo autem.
1: Jo.
3: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak, šli jste někdy puťák?
3: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod čirákem?
3: Ale ne, no to vůbec. No to vůbec, ne.
1: Vás to úplně rozesmála, ta představa.
3: No,
1: já a Petr pod čirákem, tak teď ne, ale...
3: Ani, to už ani bylo tenkrát, když jsme tak... byli mladí,
1: jo.
3: Ne, jedinkrát jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem a cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč... A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství,
1: jo.
3: Tak jako pod širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
3: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
3: Ano.
1: No.
3: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
3: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
3: A my jedem.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Klopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor mezera A pro Dalimila Klopku, imitátorské dovednosti a nebo Cenka v žaláři s Milanem Lasicou, Juliem Satinským a Kamilou Magálovou. Humor mezera B. Hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karas Bojkovi, zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, ano. Anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
5: Dobré odpoledne, Standa Zedník vás, Patriku. Zdraví paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme, teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
5: Tak to první.
1: Tak to první, Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
5: děkuju,
1: můžu to říct. Imitátorské schopnosti vyhrály, Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
6: Lovecká podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
7: Věda pořalej sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On jehdá jde z Délškovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru Sterny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštoval.
6: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje v okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
8: Když vám takhle nosí mistra automobil po ulici a šíleně prudce mu vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl zpitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. Ten řidič zastaví, sešroubuje v okénko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdá si, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
6: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
9: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Tak jí vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinovej valčík. Tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá, no tamhle sedí v rohu, já pan Kerál, no tamhle v rohu pan Kerál. A to byla ženská, měla 1,50 m v pas. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. A promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka a ta dnešní za námi. Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No, bylo
3: ano,
1: to fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem provázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra, právě teď.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí, který dostal podmíněný trest. Hasiči rozebírají konstrukci hořícího supermarketu v Kladně. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Je úterý 8. září. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství. Krajský soud v Ústí nad Labem mu nedávno uložil podmíněný trest za to, že půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu. Dvakrát zneužil taky jeho 10-letého kamaráda. Podle soudu bylo jednou z polehčujících okolností, že jedno z dětí už bylo narušené. Mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý nechtěl detaily případu komentovat.
2: Nejvyšší státní zastupitelství se tímto případem již zabývá. V současné době zkoumáme, zda není dán prostor pro využití pravomocí nejvyšší státní zástupkyně. V tuto chvíli se nemůžeme vyjádřit ani k otázce, zda lze rozsudek odvolacího soudu považovat za přiměřený.
0: Soudkyně Ústeckého krajského soudu Jana Kurešová Českému rozhlasu řekla, že odvolací senát si za rozsudkem stojí a podmínku považuje za dostatečnou. V Kladně od půlnoci hasí požár supermarketu v ulici Americká. Hasiči na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu a zasahovalo 18 jednotek. Plameny dostali pod kontrolu kolem 2:30 ráno. Teprve pak se mohlo vrátit domů asi 50 lidí z nedaleké ubytovny, kteří se kvůli ohni museli preventivně evakuovat. Na místo už dorazila taky těžká technika. Ta teď konstrukci budovy rozebere. Nikdo se nezranil. Škodu hasiči předběžně odhadli na 120 milionů korun. Podle mluvčího hasiče Tomáše Bakaláře vyšetřování příčin požáru potrvá zřejmě delší dobu. Český Červený kříž bude učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Tak to chce proškolit až 1 milion dobrovolníků. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku, například do Ústí nad Labem nebo Prahy. První zastávkou bude dnes Plzeň. Zájemci si podle zakladatele projektu Marka Bárdyho vyzkouší několik krizových situací.
3: Vydefinovali jsme si ty život ohrožující situace. Jsou to tři základní oblasti. Akutní zástava srdce, masivní krvácení a identifikace cévní mozkové příhody. V součtu je to 35 000 případů v České republice. Na ty jsme postavili scénáře tak, aby jsme dokázali odvrátit ten život ohrožující stav. Sport.
0: České basketbalistky zakončily účinkování na světovém šampionátu v Berlíně porážkou 64-105 s obhajkyněmi titulu Američankami. Hvězdy ze zámořské WNBA tak vyhrály 33. zápas na mistrovství světa v řadě při cestě za 5. zlatem za sebou. Pokračuje česká trenérka Romana Ptáčková.
4: Mohli jsme si prostě zahrát, já myslím, že nakonec kvalitní zápasy, přestože to je vysoký rozdíl, ale v příležitosti jsme si vypracovali poměrně hodně, to, že tam byla obrovská dominance pod košovém prostoru. Je prostě každému zřejmý a jasný a tam jsme těžko mohli zdorovat. Tady v tom, jakým jsme byli složení, tak jsme fakt dělali, co jsme mohli a nějaký nadstandard, museli jsme něco riskovat.
0: Jedna z opor českého týmu Eliška Joklová navíc během šampionátu přišla o angažmá v zámořské WNBA. Minnesota Lynx ji nabídla ostatním klubům po příchodu rozehrávačky Ari McDonaldové. Joklová přitom proti Američankám zapsala 19 bodů a byla nejlepší českou střelkyní. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na silnici 3 za odbočkou na Neveklov pod dvojpruhem u Benešova u Mariánovic. Po nehodě osobní auto skončilo ve svodidlech a na příjezdu do Prahy na Brněnské u Cedule Praha dvě nákladní auta v sobě.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Brýtro.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Při úterý 4,5 minuty po páté, pěkná růžová, dobré ráno, kolegyně.
6: Dobré ráno.
5: Sympatiše Čechy Šemetchen, podívejte se na naše webkamery. Dnes to, ne že by jindy ne, ale dnes obzvlášť růžově sluší. Teda jako, no.
6: Děkuji.
5: Ilona Čáková se svojí písničkou Pink závidí a nevím, jestli na ní dojde řada. No ať máte hezké úterý, jako my.
6: Dobré ráno.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Na Kladně hoří obchodní dům Lidl, škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Hasiči dostali oheň pod kontrolou, pokračuje dohašování a na místo míří těžká technika kvůli rozebírání konstrukcí a taky tam míří i naši zpravodajové. Uslyšíte víc v našem ranním vysílání. 5.11.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 8. září. Svátek má Mariana a tady je Petr Jungmann. Římskokatolická církev dneska slaví svátek narození Panny Marie. První písemná zmínka o jednom z nejkrásnějších středočeských měst, Kolíně, se objevila před 765 lety v roce 1261. Harvardova univerzita byla ve městě Cambridge ve státě Massachusetts založena v roce 1636. To je 390 let. Dnes je Harvardova univerzita nejstarší a nejprestižnější vysokou školou ve Spojených státech. Před 85 lety v roce 1941 německá vojska obklíčila Leningrad a začalo 900 dnů trvající peklo blokády města, při které zemřelo přes 1 milion jeho obyvatel, většina z nich hlady. Dnes kultovní seriál Star Trek začala americká televizní stanice NBC vysílat 9. září roku 1966, tedy před 60 lety. These are the voyages of the Starship Enterprise. Seriál ovlivnil miliony lidí. Před 4 lety zemřela britská královna Alžběta II. Bylo jí 690.
3: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
2: Britským králem se stal princ Charles ve svých 73. Později byl korunován jako Karel III. Three cheers for His Majesty the King. Hip hip. Nejslavnější a nejhranější český skladatel Antonín Dvořák se narodil v roce 1841 ve středočeské Nelahozevsi. Bilbo Pytlík z Hobita nebo věrný doktor Watson ze Sherlocka má 55. narozeniny. Britský herec Martin Freeman. A já přeju hezký den.
0: No a Pink, když už jsme dneska růžový tady s Lenkou Vokatou, naší redaktorkou zpravodajství, tak si dáme Pink. Když slaví, tak slaví.

0: Pink slaví 47.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teď po ránu by mělo být ve středočeském kraji jasno až polojasno. Během dne bude pokračovat slunečné počasí bez srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32. Tfuj, to bude zase horko.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: pojďme si vysvětlit, kdo je to zemědělec, co dělá a které stroje používá.
1: Je to takový traktor a jezdí po poli
2: a seká trávu.
3: Zbírá to omily.
2: Může čistit to zem.
4: Dílá podlahu, pěst.

Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Maxima až 2.30, takové bude úterý.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky a kontaminují okolí. Po jednání vlády to včera řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Nebezpečné látky podle něj pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle ministra unikají do přírody poslední 3 roky. Kromě ministerstva životního prostředí se únikem látek zabývají i rezorty vnitra a obrany. Dnes chtějí představit bližší plán, jak situaci dál řešit. Krajský soud v Praze vyloučil z komunálních voleb subjekt Home Hostivice město. Listinu podali kandidáti za českou suverenitu sociální demokracie. Podle rozsudku ale zneužili jméno zavedeného sdružení Home, které ve městě na západě od hlavního města působí od roku 2018. Zástupci zrušené kandidátní listiny Home Hostivice město se k rozhodnutí nechtěli vyjádřit. Příměstské vlaky v Praze a středních Čechách budou na elektrifikovaných tratích po roce 2029 provozovat České dráhy. Smlouvu na 30 let za 165 miliard korun včera schválili středočeští zastupitelé a taky pražští radní. Dopravce musí zajistit nové velkokapacitní soupravy pro 380 sedících cestujících, které nahradí patrové City Elefanty. Regionem okolo řeky Sázavy provází turisty nový tištěný průvodce. K dostání je v informačních centrech a taky v turistických cílech. Jeho součástí je mimo jiné mapa s místy, která stojí za návštěvu. A dnešní počasí bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Stále je v řešení nehoda na silnici 3 před Benešovem. Kdo jedete do Benešova od Tábora, tak před nájezdem na první turbokřižovatku, auto ve svodidlech a dálnice D1 porouchané odstavené auto směr Brno před sjezdem na Popovice na 13. kilometru.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jedeme dál s paní Růžovou.
1: V pražských Satalicích vznikl vzpomínkový park. Jde o první hřbitov této městské části a celorepublikově je jedinečný. Čím to řekneme už za pár minut v reportáži.
0: Nejdřív odpějí Vladimír Mišík, jednohlubky nebo balet, Hej pane diskžokej. A Iveta bude.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 5.39 a s vámi Český rozhlas Střední Čechy. Tak vznikl u nás první hřbitov s čistě přírodním způsobem pohřbívání lidských odstatků. Je v pražských Satelicích v takzvaném vzpomínkovém parku, kde lidé můžou ukládat popel zesnulých v biologicky rozložitelných urnách a dalšími přírodními způsoby.
1: Se sousedama jsme v podstatě kamarádi, stýkáme se strašně rádi a tak se těšíme, že tam budeme dělat takový mejdany ještě jako potom.
2: Jitka Haugvicová si v Satelickém vzpomínkovém parku zarezervovala konkrétní pohřební místo pro svoji rodinu.
1: Hrobové místo v tom trvánkovém záhonu, bude tam fakt jeden nějaký kámen, tím to bude označený to místo, ale jinak tam nebude nic.
2: Místo posledního odpočinku si chtěla vybrat sama.
1: Manželově je o 10 víc, má roztroušenou sklerózu, máme syna s postižením, kde nevíme, rozhodně se nedožije asi nějakého vysokého věku, takže už jako přemýšlíme dopředu.
2: Teď se půjdu do vzpomínkového parku podívat. Provede mě správce Adam Vokáč.
3: Jsme tady na obřadním místě, je to takový kamenný kruh, který byl právě vytvořen jako takový prostor pro setkávání a pro uctění památky zesnulých.
2: Procházíme dál třeba kolem ovocných stromů nebo květinových záhonů, které mají sloužit jako jednotlivá pohřební místa. Těla v klasických rakvích se tady ale pohřbívat nebudou.
3: Na tomhle pohřebiště se ukládá jenom popel, buď to v urnách nebo formou vsypu do těch hrobových míst.
2: Tím je Satelický vzpomínkový park v Česku unikátní. Je to zatím jediné pohřebiště s pouze přírodní formou ukládání ostatků.
3: Mám tady nějaké ty rozložitelné urny vystavené, tak aby lidi věděli, co jsou ty možnosti. Máme tady přímo z papíru, anebo tady jedna z mycelia. To je houbová tkáň.
2: Dodává Vokáč. V Satelicích podle stavební techničky městské části Pavly Pečové dosud žádný hřbitov nebyl.
4: Tady byla poptávka, protože je starý hřbitov ve Vinoři a ve Kbelích, ale všechny ty hřbitovy už mají plný kapacity, takže lidi měli zájem o to, aby to tady vzniklo.
2: Nový vzpomínkový park stál 28 milionů korun. Z Prahy Satelic Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

0: Vychází to na chlup přesně 6:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ráno by měla být obloha jasná až polojasná, přes den se na počasí mnoho nezmění, zůstane slunečno, beze srážek a teploty 29 až 32, tedy na první zářijové tropické hodnoty. Foukat bude slabý, místy mírný vítr od jihozápadu až jeho a rozptylové podmínky nic moc.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Dneska si povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Václav Drážek v 6:10 v našem vysílání.

0: Středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Co zůstane, když krása pomalu mizí? Právě pomíjivost života, lidského těla i květin zkoumá ve svých obrazech současný malíř Martin Mrkva. Jeho výstava Nesmrtelným v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou pracuje s temnými tóny, stíny i motivy chřadnutí a zániku. Obrazy navíc jakoby vystupovaly ze svých rámů a zasahovaly do samotného prostoru galerie. Výstava připomíná taky místní památník obětem válek a klade otázku, co po člověku zůstává. Obrazy si prohlédněte nejpozději do 3. října. Návrat domů nemusí být vždycky návratem do známého a bezpečného prostředí. Své o tom zjistí mladý Američan, který se po 8 letech vrací za rodinou a místo klidného přivítání ho čeká dům na spadnutí, podivné rodinné tajnosti a babička, která možná vůbec není po smrti. Černý humor, bizarní situace i dojetí nabízí inscenace Modrý z nebe v divadle Antonína Dvořáka v Příbrami. Na velké scéně ji uvedou od 19. hodin. Zedník, kuchař, policista nebo třeba lékař. Malé figurky igráčků provázely dětství několika generací. Jejich historii i podobu od prvních figurek ze 70. let až po současnost představuje výstava Fenomén igráček ve Vlastivědném muzeu ve Slaném. K vidění tu jsou původní postavičky i krabičky, nechybí herna pro děti a taky dva igráčci vytvoření speciálně pro město Slaný. Výstava potrvá do 20. září. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Hasiči rozebírají konstrukci hořícího supermarketu v Kladně. Dlouholetí dárci krve budou mít ve středočeském kraji zvýhodněné roční jízdné. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Je úterý 8. září. Dobré ráno, vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Hasiči v Kladně hasí od půlnoci požár supermarketu v ulici Americká. Na místě vyhlásili 3. stupeň poplachu a zasahovalo tam 18 jednotek. Plameny dostali pod kontrolu kolem 2:30 ráno. Teprve pak se mohlo vrátit domů asi 50 preventivně evakuovaných lidí z nedaleké ubytovny. Nikdo se nezranil. Škodu hasiči předběžně odhadli na 120 milionů korun. Podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře se některé jednotky už vrátily na své základny, ale pokračuje dohašování.
3: Krátce před 16:00 na místo dorazila těžká technika ze záchranného útvaru, která bude rozebírat konstrukce haly a my budeme dohašovat skrytá ohniska.
2: Středočeští zastupitelé schválili zvýhodněné jízdné pro bezpříspěvkové celoživotní dárce krve. Za cestování ve vnějších tarifních pásmech pražské integrované dopravy zaplatí ročně 365 korun. Nárok na něj budou mít lidé, kteří darovali krev nebo její složky nejméně 80krát. Pokračuje krajský zastupitel Jindřich Havelka z Hnutí Stačilo.
4: V rámci republiky bychom potřebovali ročně nějakých 33 000 dárců, nicméně ten trend je snižující se, máme nějakých 27 000. Nicméně, jak říkám, je to určitá symbolická odměna poděkování celoživotním dárcům krve.
2: V Česku začaly růst houby. Lékaři upozorňují, aby lidé sbírali jen ty, které dobře znají. Nedoporučují taky spoléhat se na mobilní aplikace, které s určením druhu pomáhají. Nejzávažnější stavy vydají po otravě muchomůrkou zelenou, která patří k našim nejjedovatějším houbám. Zaměnit se dá za žampion nebo bedlu.
5: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
6: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomůrku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měli mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
7: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace. Potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
6: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Český rozhlas. Sport.
2: Dnes začne nový ročník fotbalové ligy mistrů. Trofej obhajuje Paris Saint-Germain. Ve čtvrtek vstoupí do soutěže taky pražská Slavia, která doma přivítá francouzský Lens. V ligové fázi ji čekají mimo jiné taky Arsenal, Bayern Mnichov, Porto nebo Aston Villa. V zahraničních klubech jsou na soupiskách i další 3 Češi. Krištof Daněk, Matěj Kovář a Vítězslav Jaroš.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 29 až 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
8: Silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic zpomalíte na výjezdu z Benešova. Za posledním kruhovým objezdem narazilo auto do svodidel. Na místě jsou policisté, brzdí se a vybočuje. Na Praze západ v Kamenném přívozu začala druhá etapa opravy mostu přes Sázavu. Most je uzavřen, stejně tak přilehlé silnice. Objížďka vede buď přes Lešany nebo přes Štěchovice. A ještě míříme do Sedlčan.
9: Dobré ráno. Jedno upozornění pro řidiče na silnici číslo 18 ze Sedlčan na Votice. Je kousíček za Sedlčanami, pražená zvěř. Jsou tam dva divočáci a stojí tam auto na blikačkách.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
8: A probouzíte se do úterního rána 8. září tropického dne. Máme skoro 5 minut po 6. Za chvíli pro vás budeme mít druhou část řidičské abecedy, kterou vám přinášíme po celé září. Kde se nejčastěji u řidičů chybuje? No, řekneme si za chvíli s Václavem Drážkem. Dneska si povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. No, to je velká neznámá. No, zkuste si vzpomenout. Prakticky a z autoškoly.
0: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Řidiči, řidičky, dejte si rádio víc na hlas v 6.12. Dneska si povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. No tak slovo má náš mistr přes dopravu Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost zprava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: 6, 13 a půl.

0: 6.16, pěkný den.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teploměry dneska ukážou až tropických 32. Po ránu by mělo být jasno až polojasno a podobné počasí vydrží i během dne. Pršet nebude a vítr, co nestojí ani za řeč.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A Kateřina Jelenová hlídá Prahu a nejbližší okolí. Vítej.
2: Pěkné ráno. Pražské ulice jsou po ránu plynule průjezdné. Krátce po šesté vás nikde nečekají výraznější komplikace. A totéž se týká i všech hlavních příjezdů i výjezdů z města. Jen pár minut ztratíte jako tradičně ve Kbelské z Letňan do Hloubětína, a to v krátkém úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Zlehka se plní i příjezd po Českobrodské do Běchovice směrem z Újezdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Pozvání do studia tentokrát přijala hlasatelská legenda Saskia Burešová. Řeč bude nejenom o televizním kalendáriu, ale třeba také o vysílání pro vojáky anebo moderování televariete.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

Snažíme se vás připravit na všechno, tak milí místní i přespolní, je dobré vědět, že tramvaje v oblasti náměstí Bratří Synků pojedou od soboty 12. do pátku 18. září, jinak musí se to opravit. Omezení se dotkne linek 2, 11, 8, 19 a 24. 11, 18, 19, 24 budou v oblasti náměstí Bratří Synků jezdit přes zastávku v ulici Na Zámecké. Dvojka pojede jen v uvedeném směru od Alberta přes Výtoň. Další informace taky na pit.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Vláda zatím neplánuje regulovat ceny pohonných hmot, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Marže českých prodejců paliv se podle něj drží nízko. Za zdražování můžou podle premiéra nedostatečné kapacity rafinérií a jejich rostoucí marže. Babiš chce situaci řešit na evropské úrovni. V posledních dnech totiž ceny pohonných hmot opět rostou. Litr benzínu řidiči natankují v průměru za 43 korun a 62 haléřů. Nafta vyjde průměrně na 47 korun za litr. Hasiči v Kladně hasí od půlnoci požár supermarketu v ulici Americká. Na místě zasahovalo 18 jednotek. Plameny dostali pod kontrolu v 14:30 ráno. Kolem 6. hodiny snížili hasiči stupeň poplachu ze 3. na 2. Některé jednotky se už vrátily na své základny, pokračuje ale dohašování. O budoucnosti historické Žilkovy vily budou večer debatovat s vedením města mělničtí obyvatelé. Veřejné setkání začne v 18 hodin v hudebním sále městského kulturního domu. Město vilu odkoupilo od soukromého majitele za 15 milionů korun a teď řeší její budoucí využití. Technici v Praze 1 začali opravovat novokotickou Kranerovu kašnu na Smetanově nábřeží. Práce za bezmála 17 milionů korun potrvají rok a půl. Restaurátoři se zaměří na odbornou obnovu kamenných prvků a sochařské výzdoby a kompletně opraví vodní technologie. Pomník císaře Františka I. by tak měl po letech začít fungovat znovu jako vodní prvek. A dnešní počasí bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Opatrně na svých ranních středopražských cestách, konkrétně třeba na dálnici D4, 16,5 km směr Praha.
3: A je tam auto teďka na blikačkách v odstavným pruhu. A byla to nějaká zrážka se zvířetem a poměrně hodně poničený předek. Takže objíždí se to levým pruhem, pravém jsou tam právě zbytky toho zvířete plus nějaký rozházený součástky.
2: Děkujeme.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A jedeme dál.
1: V základní škole Žižkov v Kutné Hoře mají díky kompletní rekonstrukci jídelny a kuchyně víc místa a moderní vybavení. Jak se jim i žákům nové prostředí líbí, řekneme už za chvíli.
2: No tak doufám, že nevaří tak, jako se vařívávalo na základních školách v 80. letech. Víc místnosti, kam odložit čočku. Tak popojedeme. Tady je Helena Vondráčková, anebo taky Robert Křesťan.
0: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: vzít.
1: Žáci základní školy Šiškov v Kutné Hoře obědvají v kompletně opravené jídelně. Ta je teď prostornější, v budově jsou taky nové toalety a šatny. Kuchařky tam denně uvaří přes 600 obědů a nově jim pomáhají i moderní spotřebiče. A jak se nová jídelna líbí těm, kteří ji budou používat, hostům, žákům?
2: Líbí se mi, jak to je jako prostornější. S porovnáním tým minulý, tak se mi líbí, jak tady je šatna a že jsou hned u vstupu do jídelny umyvadla.
3: Říká sedmačka Aneta, která přišla na oběd s kamarádkami. Prostor jídelny je světlejší a barevnější. Změny vnímá i v samotných obědech.
2: Jídlo mi chutná moc. Přijde mi, že se to jako zlepšilo.
3: Výraznou změnou je podle její spolužečky Marie nový zeleninový bar, kde si můžou žáci sami vybírat z různých druhů zeleniny a ovoce.
4: Já si myslím, že teď si nabere každý, kdo co chce a prostě, že nejsou takový zbytky. Myslím si, že to využívají fakt všichni.
3: A dodává, že si můžou vybrat i hlavní jídlo.
4: Líbí se mi, že je vždycky na výběr ze dvou jídel, že si skoro každý vždycky vybere.
3: Změnily se tu nejen šatny a prostor jídelny. Vydávání obědů je teď podle hlavní kuchařky Evy Moravcové příjemnější pro žáky i pracovníky.
5: Dříve to bylo uzavřené, dneska je to celý otevřený. Vidíme, jak na děti vidějí na nás.
3: V kuchyni a zázemí pro zaměstnance je teď více místa.
5: Nejzásadnější je pro nás ten prostor. Chodbičky byly malé, kde jsme se museli jedna druhou dávat přednost.
3: Práci jim podle ní usnadní také nové spotřebiče.
5: Míchací pánev, míchací kotel, třeba na kaši bramborovou. Museli se brambory vyndavat, dávat do kotle, míchat, zase přenášet. Teď vám to všechno umíchá sám.
3: Kuchařky si chválí také celostropní odtah páry. Stavební úpravy tu podle vedoucí oddělení školství zdejší radnice Lucie Francové začaly v loni v červenci.
6: Práce naštěstí trvaly dle plánu jeden školní rok.
3: Za veškeré zařízení a rekonstrukci zaplatilo město 55 milionů korun.
6: Zbyly jen obvodové zdi při rekonstrukci, protože se samozřejmě narazilo na spoustu dalších problémů.
3: Teď je vše hotové a vedení jídelny by v nejbližší době chtělo pořídit ještě vyšší židle a stoly pro učitele. Z Kutné Hory Alena Junová, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Dobrá zpráva dorazila od zastupitelů Středočeského kraje. Schválili dotaci 1,5 milionu pro lůžkovou část hospice Dobrého pastýře v Čerčanech. Kraj už dříve rozdělil skoro 7,5 milionu korun mezi dalších 15 poskytovatelů terénní péče na paliativní a ošetřovatelské služby, tak půjde dohromady skoro 9 milionů korun. A peníze mají pomoct s péčí v domácím prostředí, nákupem zdravotnických pomůcek nebo vozidel. Další informace nejen ze středních Čech, i na iRozhlas.cz.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: 6:43 po ránu by mělo být v kraji jasno, polojasno a vlastně to by mělo vydržet po celý den. Tropických 32 se čeká, nečeká se tedy H2O.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Hezké ráno. Na D4 směrem s Příbrami do Prahy čekejte zdržení za Mníškem. Těsně před sjezdem na Řitku na kilometru 14,5 opravují silničáři vozovku. Uzavřeli pravý průh a kolona se sune z 16,5 kilometru. A hned na jejím začátku teď navíc osobní auto srazilo lesní zvěř. Ta leží v pravém pruhu, osobní auto o kousek dál v odstavném. Přímo v metropoli už se tvoří kolony například v Liberecké do centra, a to mezi Veselskou a Bulovkou, také ve Kbelské z Letňan dolů do Hloubětí na mezi Novopatskou a Poděbradskou, také na výjezdu z Nuselského mostu směra Legerova, plno i na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce v tradičním úseku mezi dálnicí D11 a Europarkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Je přesně 6:45.

0: Kenny Rogers, Dolly Parton a naše rozhlasová Dolly. Ano, není blondětá, ale je to ženská. Alex, koho bude odpoledne mít ve svém vysílání?
1: Do Alex a host zavítá kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras. Jak vzpomíná na své začátky v legendárním orchestru a nad kterou vzpomínkou na Karla Vlacha se usmívá ještě dnes? Co ho přimělo založit menší těleso Septet plus Dalibora Kaprase? A jak často bere trubku do rukou nyní? Poslouchejte nás po 13. hodině.
0: Kdybyste to nestihli, nevadí, všechno má své řešení, třeba reprízu v 8 večer, anebo zpětný poslech z našich stránek, to taky jde.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Řidiči musí od zítra počítat s dalším omezením u letiště Václava Havla v Praze. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Je úterý 8. září. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržený ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
3: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
4: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
3: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
5: Paní ministryně financí Šilerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžně nadál.
3: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Silničáři od zítra uzavřou sjezd z dálnice D7 na letiště Václava Havla od Kladna. Řidiči tak budou muset pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Lidé by podle pražské policejní mluvčí Evy Kropáčové měli vjet na letiště s předstihem.
6: Předpokládáme, že se v místě mohou tvořit dlouhé kolony a další dopravní komplikace. Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy. Předpokládáme, že se dojezd na letiště ještě více zpomalí, než tomu bylo při první etapě.
2: Řidiči budou moci využít taky příjezdovou silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny. Obyvatelé Neratovic budou moci v zimě bruslit na mobilním kluzišti. Radnice si ho pronajme od soukromé společnosti. Podle mluvčí města Barbory Walterové bude mít rozměry 18 x 33 metrů a bude stát od listopadu do března u zimního stadionu.
7: Smluvní cena činí 1 400 000 korun za celou sezónu. V této částce jsou zahrnuty kompletní služby spojené s provozem kluziště, například dodání ledové plochy a technologie, rolby a úpravy ledu, kabin, půjčovny bruslí, osvětlení či dalšího potřebného vybavení. Sport.
2: České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně porážkou s obhájkyněmi titulu ze Spojených států 64-105. Na turnaji prohráli všechny tři zápasy základní skupiny a obsadili konečné 15. místo.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno a beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
8: To jsme říkali, tohle taky. No, před šmejkalkou budete stát i dneska, trojka, před dálnicí D1 taky. Takže to nic nového, ale co je nového, třeba Kutná Hora hlásí, že ode dneška do 11. září je zavřená Kolínská ulice, opravuje se tam povrch vozovky, objíždí se podle místního značení, v Mnichově Hradišti až do 20. listopadu uzavřena Jiráskova ulice, pracuje se tam na výměně kanalizace a vodovodu, objížďka vede přes ulici Obránců Míru a Trutnovskou a v Libici nad Cidlinou je do čtvrtečního rána zavřený železniční přejezd v Husově ulici.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
8: Od září se strojvedoucí školí podle nových pravidel. Drážní úřad sjednotil výcvik pro všechna školící střediska. No a cílem je hlavně předejít nebezpečným situacím, jako je třeba srážka vlaků. Co se tedy mění, řekne ta nejvíc informovaná Soňa Jindrová se mnou za pár minut.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Maclounem.

0: 7:11 a půl. Už to jede. To je už 47, jihočeská úzkokolejka. No, u stroj vedoucích taky zůstaneme.
1: Region Express.
0: Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad tak reaguje na čelní srážku rychlíku s osobním vlakem, při které se loni v listopadu u Zlivy na Českobudějovicku zranilo 47 lidí. Strojvedoucí rychlíku tehdy chybně projel návjezd stůj. Nová metodika drážního úřadu má pomoci zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. A nejvíc informovaná na tohle téma je Soňa Jindrová a tu vítám ve studiu. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. Právě nesprávné projetí návěsti stůj je jednou z nejčastějších chyb strojvedoucích. Letos do konce srpna zaznamenala drážní inspekce 130 takových případů. Loni strojvedoucí ve stejném období chybovali ve 122 případech. Drážní úřad kvůli tomu zkontroloval všechna školící střediska a rozhodl se sjednotit pravidla.
0: Jak se budoucí strojvedoucí školili doposud a co se vlastně změnilo od září?
2: Ten postup zůstává stejný, tedy strojvedoucí nejdřív absolvuje základní teoretické školení, které zakončí zkouškou na drážním úřadu. Pak ho školí dopravce, pro kterého bude jezdit. Školící středisko dopravce mu poskytuje informace o vlacích, které bude ovládat, a taky o tratích, po kterých s nimi bude jezdit. Součástí je i praktická výuka. Hlavní změny se týkají právě školicích středisek, říká ředitel technické sekce drážního úřadu Radek Šafránek.
3: Tam jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován.
2: Zjednodušeně řečeno, k dosavadním obecně definovaným tématům přibyla i detailnější podtémata. Ve výcviku se taky ve větší míře budou využívat třeba trenažéry, na kterých si strojvedoucí procvičují krizové scénáře. Nově navíc musí mít školící střediska akreditaci i pro školení dalších drážních zaměstnanců, kteří mají vliv na bezpečnost provozu. Tu doteď musela mít jen pro školení strojvedoucích.
0: Mně jako obyčejnému člověku tyhle informace stačí pro vysvětlení ovšem, co si o těch jednotných pravidlech myslí sami strojvůdci.
2: Drážní úřad při vytváření metodiky vycházel mimo jiné právě i ze zpětné vazby od strojvedoucích. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
4: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený, takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
2: No, v budoucnu je podle něj ještě potřeba zjednodušit složitě psané předpisy Správy železnic.
0: Soňa Jindrová, děkujeme. Hezký den.
2: Rádo se stalo, hezký den.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: A schválně postřeh. Soni, kolik je hodin?
2: 7:15, 16:00.

0: 7:18 za chvíli Magdaléna, kapela Jelen a pak přidáme taky vysvětlení od těch nejmenších dětí, kdože to je ten zemědělec a co dělá a jaké stroje používá ke své práci a jestli ho taky mohou vidět, tak si na to počkejte.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ano, vidím to tady černé na bílém. Dnes by mělo být tropických 32. Ale pěkně po pořádku, teď po ránu by mělo být v kraji jasno, polojasno, během dne to bude pokračovat, dost sluníčka, beze srážek a fakt teploty 29 až 32. Pršet nebude. Ne, nic.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na silnice také s Katkou Jelenovou, která nám zahlásí, kde se co aktuálně děje. Se ještě podívám i do středních Čech, ať máme jasno i zde. Kdyby bylo něco zásadního, ne, nevidím. Fakt, že ne. Ještě jednou radši připomínám, aktuálně na silnicích problém. Tak, tady to mám. V Libici nad Cidlinou neprojedete přes zavřený železniční přejezd v Husově ulici, tam...
2: Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy směrem z Boleslavy opatrněji, kousek za Brandýsem zhruba na 9. kilometru se dojíždí do kolony. Těsně za sjezdem na Radunice je nehoda a průjezdný pouze jeden pruh, týká se to 3. kilometru a zdržíte se 20 minut. Pokud pokračujete dál směr jižní spojka, připravte se na dlouhé až půlhodinové po pojíždění z úrovně Černého mostu. Plná je jak východní část okruhu, tak i navazující Štěrboholská spojka až za Europark. Na trase z Letňan do Hloubětína trvá silný provoz nejprve ve Kbelské mezi Novopatskou a Poděbradskou. Poté naberete zdržení i v Průmyslové mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. Před Blankou v Troji čekejte zpoždění v Liberecké od nájezdu z Veselské i v Povltavské z Čuprovy. Před Mrázovkou směrem na Smíchov se sune fronta v Dobříšské od Zlíchovského tunelu. Předtím se tvoří i kratší fronta už na Jižní spojce od sjezdu na Modřany.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
0: Čas

0: pojďme si vysvětlit, kdo je to zemědělec, co dělá a které stroje používá.
1: Je to takový traktor a jezdí po poli
2: a seká trávu.
3: Zbývá to omylný.
2: Může čistit to zem.
4: Dílá podlahu,
5: pěst

0: týdne přináší do Česka velmi teplé počasí. Dneska mohou nejvyšší teploty vystoupat možná až k 33. Od středy se začne ochlazovat a přes republiku bude postupovat studená fronta. Přenese velkou oblačnost, déšť a místy i zabouří. Ve čtvrtek a v pátek se maxima dostanou už jen k 21. A o víkendu se má znovu mírně oteplit. Ale já si to budu všechno ověřovat s meteorology z Kavčí hor z České televize ve 7:45, tak nikam neodcházejte. Všechno vám řekneme velmi podrobně. Zprávy v půl jsou připravené. Mám tady Lenku Vokatou, dneska růžovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A ještě jednou, abych ti zapnul správný mikrofon.
1: Dobré ráno.
0: Ten špatně zapnutý mikrofon, to je Pavel Lochař, také dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ty ještě chviličku vydrž.
3: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Amálku a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti. Obžaloba viní Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého, že při jedné z největších privatizací 90. let podvedli stát o více než 2 miliardy korun. Za to je před 3 roky soud poslal do vězení. Oba muži vinu odmítají. Oprava ochozu chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně má skončit do konce října nebo začátkem listopadu. Od jara příštího roku by se ochoz měl stát součástí prohlídkového okruhu, který zahrne kostel i kostnici. Současná etapa obnovy vyjde zhruba na 20 milionů korun. Z toho 12 milionů tvoří evropská dotace. Český Červený kříž bude učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Takto chce proškolit až 1 milion dobrovolníků. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku, například do Ústí nad Labem nebo Prahy. První zastávkou bude dnes Plzeň. Zájemci si vyzkouší několik krizových situací. Regionem okolo řeky Sázavy provází turisty nový tištěný průvodce. K dostání je v informačních centrech a taky v turistických cílech. Jeho součástí je mimo jiné mapa s místy, která stojí za návštěvu. A dnešní počasí bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: A nejdřív dobrá zpráva z dálnice D4. Jak je omezení u Řitky? 16,5 km směr Praha. Byla tam nehoda, už je pryč. Zlikvidováno, zprůjezněno, snad už se jede plynule. Kde jsou ale problémy? To je třeba D10. Kdo jedete do Prahy za sjezdem na Brandýs, zpomalíte na 7. kilometru a na kilometru 3 řeší nehodu. Tak abyste věděli, proč stojíte minimálně 15 minut.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Včera jsme byli na smutném výletu v Kladně s kapelou Jojo Band a dnes se do Kladna podíváme zas a taky to nebude veselé.
6: Ano, protože část tamních obyvatel v noci probudil velký požár a zásah hasičů. Hořel jeden z tamních supermarketů kousek od nádraží. Hasiči odhadli škodu zhruba na 120 milionů korun.
0: Za chvíli si řekneme podrobnosti s Pavlem Lochařem.
4: Dobré ráno, střední Čechy. S Honzou Macounem.

0: Zpravodajské cesty Toulaví nás zavedly do středních Čech a do Kladna. Tam dohašují požár supermarketu v ulici Americká. Na místě v noci vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 a zasahovalo tam nějakých 18 jednotek hasičů. Prý nikdo nebyl zraněn. Detaily přidá Pavel Lochař. Ještě jednou vítej.
1: Dobré ráno. Hasiči evakuovali 5 desítek lidí z blízké ubytovny. Ti už ale mohli se vrátit zpátky. Plameny dostali hasiči pod kontrolu kolem 2:30 ráno. Některé jednotky už se postupně vracejí na své základny, jak nám popsal mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
2: Krátce před 16:00 na místo dorazila těžká technika ze záchranného útvaru, která bude rozebírat konstrukce haly a my budeme dohašovat skrytá ohnívka.
0: Tak kolik to vlastně zahořelo? Kolik peněz si musí připravit majitel budovy nebo možná bude žádat? Kolik?
1: Hasiči škodu předběžně odhadli na 120 milionů korun. Proč začalo hořet, zatím není jasné. Na místě jsou vyšetřovatelé a taky odborníci z Technického ústavu požární ochrany. Podle mluvčího středočeských hasičů Tomáše Bakaláře bude vyšetřování trvat pravděpodobně delší dobu.
0: Děkujeme, Pavle, hezký den.
1: Rádo se stalo, hezký den.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu a kousek 7:45 řeknu vám, ani slepá láska, taková ta šílená, by mě nedonutila, abych se předvedl a skočil do vody, i když budou tropy. Tak to je vlastně dnešní den, úterý 8. září. Michale, dobrý den.
1: Krásné ráno přeju.
0: Máme ho krásné, máme ho slunečné, o čem si budeme povídat? Třeba o teplotách?
1: Můžeme? Tak ty aktuální jsou mezi 11 a 17 stupni Celsia, na Ondřejově je dokonce 18, takže takové ještě trošku osvěžující ráno, i když na 8. září rozhodně ne chladné, ale je slunečno na celém území kraje.
0: Když používáte slovo osvěžující, optám se, jak osvěžující je voda v řekách, nádržích a vlastně bývalých řekách.
1: Ano, tak je to asi věc názoru. Pro někoho osvěžující hodně, pro někoho málo. Většinou ta teplota se pohybuje kolem 20 stupňů Celsia, což na 8. září není nějak extra málo. Na druhou stranu pro ty teplomilnější, řekněme, tak už jsou to poněkud nižší teploty vody.
0: Takhle jinak, vy jste přece důvěryhodní z redakce o počasí, spousta lidí vám důvěřuje bezmezně, tak pojďme to říct lidsky. Šel byste se smočit?
1: Já ne, ale já musím do práce, totiž dneska tak já na to nemám čas.
0: Jo, tak to je výmluva pěkná. No ale zase, kdyby to jako někoho přece jenom zvlákalo a tam, kde ještě jsou veřejná koupaliště otevřena, šiklo by se, že?
1: Šiklo, protože dneska opravdu bude ideální počasí. Bude slunečno po celý den, jasno nebo skoro jasno, maximálně polojasno. A z těch současných teplot se odpoledne dostaneme na hodnoty, které můžou být na některých místech téměř o 20 stupňů vyšší, tedy tam, kde je teď třeba 11 nebo 12 stupňů, protože odpoledne naměříme 29 až 32 stupně. Jinými slovy, na většině území kraje půjde dnes o tropický den. No a vítr slabý teď, v průběhu dne pak bude místy mírný od jihu až jihozápadu.
0: Nevím, jestli je to tak oficiálně, že se to říká, ale mrazotropický den, byl to ten dnešní, nebo bude to ten dnešní?
1: Nebude, to by muselo být v noci opravdu pod nulou a to dneska tady ve středních Čechách nebylo.
0: Koda.
1: Tak, nedá se dělat.
0: A nějaký výhled, pak bude asi nějaké milé ochlazení, že?
1: Přesně tak, zítra už nás bude od západu přecházet zvlněná studená fronta, takže oblaku začne přibývat už nad ránem, ale to hlavní přijde až zítra v průběhu dne, kdy se od západu postupně zatáhne a kolem poledne a v odpoledních hodinách se na celém území kraje vyskytnou srážky v podobě deště nebo přeháněk, místy i zabouří, později večer budou od západu srážky zase ustávat. Teploty v noci na zítřek zůstanou poměrně vysoké, většinou klesnou na 19 až 16 stupňů, kde při slabším větru může být o trošku chladněji. Úplně vyloučit se nedá ani tropická noc. No a zítra přes den už budou teploty nižší, vystoupí na 21 až 25 stupňů. No a pokud jde o ty další dny, tak tam počítejme s maximy většinou mezi 16 a 21, ale v závěru týdne lehké oteplení.
0: Michal Žák, děkujeme, hezký den.
1: Vám taky, naslyšenou.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: A přeje krásné ráno. V ulicích metropole panuje tradiční ranní špička. Kolony se tvoří na obvyklých místech. Pojďme se zaměřit na příjezdy do města. D10 směrem z Boleslavy, ucpaná od Brandýsa z 10. kilometru. Přes 20 minut zabere trasa k nehodě na třetím. Těsně za sjezdem na Radonice je průjezdný pouze jeden pruh. Na Hradecké D11 panuje silný provoz zhruba od Jiren z 8. kilometru. D1 z Brna zaplněná od Česlic také z 8. kilometru, plzeňská D5 od Rudné z 6. kilometru, D7 od Slaného a fronta před omezením u letiště popojíždí od Tuchoměřic ze 4. kilometru. A ještě D4 s Příbrami do Prahy, tam trvá kolona od sjezdu na Mníšek z 18. kilometru. Příčinou 20-minutové kolony je omezení před Řitkou. Na kilometru 14,5 stále pracují v pravém pruhu silničáři na opravách vozovky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Slyšeli jste slova Michala Žáka. První zářijové tropické teploty maxima vystoupí až na 32. Já bych to bral jako rozlučku s tou letošní koupací sezónou. Asi tak nějak středočesky.
4: Vem si plavky, pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
5: Já se koupat nemůžu.
4: Tak se budeš dívat, jak se koupu já. Měř mi to,

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 8. září. Svátek má Mariana a tady je Petr Jungmann. Římskokatolická církev dneska slaví svátek narození Panny Marie. První písemná zmínka o jednom z nejkrásnějších středočeských měst, Kolíně, se objevila před 765 lety v roce 1261. Harvardova univerzita byla ve městě Cambridge ve státě Massachusetts založena v roce 1636. To je 390 let. Dnes je Harvardova univerzita nejstarší a nejprestižnější vysokou školou ve Spojených státech. Před 85 lety v roce 1941 německá vojska obklíčila Leningrad a začalo 900 dnů trvající peklo blokády města, při které zemřelo přes 1 000 000 jeho obyvatel, většina z nich hlady. Dnes kultovní seriál Star Trek začala americká televizní stanice NBC vysílat 9. září roku 1966, tedy před 60 lety.
3: These are the voyages of the starship Enterprise.
2: Seriál ovlivnil miliony lidí. Před 4 lety zemřela britská královna Alžběta II. Bylo jí 690.
4: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
2: Britským králem se stal princ Charles ve svých 73. Později byl korunován jako Karel III.
5: Three cheers for His Majesty the King. Hip hip!
2: Nejslavnější a nejhranější český skladatel Antonín Dvořák se narodil v roce 1841 ve středočeské Nelahozevsi. Bilbo Pytlík z Hobita nebo věrný doktor Watson ze Sherlocka má 55. narozeniny. Britský herec Martin Freeman. A já přeju hezký den.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
0: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
3: Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Dělníci pokračují v opravách autobusového nádraží v Kladně. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Je úterý 8. září. Dobré ráno, vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna se dnes bude znovu zabývat novými pravidly pro státní zaměstnance. Podle koaličního návrhu bude snazší úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon vrátili k projednání poslancům. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podobné výhrady má i sněmovní opozice, říká poslanec hnutí STAN Karel Dvořák.
4: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
3: Koalice kritiku odmítá. Od nového zákona si slibuje pružnější státní správu. Zaměstnávání úředníků chce přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Poslanci se budou muset vypořádat i s novelou stavebního zákona, se kterou senátoři taky nesouhlasili. Není ale jasné, jestli na ni přijde řada už dnes. Na autobusové nádraží v Kladně dají dělníci v polovině září nové přístřešky a zábradlí. Město pokračuje v opravách. V dolní části terminálu nechá taky postavit parkoviště pro 120 aut. Některá nová nástupiště už využívají cestující, říká mluvčí kladenského magistrátu Kateřina Přibylová.
5: Cestující mohou již nyní využívat nová nástupiště s dočasnými označníky. Pevné digitální označníky, včetně informačních tabulí, budou instalovány v průběhu září. Cestující prosíme o zvýšenou opatrnost. Část areálu nadále zůstává staveništěm.
3: První český hřbitov s čistě přírodním způsobem pohřbívání lidských ostatků vznikl v pražských Satalicích. Lidé tam můžou ukládat popel zesnulých v biologicky rozložitelných urnách, vsypem ke stromům nebo rozptylem na květinovou louku. Satalice za takzvaný vzpomínkový park podle správce Adama Vokáče zaplatili 28 milionů korun.
6: Vzpomínkový park je přírodní pohřebiště, jehož hodnotovým základem je úcta k člověku, k přírodě a k jejich vzájemné provázanosti. Zkrátka máme tady takový specifický manuál pro to, jak ta hrobová místa mají vypadat. Sport.
3: Fotbalový brankář Jindřich Staněk odchází ze Slávie na roční hostování do saudsko-arabského Al-Hazímu. Pražský klub o tom informoval na sociální síti X. Slávia si může 30-letého reprezentanta v zimě stáhnout zpět.
0: Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, beze srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 29 až 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
7: Kde jsou jaké problémy? Mám tady zprávu ze silnice první třídy číslo 38, Mladoboleslavsko u Hrdlořez. Jsou tam práce na silnici, ty ještě potrvají, budou do 17 hodin. to 8.9., takže ještě dnes se to musí strpět, jezdí se tam kivadlově a mám takový pocit, že se chystá taky nějaký zvuk od vás, kteří voláte i z místa. I vy ostatní případně zavolejte podrobnosti nejen z 38, kde co vidíte, kde se co za informaci šikne ostatním řidičům. 800 553 553. Jinak čerstvá nehoda v Modřanské před Barandovským mostem a taky na Strakonické u mostu Inteligence. Ve směru z centra po nehodě osobní auto a nákladní auto v levém pruhu na blikačkách. Zdržení 5 minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
7: A je úterý, tady Český rozhlas Střední Čechy a Macík. Posílám Lucku Vondráčkovou, Jiřího Korna, taky Marii Rotrovou. Martin Písařík i dneska, nebojte, co v učebnicích nebylo, co se dá za znalosti doplnit i v textovém přepisu na střednichechy.rozhlas.cz.
0: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: ještě dál.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: zprávy. Ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Pojďme si říct, že dnešním hostem v odpolední humoriádě bude Josef Fousek. Třeba vás to naláká.
1: Řekl jsem si, je za všechno, vykaši se na dobu. Tělo musí jít, jak se říká, zhuntovaný do hrobu. Až si červ ukousne sousto, zařve na hlas mordie, tohle už se fakt nedá žrát, je to samá chemie.
0: 8 hodin 17 minut, Michal Žák a jeho slova z předchozí hodiny řekne nám, jak je a jak bude při úterý 8. září.
2: Počasí ve středních Čechách.
3: Krásné ráno přeju. Osvěžující ráno, i když na 8. září rozhodně ne chladné. Mezi 11 a 17 stupni Celsia, na Ondřejově je dokonce 18, je slunečno na celém území kraje. Bude slunečno po celý den, jasno nebo skoro jasno, maximálně polojasno. A z těch současných teplot se odpoledne dostaneme na hodnoty, které můžou být na některých místech téměř o 20 stupňů vyšší, tedy tam, kde je teď třeba 11 nebo 12 stupňů, protože odpoledne naměříme 29 až 32 stupně. Jinými slovy, na většině území kraje půjde dnes o tropický den. No a vítr slabý teď, v průběhu dne pak bude místy mírný od jihu až jihu západu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Dobré ráno. Dálnice D10 směrem z Turnova do Prahy zůstává ucpaná od Brandýsa z 10. kilometru. Okolo 20 minut pojedete k nehodě na 3. kilometru. Těsně za sjezdem na Radonice se projíždí pouze jedním pruhem. Dál už v Praze na trase k jižní spojce trvá až půlhodinové zdržení na východní části okruhu, následně i na Štěrboholské spojce. A ještě zpět na sever metropole na D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí. Teď čerstvá nehoda, kousek za Zdiby, průjezdný pouze jeden pruh, kolona od Klíčan ze 3. kilometru zatím na 5 až 10 minut. Poté se D8 jede v celku plynule a brzdí se zase až na konci Cínovecké. Krokem se pokračuje Libereckou až k Bulovce, ve Kbelské naberete zdržení až v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
5: O zdravém vztahu k vlastnímu tělu a k jídlu nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka, o poruchách příjmu potravy.
6: Začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst strašně jako zdravě. Hlídala jsem si kvalitu potravin.
5: Jaký postup zachránil Viole život?
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: da. Los! Was ich von Straziček.
1: Český rozhlas, střední Čechy. České písničky, které si zaspíváte.
2: A já si to dovolím oznámkovat jako neaprobovaný profesor, učitel, já nevím, co všechno. To bylo za pět.

0: Kapela Culture Club. Už jsem to zkoušel se Soňou, vyzkouším si i tady Lenku. Lenko, co máme dneska za den?
1: Úterý.
0: Pravda.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Půl deváté.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Policisté evakuují část nemocnice Kadáně na Chomutovsku. Budovu museli opustit i někteří pacienti na lůžku. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil e-mailem uloženou bombu. V nemocnici zasahuje mimo jiné pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Policie zatarasila příjezdové cesty. Na místě jsou i hasiči. O budoucnosti historické Žilkovy vily budou večer debatovat s vedením města mělničtí obyvatelé. Veřejné setkání začne v 18 hodin v hudebním sále městského kulturního domu. Město vilu odkoupilo od soukromého majitele za 15 milionů korun a teď řeší její budoucí využití. Technici v Praze 1 začali opravovat novogotickou Kranerovu kašnu na Smetanově nábřeží. Práce za bezmála 17 milionů korun potrvají rok a půl. Restaurátoři se zaměří na odbornou obnovu kamenných prvků, sochařské výzdoby a kompletně opraví vodní technologie. Pomník císaře Františka I. by tak měl po letech začít fungovat znovu jako vodní prvek. Odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. A dnešní počasí bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Nespěcháš, doufám.
1: Ne.
0: Tak vydrž, je toho docela dost, požehnaně, co tady teď naskákalo, jako třeba. Kdo projíždíte Řitkou, tak velmi opatrně v centru obce, po nehodě, osobní auto, ulice Na Návsi, D8, minus první kilometr ve směru do Prahy, tam je osobní auto ve svodidlech v levém pruhu, zatím bez asistence, kolona z pátého kilometru, přibližně 10 minut, tři auta v sobě na dálnici D11 na 35. kilometru ve směru do Prahy, tedy pozor u Vrbové Lhoty. Aby toho nebylo málo, přidávám nehodu i na D6 u exitu 16 Velká Dobrá. A vlastně kdo chcete, nebo kdo sjíždíte z dálnice, nebo najíždíte ze silnice 63 od Velké Dobré, nebo od, no radši jen od Velké Dobré, tak buďte ve střehu, je tam po nehodě dodávka. A ještě 16 na Mělník, směr centrum. Tam je to taky boj u té okružní křižovatky.
4: Tak je to, když se přijede do Mělníka a přijede se most po 16, tak je to ten kruhový objezd už v Mělníku, už za mostem. Jsou tady dva sražený osobáky v sobě před kruhovým objezdem. Respektive jedno je na kruhovém objezdu a jedno je těsně před ním, takže se to musí objíždět, protože tam stojí, hodili si tam trojúhelník a povídej si.
0: No tak, hlavně, že tam je trojúhelník.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: To máme velmi pestré ráno, řekněme si na rovinu. V Kadani, v nemocnici si říkala,
1: ano,
0: vyklízení
1: tak.
0: Z důvodu nahlášené bomby, a to já už myslel, že to je pase, že to jsou 90. léta. Budeme to sledovat, řekneme si ve zpravodajství další informace, ale za chvíli reportáž.
1: Senioři poměřují v Mladé Boleslavi síly ve sportovním víceboji. Konají se tam totiž sportovní hry seniorů.
0: Já už vidím maminku, jak jde bojovat, sportovat. Takhle, kdyby to byl sport v tom, kdo udělá nejkvalitnější vinný střih, to by vyhrála, ale v tom se asi nesoutěží.

0: Pozor, v Mladé Boleslavi včera odstartovaly sportovní hry seniorů a potrvají až do čtvrtka. Účastníci například střílí z luku nebo z biatlonové pistole a taky hrají stolní tenis a kuželky. Akce se koná v centru Klementinka.
1: No vidíš, docela dobrý, co?
2: Výborně, no. Výborně. Kolik jsi jich schodila?
1: 10 jich nedám. Kolik jsi schodila?
3: Málo.
4: 9 jich je.
3: Ani to nejde, člověče.
4: 10 ani nemůže, to je jich 9.
1: Chci zkusit, viď? Pojď si to zkusit.
5: Jedno ze stanovišť ruské kuželky, schodit se jich musí třemi pokusy, co nejvíc, je jich 9.
1: No tak mě to šlo na 7.
5: Takže z 9 7?
1: Z 9 7, no ale to teprva bude.
5: Renata a Gražena. Vaše kolegyně?
6: Mohlo by to být lepší, no.
7: Ale lepší,
6: ale
7: to bylo
6: tamhle,
1: když jsme házeli, viď, tu šipajdu, viď, to jsem si hodila 2x9.
5: Seniori jsou všichni ve žlutých tričkách, na zádech mají nápis sportovní hry seniorů 2026 a tady v rohu zahrady se střílí z luku, šípy mají přísavky.
8: Ostatně mě to nevyšlo.
2: No.
5: No výborně,
2: no,
5: sedmička.
2: Další, no.
9: Jdem se fotit společně.
5: Uvnitř další disciplína minigolf.
6: Jak to šlo? No šlo to špatně. Dělám to poprvé.
5: Máte asi 7 úderů, tak to není tak špatné.
6: Ale no tak snažím se.
10: Máme 9 disciplín, minigolf, ruské kuželky.
5: Hana Kružíková za pořadatelé z Klementinky.
10: Lukašíp, cornhole. Potom máme ještě venku 3 stanoviště a to je kop na branku, hod granátem na cíl a petank.
5: Rozhodčí Pavlín Jirku.
11: Pak je tady ještě střelba, která je tou laserovou pistolí od biatlonistů tady z Mladé Boleslavy.
5: Závodů se mohou účastnit lidé, kterým je 60 let a více. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
12: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Za chvíli vás čeká Aranka, která umí hula hop, taky Lucie Bílá, zpíváš mi Requiem, taky Óda na kulturu s Denisou Hergeslovou, tak si račte vybrat. No a co tady vidím, taky předpověď počasí, no dneska až 32, no a výhled, Michale Žáku, víme, povíme.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Já jste ráda přijel. Zítra už nás bude od západu přecházet zvlněná studená fronta, takže oblaku začne přibývat už nad ránem. Teploty v noci na zítřek zůstanou poměrně vysoké, většinou klesnou na 19 až 16 stupňů, kde při slabším větru může být o trošku chladněji. Úplně vyloučit se nedá ani tropická noc, ale to hlavní přijde až zítra v průběhu dne, kdy se od západu postupně zatáhne a kolem poledne a v odpoledních hodinách se na celém území kraje vyskytnou srážky v podobě deště nebo přeháněk. Místy i zabouří, později večer budou od západu srážky zase ustávat. Přes den teploty nižší vystoupí na 21 až 25 stupňů. No a pokud jde o ty další dny, tak tam počítejme s maximy většinou mezi 16 a 21, ale v závěru týdne lehké oteplení.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na severu Prahy trvají velké potíže. Nejprve kousek za Zdiby. Osobní auto po nehodě blokuje levý pruh. Fronta odklíčena na 5 až 10 minut. O mnoho delší zdržení vás čeká dál na trase k Blance, a to v Liberecké od nájezdu z Veselské k Bulovce. Ztratíte téměř 20 minut. Plná stále Povltavská mezi Čuprovou a Bulovkou, Kbelská z Letňan dolů do Hloubětína mezi Novopatskou a Poděbradskou. Ve Strakonické směrem do centra před Barandovskou mostem pokračují s vyšetřováním nehody. Nesouvislá kolona se posouvá téměř od okruhu, ztratíte více než 20 minut. Pojďme se podívat na příjezdy do metropole. Nejprve D1 směrem z Brna. Zpomaluje se už v okolí sjezdu na Popovice na 15. kilometru. Odtud k jižní spojce je to na více než půl hodiny. A ještě D4 směrem z Příbramy. Zdržení tam trvá kvůli omezení u Řitky. Na kilometru 14,5 pracují v pravém pruhu silničáři. Kolona od Mníšku je na více než 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
4: Ať už potřebujete schodit nějaké to kilo, dostat se do psychické pohody, nebo začít se zdravým pohybem, můžete zkusit chůzi s hůlkami. Poradit nám s ní přijde předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking Jana Stejskalová.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Co zůstane, když krása pomalu mizí? Právě pomíjivost života, lidského těla i květin zkoumá ve svých obrazech současný malíř Martin Mrkva. Jeho výstava Nesmrtelným v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou pracuje s temnými tóny, stíny i motivy chřadnutí a zániku. Obrazy navíc jakoby vystupovaly ze svých rámů a zasahovaly do samotného prostoru galerie. Výstava připomíná taky místní památník obětem válek a klade otázku, co po člověku zůstává. Obrazy si prohlédněte nejpozději do 3. října. Návrat domů nemusí být vždycky návratem do známého a bezpečného prostředí. Své o tom zjistí mladý Američan, který se po 8 letech vrací za rodinou a místo klidného přivítání ho čeká dům na spadnutí, podivné rodinné tajnosti a babička, která možná vůbec není po smrti. Černý humor, bizarní situace i dojetí nabízí inscenace Modrý z nebe v divadle Antonína Dvořáka v Příbrami. Na velké scéně ji uvedou od 19. hodin. Zedník, kuchař, policista nebo třeba lékař. Malé figurky igráčků provázely dětství několika generací. Jejich historii i podobu od prvních figurek ze 70. let až po současnost představuje výstava Fenomén igráček ve Vlastivědném muzeu ve Slaném. K vidění tu jsou původní postavičky i krabičky, nechybí herna pro děti a taky dva igráčci vytvoření speciálně pro město Slaný. Výstava potrvá do 20. září. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Policie částečně evakuuje nemocnici v Kadani na Chomutovsku. Anonym tam nahlásil bombu. Zruč nad Sázavou má stavební povolení na biokoupaliště. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Kadani na Chomutovsku policisté evakuují některá oddělení tamní nemocnice. Anonym tam nahlásil uložení bomby. Budovu musí opustit i někteří pacienti na lůžku. Budovu teď prohledávají i speciálně cvičení psy, upřesňuje policejní mluvčí Pavla Kofrová.
3: Na místě probíhá bezpečnostní opatření za přítomnosti pyrotechnika a kinologa se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. V souvislosti s opatřením bude probíhat také evakuace některých oddělení. Prosíme veřejnost o respektování pokynů policistů a dalších složek na místě. O dalším vývoji budeme informovat.
2: Aktuálně je zastavený provoz vlaků mezi Hostivaří a Uhříněvsí. Důvodem je nález sraženého člověka v kolejišti. V daném úseku bude zajištěná náhradní autobusová doprava. Cestující můžou taky využít pravidelné autobusové linky. Podle webu Českých drah skončí omezení krátce před 11. hodinou dopoledne. Na třech kutnohorských hřištích budou bezpečnější fotbalové brány. Původní těžké ocelové nahradí konstrukce z lehkých kovových slitin. Sportovní kluby tak chtějí předcházet vážným zraněním v případě pádu brány nebo když do ní hráč narazí. Kluby za ně zaplatí zhruba 300 tisíc korun. Po 7 letech příprav má Zruč nad Sázavou stavební povolení na biokoupaliště. Do konce roku chce začít hledat stavební firmu. Odhadované náklady na areál jsou kolem 80 milionů korun. Město pro něj vykoupilo pozemky, kousek u řeky a fotbalového hřiště. Biotop ponese název Vrákosí.
4: Biotop napájený ze spodních pramenů má zahrnovat dvě vzájemně propojené vodní plochy, brouzdaliště a část přecházející pozvolna z neplavecké hloubky v Plaveckou. Projekt počítá s dětským i sportovním hřištěm, pódiem, molem a také zázemím pro občerstvení. Ze Zruče nad Sázavou Věra Hájíková, Český rozhlas.
2: Pražské služby vyzývají řidiče k opatrnosti při průjezdu kolem pracovníků, kteří připravují dopravní značení. Profesi takzvaných značkařů představují v nové kampani na internetu. Právě září je pro tyto zaměstnance podle mluvčího městské firmy Alexandra Komarnického nejnáročnějším obdobím v roce.
5: Toto povolání spojuje řemeslnou preciznost s obrovským fyzickým nasazením. Naši zaměstnanci manipulují denně s 20-kilogramovými značkami i podstavci, které váží až 30 kilogramů. Sport.
2: Čeští hokejisté vstoupí do příštího mistrovství světa 14. května zápasem proti Norsku, které na minulém šampionátu získalo bronz. Program turnaje v Německu zveřejnila Mezinárodní hokejová federace. Češi se ve skupině v Düsseldorfu postupně utkají taky s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a na závěr s Kanadou.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 29 až 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy směrem z Boleslavy ztratíte 20 minut v koloně od Brandýsa. Sune se z 10. kilometru ke sjezdu na Radonice na 3. kilometr. Tam pokračují s odklízením následků nehody. Průjezdný zůstává pouze jeden pruh. A jedete-li dál směrem ke spojkám s dalším zdržením, počítejte už kousek za nájezdem od Novopatské na východní části okruhu. Odtud za Europark je to na bezmála půl hodiny. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už začíná středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: D10 zasekaná, ale já jsem na značkách. Hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
6: A jsem ráda, že jste na našich vlnách. Příjemná muzika nachystaná. Pavel Bobek, Karel Gott, Miraj, Michal David a další. Taky vás naučíme dělat kynutý česnekový koláč. A kterou známou plastiku vytvořil sochař Zdeněk Hošek v ateliéru v Květnické mlýně u Prahy, jaké náhody a nehody vznik sochy provázely, tak to vám povíme v reportáži už za chvíli.

0: 14,5 minuty po deváté, tak tedy ještě jednou krásné 8. zářijové dopoledne vám přejeme. A že bude krásné, i když teď po ránu ještě chladno, nic moc, pokud vyrážíte ven, tak se raději lehce přioblečte. Dnes je to 185 let, co se v Nelahozevsi na Mělnicku narodil hudební skladatel Antonín Dvořák. Ano, bylo to 8. září roku 1841. Naše reportérka Jolana Nováková se proto vydala do Květnického mlýna na Praze Východ, kde má ateliér akademický sochař Zdeněk Hošek. On je totiž autorem Dvořákova pomníku u skladatelova rodného domu v Nelahozevsi. A tak Jolanu zajímalo mimo jiné to, jak socha v 80. letech minulého století vznikala.
1: Pokud jste byli v Nelahozevsi a viděli jste rodný dům Antonína Dvořáka, tak jste taky viděli tam stojící sochu Antonína Dvořáka. Ta socha má taky svého autora. A toho zase vidím já teď, stojím vedle něj, je to Zdeněk Hošek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dvořák, ten vznikl velikánskou náhodou, pane Hošku, jak to bylo tehdy?
2: Byla vypsaná soutěž, o kterou zájem mělo spousta autorů, sochařů. Bylo to 45 týmů, protože ten Dvořák prostě to byl úkol, který je lákal, pochopitelně. No, já jsem se toho zúčastnil na tak trošku na poslední chvíli, protože jsem na to zapomněl, měl jsem spoustu jiných starostí, stavěl jsem ateliér a potkal jsem spolužáky a oni se mě ptali, děláš toho Dvořáka? A jsem říkal, ježiš, nedělám, zapomněl jsem. Kdy se to odezdávám? Oni říkali, za 3 neděle asi tak. Tak jsem se na to vrhnul. Sám jsem si tak pózoval před zrcadlem, nemohl jsem nic předělávat moc, sám jsem si to odlíval do sádry, abych splnil všechny ty podmínky a stalo se to, že jsem to vyhrál.
1: Mezi známými jmény vyhrál mladík, který tady v Květnickém mlýně, vy tady máte těch budov několik, které tady opravujete už od 70. let, vidíte, je to už hodně
2: to
1: dávno
2: tak,
1: a
2: no.
1: Furt opravujete a pořád.
2: Pořád to je nekonečný příběh, pořád tady je spousta práce, ale vlastně je to takový požehnání, že ten mlýn se zachránil, protože tam chybělo už strašně málo a prostě došlo k demolici a úplně by zmizel. A je to dlouhá historie, to šahá až do středověku, takže podařilo se mě z chlíva postavit ateliér a to bylo zrovna, když se vyhrál Dvořák, tak vlastně jako bych ten ateliér stavěl kvůli tomu Dvořákovi. A od té doby se na mě tady pořád dívá ten sádrový model.
1: Ten ateliér byl strašně důležitý, protože Dvořák, ten v té závěrečné fázi, která tam teď stojí v Nelahozevsi, tak má přes 3 metry a to by se hned tak v nějakém ateliéru dělat nedalo.
2: Byla to taková prostě shoda okolností.
1: Dvořák vás taky málem zabil.
2: Uklouznul jsem a mohlo to dopadnout špatně, ale naštěstí jsem se z toho nějak dostal. No. To se stává. No.
1: Byl jste jenom dočasně praštěný.
2: Dočasně, jenom dočasně.
1: Pan Hošek totiž šlápl na uvolněné prkno z konstrukce sestrojené okolo sochy a toho praštil přímo do čela. Ale jak jsme slyšeli, dobře to dopadlo a tak umělcovi ruce posléze vytvořili ještě mnoho děl. Nejen plastik, ale i obrazů třeba nádherných akvarelů. Z Květnického mlýna Jolana Nováková, Český rozhlas.
0: A já doplním, že reportáž, článek a taky samozřejmě fotogalerii najdete jako tradičně na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli vás pozveme na něco dobrého, naučíme vás připravit kynutý česnekový koláč. Tuhle pochoutku totiž připravil podle výhorního posluchačského receptu cukrář a pekař Josef Maršálek. A já jen dodám, že jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok, tak se těšte.
4: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Víte, že hrad Kokořín byl po 30-leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Tak si žijeme svůj disco příběh s Michalem Davidem na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď budeme trochu žít s vámi v kuchyni. V neděli Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept z roku 2024 podle hlasování vás posluchačů. Šlo o kynutý česnekový koláč původně od Jany Jankůjové z Olomouce. Naučíme se ten recept připravit s cukrářem a pekařem Josefem Maršálkem. No a vlastně u

0: příprav asistoval právě Patrik Rozehnal a zjistil, že Josef zůstal u toho původního receptu a že tentokrát nezměnil skoro vůbec nic.
1: Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
2: Co jsi připravil dnes ty?
1: 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. No a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
2: Ne, my se na to těšíme.
1: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
3: Pochoutkový rok.
1: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, 0,5 litru mléka, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, 2 špetky soli a teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň. Takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou 2 a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
2: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
1: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených stroučků toho česneku.
2: A to necháme rozpustit.
1: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
2: Těsto vykynulo, je hotové, připravené.
1: Vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
2: 4 stejné díly.
1: 4 stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
2: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
1: Přesně. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
2: A teď na plech?
1: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit.
2: Takže zbytek toho másla a teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
1: Takhle, i z boku. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
2: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
1: A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovali. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí.
2: Ježíš, nejest tak rychle a hned.
1: Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
2: Se krásně.
1: Vy také. Děkujeme za poslech.
0: Tyhle kousky česnekového koláče se trhají jako buchty a hodí se jen tak k pivu, vínu a nebo i k bramboračce nebo guláši, jak říká Josef Maršálek. Jeho recept najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Jany Jankujové z Olomouce. V neděli si připomeneme recept z roku 2025, který zvítězil u vás posluchačů. Půjde o jablkové tiramisu, které v netradiční podobě připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: pražských Satalicích vznikl vzpomínkový park. Jde o první hřbitov téhle městské části. Podrobnosti přidáme za chvíli.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Iveta Bartošová s písní Můžeš lhát, my vám rozhodně nelžeme. Máme minutu a půl po 10:45 a teď vám porozradíme, že v Česku vznikl první hřbitov s čistě přírodním způsobem pohřbívání lidských ostatků. Je v pražských Satalicích v takzvaném vzpomínkovém parku, kde lidé můžou ukládat popel zesnulých v biologicky rozložitelných urnách s dalšími přírodními způsoby.
1: Jsme tady takový hezky prorostlí, se sousedama jsme v podstatě kamarádi, stýkáme se strašně rádi a tak se těšíme, že tam budeme dělat takový mejdany ještě jako potom.
2: Jitka Haugvicová si v Satalickém vzpomínkovém parku zarezervovala konkrétní pohřební místo pro svoji rodinu.
1: Chceme hrobové místo v tom trvánkovém záhonu, aby jsme se tak jako spojili s tou zemí, zůstali tady navždy. Bude tam fakt jeden nějaký kámen, třeba od jezery, kde prostě bude jenom cedulka, že tam naše rodina. Tím to bude označení to místo, ale jinak tam nebude nic.
2: Místo posledního odpočinku si chtěla vybrat sama.
1: My vypadáme jako mladá rodina, ale manželově je o 10 víc. Má roztroušenou sklerózu, máme syna s postižením, kde nevíme, rozhodně se nedožije asi nějakého vysokého věku. Takže už jako přemýšlíme dopředu a chceme mít v tomhle jasno.
2: Teď se půjdu do vzpomínkového parku podívat. Provede mě správce Adam Vokáč.
3: Jsme tady na obřadním místě, je to takový kamenný kruh, který byl právě vytvořen jako takový prostor pro setkávání a pro uctění památky zesnulých.
2: Uprostřed je kamenný stůl a na jeho krajích dvě kortenové mísy. Jedna je prázdná, v té druhé je trocha vody.
3: Při těch obřadech je možné tady potom udělat oheň a tam třeba pálit vzkazy pro zesnulé, to je taková ta ohňová pošta, tomu říkáme. A nebo tady v té zase se můžou zapalovat plovoucí svíčky s nějakou vzpomínkou.
2: Procházíme dál, třeba kolem ovocných stromů nebo květinových záhonů, které mají sloužit jako jednotlivá pohřební místa. Těla v klasických rakvích se tady ale pohřbívat nebudou.
3: Na tomhle pohřebiště se ukládá jenom popel, buď to v urnách nebo formou vsypu do těch hrobových míst. Ta hrobová místa tady mají být jenom z českého kamene a nechceme tady vlastně mít náhrobní desky na nich.
2: Tím je Satalický vzpomínkový park v Česku unikátní. Je to zatím jediné pohřebiště s pouze přírodní formou ukládání ostatků. Teď třeba procházíme se správcem Adamem Vokáčem kolem takzvané rozptylové loučky, která je zrovna plná rozkvetlých květin.
3: Se to vždycky dá domluvit tak, aby se rozptylovalo právě do té vykvetlé louky, třeba na konci června nebo potom v září.
2: Lidé si můžou přijít prohlédnout už předpřipravená pohřební místa a vybrat si, jaký způsob uložení zvolí.
3: Mám tady nějaké ty rozložitelné urny vystavené, tak aby lidi věděli, co jsou ty možnosti. Máme tady přímo z papíru, a nebo tady jedna z mycelia. To je houbová tkáň, která se potom tady smíchá s tím papírmašem a s bylinkama. A je to taková moc příjemná urna.
2: Dodává Vokáč. Už před oficiálním otevřením parku měl skoro 40 žádostí o rezervaci konkrétního pohřebního místa. V Satalicích totiž podle stavební techničky městské části Pavly Pečové dosud žádný hřbitov nebyl.
4: Tady byla poptávka po hřbitovu už dlouho, protože je starý hřbitov ve Vinoři a ve Kbelích, ale všechny ty hřbitovy už mají plný kapacity, takže lidi měli zájem o to, aby to tady vzniklo. Chtěli by je mít i svý blízko.
2: Nový vzpomínkový park stál 28 milionů korun. Z Prahy Satalic Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.
0: Za 10 minut bude 10, Lenka Vokatá chystá zprávy a víc než 600 obědů chystají denně kuchařky v základní škole Žižkov v Kutné Hoře. Podrobněji to probereme po 10. Tak si na to počkejte a mějte hezké úterý.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to rozkočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Deset hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Ministryně financí se kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok zúčastní jednání poslaneckého klubu SPD. Středočeská města a obce budou od příštího roku víc přispívat na veřejnou dopravu. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Dnešního jednání poslaneckého klubu SPD se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Koaličním partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh ruku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa Hnutí Tomia Okamury je prostor pro snížení schodku.
6: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
5: Legislativní změny by se ale do schodku rozpočtu pravděpodobně promítly až v roce 2028. Provoz na železniční trati mezi Prahou a Benešovem je omezený. V úseku mezi stanicemi Praha Hostivař a Praha Uhříněves srazil vlak člověka. Ten nehodu nepřežil. Vlaky tam teď jezdí po jedné koleji a můžou nabírat zpoždění až půl hodiny. Podle webu zprávy železnic bude provoz omezený nejméně do 10:30. Událost ovlivnila několik rychlíkových spojů. V regionální dopravě se České dráhy snaží zajistit náhradní autobusovou dopravu. Středočeští zastupitelé schválili změnu pravidel, podle kterých města a obce přispívají hejtmanství na veřejnou dopravu. Částka bude vyšší. Dohromady budou od příštího roku platit 365 milionů korun, místo letošních 295. Středočeský kraj změnou reaguje na vyšší náklady, investice do nových vozidel a rozšiřování dopravní obslužnosti, říká radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
7: Mimo jiné už vlastně budou zahrnovat i poptávkovou dopravu Pidhalo, kterou vlastně v příštím roce a v roce 2028 budeme rozšiřovat postupně na území celého kraje a je potřeba zajistit spolufinancování této dopravy.
5: Letos zaplatí Středočeský kraj za dopravní obslužnost zhruba 7,3 miliardy korun. Nejméně 4 díla ukradli zloději z muzea Pierre Augusta Renoira na jihovýchodě Francie. Informoval o tom francouzský deník Le Figaro. Na nočním záznamu z videokamer jsou dva lupiči, kteří během útěku na místě zanechali jedno z děl. Starosta města odhadl hodnotu ukradených děl na v přepočtu asi 218 milionů korun.
0: Počasí.
5: Dnes bude jasno až polojasno a bez srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 29 až 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
5: Na dálnici D1 na 13. kilometru směrem do Brna stojí porouchané osobní auto. V Praze na hlavní části okruhu směrem k letišti zastavují nákladní soupravy už ve sjezdu z dálnice a vlečou se až k omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Pokračuje navíc i regulace vjezdu do obou tunelů. Fronty se tak rozjíždí až za Barandovem. A v Praze taky dejte pozor v Římské ulici. Srazila se tam 2 osobní auta. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A po zprávách pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
8: Za celý tým, který naše vysílání připravuje, přeji hezký den.
9: Středočeské dopoledne.
8: Takový vodní kámen dříve či později potrápí i vaši rychlovarnou konvici. Jak na to podrobnosti přidá Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. A víc než 600 obědů denně uvaří kuchařky v základní škole Žižkov v Kutné Hoře. Díky kompletní rekonstrukci jídelny a kuchyně teď mají víc místa a taky moderní vybavení. Jak se jim i žákům nové prostředí líbí, to se dozvíte za chvíli.

0: Krásné dopoledne, úterní s datem 8. září vám přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Žáci už se plně zapojili do práce, do studia, ale taky do stravování. No a žáci základní školy Žižkov v Kutné Hoře obědvají v kompletně opravené jídelně. Ta je teď prostornější, v budově jsou taky nové toalety a šatny. Kuchařky tam denně uvaří přes 600 obědů a nově jim pomáhají i moderní spotřebiče. A jak se nová jídelna líbí žákům?
1: Líbí se mi, jak to je jako prostornější. S porovnáním tým minulý, tak se mi líbí, jak tady je šatna, že tam jsou lavičky a věšáčky a že jsou hned u vstupu do jídelny umyvadla.
2: Říká sedmačka Aneta, která přišla na oběd s kamarádkami. Prostor jídelny je světlejší a barevnější. Změny vnímá i v samotných obědech.
1: Jídlo mi chutná moc. Přijde mi, že se to jako zlepšilo. Jakoby je furt dobrý, ale přijde, že tam nějaký ty změny jsou.
2: Výraznou změnou je podle její spolužačky Marianový zeleninový bar, kde si můžou žáci sami vybírat z různých druhů zeleniny a ovoce.
3: Já si myslím, že teď si nabere každý, kdo co chce a prostě, že nejsou takový zbytky. A jako myslím si, že to využívají fakt všichni.
2: A dodává, že si můžou vybrat i hlavní jídlo.
3: Líbí se mi, že je vždycky na výběr ze dvou jídel, že si skoro každý vždycky vybere jídlo, které mu chutná.
2: Změnily se tu nejen šatny a prostor jídelny. Dávání obědu je teď podle hlavní kuchařky Evy Moravcové příjemnější pro žáky i pracovníky.
4: Dříve to bylo uzavřené, dneska je to celý otevřený. Vidíme, jak na děti vidějí na nás.
2: V kuchyni a zázemí pro zaměstnance je teď více místa.
4: Nejzásadnější je pro nás ten prostor. Chodbičky byly malé, kde jsme se museli jedna druhou dávat přednost.
2: Práci jim podle ní usnadní také nové spotřebiče.
4: Míchací pánev, míchací kotel, třeba na kaši bramborovou. Museli se brambory vyndavat, dávat do kotle, míchat, zase přenášet. Teď vám to všechno umíchá sám.
2: Kuchařky si chválí také celostropní odtah páry. Stavební úpravy tu podle vedoucí oddělení školství zdejší radnice Lucie Francové začaly v loni v červenci.
5: Práce naštěstí trvaly dle plánu. Jeden školní rok s tím, že děti se budou prozatím stravovat ve škole, v tělocvičně.
2: Za veškeré zařízení a rekonstrukci zaplatilo město 55 milionů korun.
5: Z jídelny zbyly jen obvodové zdi při rekonstrukci, protože se samozřejmě narazilo na spoustu dalších problémů při odkrývání, například střechy, řešily se odpady.
2: Teď je vše hotové a vedení jídelny by v nejbližší době chtělo pořídit ještě vyšší židle a stoly pro učitele. Z Kutné Hory Alena Junová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Jistě to známe všichni, vodní kámen dříve či později potrápí každou rychlovarnou konvici. Babské rady nás naučí jednoduchý způsob, jak tehle ten nechtěný nános odstranit. Jarka Vykoupilová ví jak na to a za chvíli se to dozvíte i vy.

Vidišská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Vidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Michal Tučný z písní Tak už nefňukej na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Já si taky někdy tak jako fňuknu, když jsem tu konvici nedávno čistila od toho vodního kamene a je tam zase. Proč? No máme doma tvrdou vodu. Vodní kámen dříve či později potrápí každou rychlovarnou konvici, takže Jarka Vykoupilová nám teď prozradí, jak od ní pomoci.
1: Babské rady.
2: Vodní kámen ve varné konvici se stále vytrvale usazuje. Děje se tak proto, že konvice reaguje na dlouhodobější kontakt s vodou. Ovlivňuje to i změna teploty vody. Záleží také na tvrdosti vody. Čím tvrdší vodu tedy máte, tím je vyšší pravděpodobnost, že se vám po nějaké době vodní kámen objeví. Nejenže pod nánosem vodního kamene konev vypadá nevzhledně, ale může to ovlivňovat i její funkčnost. Použijte vděčného pomocníka v domácnosti, a to je ocet. V poměru 1:1 s vodou ho nalijte do rychlovarné konvice a svařte. Pak varnou konvici pečlivě vypláchněte a znovu s čistou vodou vyvařte. Úspěšně se dá použít i kyselina citrónová, tu stačí nasypat do konvice plné vody a povařit. Dříve než voda vychladne, vylijte ji. Vodní kámen se uvolní a postupně rozpustí. Nakonec ještě několikrát konvici propláchněte vodou, aby zmizela případná kyselost a zbytky citronové chuti.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Když už teď víme, jak na to, snadné je žít.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Žalman a spol a rána v trávě na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Ty vaše rána v trávě bych asi moc nedoporučovala, rána bývají chladná. Každopádně 8. září už máme, tak asi příroda na to má i právo, co říkáte. Dívám se do kalendáře a vedle data 8. září je jméno Mariana, je to jméno pro ušlechtilou ženu, má vznešený původ a ctí ho příjemným vystupováním a také krásou. Tak tedy Mariany přejeme všechno nejlepší. Herec Petr Vančura slaví den narozeninový a spolu s ním i hokejový obránce Michal Kempný. A kdo další oslavuje a jaké události v minulosti přineslo dnešní datum, ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 8. září. Svátek má Mariana a tady je Petr Jungmann. Římskokatolická církev dneska slaví svátek narození Panny Marie a k dnešku se váže jedna důležitá pranostika. Jaké počasí o Panny Marie narození, takové bude 8 neděl. První písemná zmínka o jednom z nejkrásnějších středočeských měst, Kolíně, se objevila před 765 lety v roce 1261. Přemysl Otakar II. V listině uděluje městu Přelouči stejná práva a svobody, jako mají města Kolín a Kouřim. Je tedy jisté, že před tímto datem již byl Kolín fungujícím královským městem. Harvardova univerzita byla ve městě Cambridge ve státě Massachusetts založena v roce 1636. To je 390 let. Dnes je Harvardova univerzita nejstarší a nejprestižnější vysokou školou ve Spojených státech. Úplně první volba Miss proběhla v americkém Atlantic City před 105 lety v roce 1921. Vyhrála teprve 16-letá Margaret Gorman. Dostala korunku a $100 peněžní prémie. To by dnešním misskám asi nestačilo. Před 85 lety v roce 1941 německá vojska obklíčila Leningrad a začalo 900 dnů trvající peklo blokády města, při které zemřelo přes 1 000 000 jeho obyvatel, většina z nich hlady. Dnes kultovní seriál Star Trek začala americká televizní stanice NBC vysílat 9. září roku 1966, tedy před 60 lety. These are the voyages of the Starship Enterprise. Seriál ovlivnil miliony lidí. Například první americký raketoplán dostal jméno po seriálové lodi Enterprise a výrobce mobilních telefonů Motorola se při tvorbě prvních přístrojů nechal inspirovat komunikátorem ze Star Treku. Před 4 lety zemřela britská královna Alžběta II. Bylo jí 690.
3: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
2: Britským králem se stal princ Charles ve svých 73. Později byl korunován jako Karel III.
4: Three cheers for His Majesty the King. Hip, hip.
2: Nejslavnější a nejhranější český skladatel Antonín Dvořák se narodil v roce 1841 ve středočeské Nelahozevsi v rodině řezníka. To je dnes 185 let. Bilbo Pytlík z Hobita nebo věrný doktor Watson ze Sherlocka má 55. narozeniny. Britský herec Martin Freeman. A já přeju hezký den.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 12 minut úderem 11. si poslechněte zprávy s Lenkou Vokatou a Říčanská naučná stezka vychází z centra města, pokračuje na místní hrad, soustavu rybníků i Říčanský les. Vyrazila tam naše regionální stopařka, přihlásí se nám po 11. do vysílání a díky ní se dozvíme víc. Tak hezký den.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pořadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: V kadaňské nemocnici policisté bombu nenašli. Evakuovaní se můžou vrátit do budovy. Praha 3 vyčlenila 14,5 milionu korun na dotace na pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V kadaňské nemocnici policisté bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí ukončili. Kvůli anonymní výhrůžce bylo evakuovaných 240 lidí, včetně některých pacientů na lůžkách. Ti se postupně vrací do nemocnice. V budově zasahoval pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil uloženou bombu e-mailem. Jednotlivci i spolky v Praze 3 se můžou do konce září hlásit o dotace na kulturní akce a podporu životního prostředí. Na finanční prostředky pro příští rok městská část letos vyčlenila 14,5 milionu korun. To je o zhruba 350 tisíc více než loni, říká mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.
5: Ta navyšovaná částka nebude rozdělena plošně, ale jen mezi dva dotační programy, konkrétně na oblast kultury a sociální a zdravotní oblast. Další dotace budou určeny pro životní prostředí, tělovýchovu a sport, vzdělávání nebo památkovou péči.
3: Odvodnění autobusové zastávky u polikliniky v Novém Strašecí na Rakovnicku opraví dělníci. V místě se při dešti tvoří louže. Podle odhadu budou práce stát zhruba 2,5 milionu korun. Část zaplatí krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, říká její mluvčí Josef Holek.
6: Naše náklady budou zhruba 2 miliony korun z daní, zbytek půjde za městem. Soutěž se bude opakovat po druhé. Důvodem je nezájem ze strany zhotovitelů. Přišla pouze jedna nabídka a i ta překročila nejvyšší povolenou cenu. Další výběrové řízení chceme vypsat do konce října. Sport.
3: Čeští volejbalisté odletí do Itálie, kde je v pátek čeká první zápas na mistrovství Evropy. Na posledním evropském šampionátu před 3 lety skončili Češi 12. Ale na loňském mistrovství světa vybojovali 4. místo. Na svůj první kontinentální šampionát se těší univerzál Patrik Indra.
7: Po té extrémně dlouhé letní přípravě plný dřiny je ten vrchol konečně tady a my jsme v plné formě. Naše ambice budou určitě postupný. První je postup ze skupiny, ale myslím si, že všichni z týmu míříme výš a určitě se neuspokojíme postupem ze skupiny.
3: Mistrovství Evropy začnou Češi v Modeně v pátek proti Řecku. Ze základní skupiny postoupí 4 týmy a svěřenci trenéra Jiřího Nováka se dál utkají se Švédskem, Slovenskem, Itálií a Slovinskem. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno a beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D10 dejte pozor na 43. kilometru směrem do Prahy. Levý jízdní pruh tam v omezení blokuje nepojízdné osobní auto na blikačkách a kolem něj se pohybují lidé bez vesty. A opatrně taky na dálnici D11 na exitu 1. Došlo tam k nehodě nákladního auta s osobním. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy a pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
8: Jedeme dál, mějte se báječně. Středočeské dopoledne.
9: Budeme se snažit přispět příjemnou muzikou i v této hodině Boniem, Valda Matuška, Dalibor Janda a další. Dozvíte se, že nový parkovací dům můžou využívat řidiči v Praze 6 a naše středočeská stopařka vyrazila Žofie Nováčková do Říčanské naučné stezky. Ta vede z centra města, pokračuje na místní hrad, soustavu rybníků i Říčanský les. Podrobnosti přinese už za chvíli.
8: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Naučná stezka Říčansko seznámí turisty s některými pamětihodnostmi města Říčany a s přírodou v jeho okolí. Na naučnou stezku se dneska vydala naše středočeská stopařka Žofie Nováčková a hlásí se nám do vysílání. Žofie, hezké dopoledne přejeme.
2: Ahoj, hezké dopoledne.
1: Tak pověz, kudy výlet vede a jak je náročný?
2: Naučná stezka Říčansko má celkem 18 zastavení a je asi 9 kilometrů dlouhá. Začíná v Říčanech u zříceniny místního hradu a vede přes lázeňskou louku do lesa a taky kolem rybníků Marvánek a Srnčí a dál pak kolem řeky Rokitky až do Radošovic. No a velká část trasy vede náročnějším terénem v lese, takže je to určitě lepší jít pěšky. Podle mě to jde i s terénním kočárkem, kdo je odvážný, ale na kole bych tudy raději nejezdila, zvolila bych možná jenom tu část kolem rybníků a pak pokračovala třeba zase po stezce Kocoura Mikeše, která je sice místy hodně do kopce, za to je to po asfaltce. No a tady na Říčanské naučné stezce se dozvíte spoustu zajímavostí o historii města, ale taky o místní přírodě a ekologii. Třeba u rybníků zjistíte, co všechno ovlivňuje to, jestli je tam voda vhodná ke koupání nebo není.
1: Dneska máme, Žofie, krásně, teploty nám stoupají, dá se tedy někde poblíž vykoupat?
2: No bohužel ani v jednom z těch dvou rybníků se koupat nedá, je to i vzhledem k tomu, jak bylo horké a hlavně suché léto, tak ta voda bohužel ke koupání vhodná není. Pořád je v Říčanech ale otevřené taky přírodní koupaliště Jureček, které je od stezky vzdálené jenom kousíček, dá se tam normálně dojít pěšky, no ale taky se tam dá dojet případně autem anebo na tom kole.
1: A co když nám třeba naopak na podzim začne pršet, dá se cestou někde ukrýt?
2: Určitě, když počasí přát nebude, určitě se dá schovat v Říčanském muzeu. Tam mimo jiné zrovna teď probíhá výstava Expedice Vesmír, která je interaktivní. No a kromě zkoumání vesmíru a technologií si tam můžete prohlédnout taky fotografie astrofotografa Petra Horálka, které ocenila mimo jiné i americká NASA. No a kdyby se potom vyčasilo, tak vstupenka vám platí i do místního geoparku, kde výstava pokračuje a nemusíte tam ani najednou v jeden den.
1: Novida z výletu po naučné stezce kolem Říčan se nám přihlásila středočeská stopařka Žofie Nováčková. Děkujeme za tip, hezký den a naslyšenou.
2: Děkuju, hezký den, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: Nový parkovací dům můžou využívat řidiči v Praze 6, je na sídlišti, na dědině, kolik parkovacích míst v něm je, to už nám za chvíli poví náš reportér.

nechať zapomenúť srdce bolavý. Orat a síň od rána

0: Jste prostě nejlepší, že ladíte Český rozhlas Střední Čechy. Rádi vám děláme i v úterý 8. září společnost. Teď vám prozradíme, že lidé v Praze 6 můžou využívat nový parkovací dům. V části na dědině ho dnes slavnostně otevřelo vedení města. Byl u toho i náš reportér Petr Kastner, se kterým jsem teď ve spojení. Petře, hezký den.
1: Hezký den. Já jsem teď na střeše parkovacího domu, který má 3 podlaží. Řidiči dole projedou závorou a točitou cestou se dostávají do vyšších pater. Samotná parkovací místa jsou tedy po stranách a jsou nakloněná. Součástí stavby za skoro 400 milionů je taky komunitní centrum městské části a malé náměstíčko před parkovacím domem u zastávky tramvaje Cilkovského.
0: Petře, kolik je v tom novém parkovacím domě parkovacích míst?
1: Necelých 300. 8 z nich je i s dobíjecí stanicí pro elektrická auta. Místa jsou pouze pro dlouhodobé parkování. Řidiči si tady tak nemůžou koupit třeba jen denní nebo hodinové stání. Cena za roční parkování pro rezidenty Prahy 6 je 2200 korun. Pro ostatní je to o 400 korun víc. Radní hlavního města pro oblast financí Zdeněk Kovářík z ODS řekl, že samotná výstavba byla velice drahá a doufá, že dům nebude ztrátový. Ředitel technické správy komunikací, která parkovací dům provozuje, Filip Hájek, věří, že bude ziskový.
0: A proč vedení města na dědině dům vybudovalo?
1: Dům vznikl jako náhrada za odstraněná parkovací místa po výstavbě nové tramvajové trati, kterou město zprovoznilo zhruba před 3 lety. Část místních je ale i tak k novému parkovacímu domu skeptická. I dnes jsem potkal místní, která s výstavbou nesouhlasila. Parkování je podle ní drahé a raději by zde viděla klasické modré zóny, kde roční stání stojí 1200 korun. Lidé z Prahy 6 měli možnost přednostní rezervace na parkování tady v domě. Teď už můžou žádosti podávat i ostatní lidé. Zatím je zaplněná zhruba polovina kapacity.
0: Nový parkovací

0: Psí dům můžou tedy využívat řidiči v Praze 6. Mluvili jsme o tom s naším reportérem Petrem Kastnerem. Děkujeme, hezký den a naslyšenou.
1: Taky přeji hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Ať už potřebujete schodit nějaké to kilo, dostat se do psychické pohody, nebo začít se zdravým pohybem, můžete zkusit chůzi s hůlkami. Poradit nám s ní přijde předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking Jana Stejskalová.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Jiří Korn se svojí děkovnou písní na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme 11:45, no a venku máme krásně. Teploty už začínají stoupat a vy možná přemýšlíte o tom, jak naložíte se svým volným časem. Může vám dát pár tipů i Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Co zůstane, když krása pomalu mizí? Právě pomíjivost života, lidského těla i květin zkoumá ve svých obrazech současný malíř Martin Mrkva. Jeho výstava Nesmrtelným v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou pracuje s temnými tóny, stíny i motivy chřadnutí a zániku. Obrazy navíc jakoby vystupovaly ze svých rámů a zasahovaly do samotného prostoru galerie. Výstava připomíná taky místní památník obětem válek a klade otázku, co počne člověku zůstává. Obrazy si prohlédněte nejpozději do 3. října. Návrat domů nemusí být vždycky návratem do známého a bezpečného prostředí. Své o tom zjistí mladý Američan, který se po 8 letech vrací za rodinou a místo klidného přivítání ho čeká dům na spadnutí, podivné rodinné tajnosti a babička, která možná vůbec není po smrti. Černý humor, bizarní situace i dojetí nabízí inscenace Modrý z nebe v divadle Antonína Dvořáka v Příbrami. Na velké scéně ji uvedou od 19. hodin. Zedník, kuchař, policista nebo třeba lékař. Malé figurky igráčků provázely dětství několika generací. Jejich historii i podobu od prvních figurek ze 70. let až po současnost představuje výstava Fenomén igráček ve vlastivědném muzeu ve Slaném. K vidění tu jsou původní postavičky i krabičky, nechybí herna pro děti a taky dva igráčci vytvoření speciálně pro město Slaný. Výstava potrvá do 20. září. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A k polednímu poslechu zpráv vás už za chvíli pozve Lenka Vokatá. A já vás pozvu k poslechu písniček a vašich vzkazů po 12. na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Vzkazy můžete posílat do naší SMS brány, jistě víte, tvar STC, mezera, pak váš text a odeslat na číslo 90 011 04. A nebo využít webového formuláře, ten najdete na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Přeji dobrou chuť k obědu a krásné úterý.

Víte, že v Centru sklářského umění v Sázavě si můžete prohlédnout největší světovou sbírku moderního skla? Centrum vzniklo v původní huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalír a pojmenoval ji po svém otci, zakladateli skláren Kavalír. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Igráček slaví padesátiny. Přijďte je oslavit v neděli 13. září na zámek Loučeň. Čeká vás rodinný den plný her, soutěží, tvoření i zábavy a samozřejmě oblíbený Igráček v mnoha podobách. My tam budeme také, tak se u nás zastavte. Den s Igráčkem začíná v 10 hodin. Více informací najdete na webu zamekloucen.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Nezaměstnanost v Česku zůstává na 5%. Oproti červenci se nezměnila. V Kladně hasiči dohašují požár supermarketu. Bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila. Zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání. Meziměsíčně zhruba o 6,5 tisíce více. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl. Úřady jich nabízely asi 99 tisíc, tedy o 1650 méně. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce. V porovnání s loňským srpnem míra nezaměstnanosti stoupla. Před rokem dosahovala 4,5%. Hasiči dohašují požár supermarketu ve středočeském Kladně. Oheň podle předběžného odhadu způsobil škodu za 120 milionů korun. U požáru od půlnoci zasahovali desítky hasičů s pomocí výškové techniky. Při požáru nebyl nikdo zraněný. Pokračuje mluvčí hasičů Tomáš Bakalář.
5: Krátce před 10:30 byl snížen popachový stupeň na základní. Na místě proběhla částečná redukce sil a prostředků, to znamená, že některé jednotky se vrací zpátky na své základny.
4: Proč začalo hořet, není zatím jasné. Zjišťují to vyšetřovatelé. Český Červený kříž bude učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Takto chce proškolit až 1 milion dobrovolníků. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku, například do Ústí nad Labem nebo Prahy. První zastávkou je dnes Plzeň. Zájemci si podle zakladatele projektu Marka Bárdyho vyzkouší několik krizových situací.
6: Vydefinovali jsme si ty život ohrožující situace. Jsou to tři základní oblasti. Akutní zástava srdce, masivní krvácení a identifikace cévní mozkové příhody. V součtu je to 35 tisíc případů v České republice. Na ty jsme postavili scénáře tak, aby jsme dokázali odvrátit ten život ohrožující stav. Sport.
4: Tenistka Linda Nosková se na US Open utká ve čtvrtfinále s obhájkyní titulu běloruskou Arinou Sabalenkovou. Nosková by jí ráda vrátila porážku z prvního vzájemného duelu před 3 lety ve finále v australském Adelaide.
7: Já jsem se na highlighty toho zápasu zrovna dívala. Připadala jsem si, že to bylo tak 10 let zpátky, ale bylo to vtipný nebo jako hezký se takhle podívat zpátky a připomenout si, že jsem vlastně tam víceméně začínala. Myslím, že se hodně věcí od té doby změnilo a doufám, že i ten výsledek bude jiný.
4: Utkání Nosková-Sabalenková začne po 17:30 večer českého času. Čtvrtfinále čeká i deblistku Kateřinu Siniakovou, která se ve dvojici s Američankou Townsendovou utká se španělsko-americkou dvojicí Bukšová-Melicharová-Martinézová. Počasí. Bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na dálnici D1 na 13. kilometru směrem do Brna stojí porouchané auto. Porouchaný kamion pak stojí v odstavném pruhu na Pražském okruhu na 61. kilometru směrem na dálnici D10. A na hlavní části okruhu směrem k letišti popojíždí kamiony už ve sjezdu z D1. Pomaleji se sunou i celým omezením mezi Jesenicí a Vestcem. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tolik polední zprávy a teď už začínají písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
8: Je to tak, hezké poledne.
3: Písničky se vzkazem.
8: Nechte si chutnat, pokud právě obědváte, no a příjemný poslech muziky, kterou tady mám a ráda jí předám. Samozřejmě k písničkám ráda přidám vaše vzkazy a dnes to budou především vaše gratulace. Pro koho, tak to se dozvíte už za chvíli.
3: Písničky se vzkazem.

Kapela Buty na úvod písniček a vašich vzkazů. Mám tu první hudební gratulaci a pan Karel Zelenka z obce Zadní Chlum slaví 75. narozeniny. Do dalších let stále hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody mu za obecní úřad Klučenice přeje starosta Václav Vozábal. Rád se připojí i Český rozhlas Střední Čechy. A panu Karlovi přejeme zdraví v Vrchovatě a štěstí a lásky, co jen unese.

Petr Rezek nám zpíval píseň Modrá zem, teď se rozespívá Iveta Bartošová a Michal David. Komu? Dobrý den, k dnešním narozeninám přeji vše nejlepší mé vnučce Vendulce. Vendulko, buď zdravá, šťastná, spokojená a plná lásky a radosti. Mám tě moc ráda, babička. Rádi se připojíme, Vendulce, moc gratulujeme.

0: Písničky se vzkazem.
1: Pokračují na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky a vaše vzkazy. Dobrý den, prosíme, zahrajte pro našeho kolegu Eduarda Herolda k jeho 50. narozeninám. Milý Edo, gratulujeme k dosažení věku 50 let. Podle odborníků si teď v nejlepších letech. Podle kolen, zad a ranního vstávání už méně. Naštěstí zkušenosti přibývají rychle než vrásky a humor ti pořád nechybí. Přejeme ti, aby ti zdraví sloužilo, nálada vydržela a aby ses i nadále tvářil mladší, než kolik prozrazuje občanka. To ti přejí kolegyně a kolegové z Keramiky Celina. A gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy k půlstoletí. Panu Eduardovi přejeme všechno jen to nejkrásnější. Zdraví vrchovatě.

Dobré úterní odpoledne, píšete mi, vám v rozhlase i všem posluchačům. Prosím o zahrání písničky pro oslavenkyni Haničku Malinovou. Haničko, k tvým dnešním půlkulatinám ti přeji vše jen to nejlepší a vůbec ještě lepší. Denně alespoň jednu radost, ať se ti vše daří, nač sáhneš. Napsala nám Eva Kozderková a my rádi také připojíme gratulaci. Já myslím, že paní Hanička ví, jak naložit se svým životem, tak hlavně ať k tomu má pevné zdraví, hodně pohody, dobré nálady, kousek štěstí a samozřejmě hodně lásky.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: O zdravém vztahu k vlastnímu tělu a k jídlu nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka, o poruchách příjmu potravy.
2: Začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst strašně jako zdravě. Hlídala jsem si kvalitu potravin.
1: Jaký postup zachránil Viole život?
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničky se vzkazem.
3: A v našem vysílání pokračují písničky, přidávám další vzkaz. Zdravíme vás a všechny přátelé. Dnes má narozeniny naše kamarádka Vendulka Čajanová z Prahy. Milá Vendulko, dnešní sváteční den, ať máš samé krásné chvíle, plné pohody a letních dnů. Do dalších roků, ať tě provází štěstí, láska, něha, radost, úsměv, spokojenost a hlavně

Prosím zahrát k narozeninám Vendulce Čajanové a taky perníkářce Hance Malinové. Všechno nejlepší, hlavně zdraví a štěstí oběma přeje Anička z Kutné Hory. A gratulujeme i my.

Iveto, zahrajte Vendy do Prahy a taky Hance Malinové k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, pohody přejí Květa, Roman a Jirka a zdraví i babičku Libušku a sestru Jiřinku.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ne, znáte nás, jsme Český rozhlas Střední Čechy, posíláme další písničku a váš vzkaz. Do Karlína posílám sluneční pozdrav a prosím zahrát písničku posluchačům pro zpříjemnění dnešního dne. A to Aničkám, Jarmelkám, Janinám, Haničce, Siřinkou, taky Věrám, napsala nám Veronika z Rakovníka.

Kapela Pet Shop Boys střídá Viana Bartošová a komu bude zpívat? Zahrajte prosím Vendulce Čajanové k narozeninám. Přeji všechno nej, aby se jí dobře dařilo a byla šťastná. Zdravím i babičku Libušku, kterou mám moc ráda, napsala Jindra.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Písničky se vzkazem.
1: Stále ještě k muzice přidávám vaše vzkazy. Píšete mi: Iveto, zahrajte pro radost Jarmilkám, Janičkám, Veronice, Věrám, Libušce, Liběnce, Aničkám, Květě s Romanem, Jarce, Maruškám, Drahušce, Stáně, Světlance, Jindřišce a všem dalším. Přeji si Janiny.

A ještě jeden vzkaz tu mám, pohodový slunečný den vám všem. Zdravím Aničku z Kutné Hory, Jarmilky, Stáňu, Věrušku, Maru z Malče a ostatní, píše babi Jarka z Kladna. Zdravíme také.

Za 12 minut 13. hodina další zprávy chystá Lenka Vokatá. Po 13. se do studia k Alex Minářové chystá dnešní host. A tím je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já vám přeju krásné úterý a zítra naslyšenou.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno niet.

Víte, že Koněpruské jeskyně jsou největším objeveným jeskyním systémem v České republice? Mají 3 patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Připravuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
0: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
3: Sanace kontaminované zeminy a sudů s nebezpečnými chemikáliemi na Šumavě začne na konci měsíce. Lidé budou v Mělníku debatovat o budoucnosti historické Žilkovy vily. Odpoledne bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. V Národním parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na konci září začne v

0: bývalém vojenském prostoru na Klatovsku sanace. Ta potrvá až do června 2028 a bude stát víc než 190 milionů korun. V sudech jsou chemikálie jako rtuť, arzén nebo chlorovaná rozpouštědla. Území zabezpečila policie. Turistické trasy na Šumavě nebudou podle vedení Národního parku uzavřené. Nález je v místech, kam návštěvníci stejně nemůžou. O budoucnosti historické Žilkovy vily budou večer debatovat s vedením města mělničtí obyvatelé. Veřejné setkání začne v 18 hodin v hudebním sále městského kulturního domu. Město vilu odkoupilo od soukromého majitele za 15 milionů korun a teď řeší její budoucí využití. Historii budovy připomíná architekt Pavel Prouza.
1: Ona se totiž neprávem nazývá Žilkova, protože tu vilu postavila paní Marie Neumannová, vdova po někdejším významným mělnickým občanovi Václavi Neumannovi. A tahle ta paní Marie Neumannová si potom vzala pana doktora Žilku, což byl evangelický farář a teolog.
0: Pražští policisté zadrželi v letních měsících při vyšetřování internetových podvodů víc než 10 lidí. Podvodníci například volali lidem jako falešní bankéři a tvrdili, že jejich účet někdo napadl a peníze musí poslat na jiný účet. V jiných případech se vydávali za jejich známé a žádali o půjčku. Jednalo se jak o osoby české, tak i cizí národnosti, říká mluvčí pražské policie Kristýna Zelinková.
2: Kriminalisté museli spojit desítky různých případů, které byly evidovány napříč celou republikou. Celkem v těchto případech bankovními účty obviněných prošlo více než 3 miliony korun. Obviněným v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody ve výši až 8 let.
0: Technici v Praze 1 začali opravovat novogotickou Kranerovu kašnu na Smetanově nábřeží. Práce za bezmála 17 milionů korun potrvají rok a půl. Restaurátoři se zaměří na odbornou obnovu kamenných prvků a suchařské výzdoby a kompletně opraví vodní technologie. Pomník císaře Františka I. by tak měl po letech začít fungovat znovu jako vodní prvek.
3: Počasí.
0: Odpoledne bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Zítra bude zataženo a deštivo a teploty klesnou na 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu jede hodně kamionů směrem z D1 na letiště. Kolony začínají u Modletic v nájezdu z D1 a pokračují až ke sjezdu na Ořech. Osobní auta ale projíždí rychleji. Na dálnici D11 dávejte pozor na exitu 1. Došlo tam k nehodě nákladního auta s osobním. Na D1 na 13. kilometru směrem do Brna stojí porouchané auto. A v Kladně ve Smečenské ulici je hlášená nehoda. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si s tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak a měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se teda dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě shora zvláštních okolností a až se mi tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, to já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkovi hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žestových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli, nebo vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not, o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a najednou říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičit, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
0: A letos tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: stál kapelník, Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, ano, že onikal
1: ano,
0: lidem.
1: Ano, onikal. Kapras kouknou. No.
0: Kapras kouk, po celou dobu?
1: No. To byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no, to bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvyk.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celý kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísnej nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost nepoznal.
1: Ale vůči panu Mlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích, seděli opravdu osobnosti. To byli takový hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo, to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jen v Hořicích na náměstě a říkal: Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se snadně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuju, jak dneska před elektrou, jak koně, takhle mě vyhrnul ret a říkal mě: no hochu, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přijď, ale ještě počkám, až ten zoubek vypadne a vyroste. Takže za rok přijít, no, tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z té Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, to byl dítě, jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v hrozným laufu a frčel orchestr Karla Vlacha, orchestr Václava Hybše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televarieté, pak byl Vašek Hýb, že s těma vánoční koncerty dělal po celé platformě. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Daliborka Pras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším? A jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma, opatruješ to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál, no, můžu

0: To my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
1: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
0: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to ne.
1: Platí to i dnes?
0: Ano, určitě.
1: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
0: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě, doufám, daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba v dnešní době, ta tolerance i vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako, jo. Takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak si říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
1: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let.
0: Ano.
1: Už 680,
0: no,
1: to
0: no,
1: tak.
0: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dechal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky, že jo, že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti, a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
1: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapra, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepi Kuzímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme se, že jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Noit Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověka a s velkým M jako muzikanti, zpěváci, a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všecko umějí, jdou s tím legendárním Big Bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhnutýho žádného nástupce, že? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho, jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvolné, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty, no, ty hezky úklid a tím už končíme, jako, když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty, no, ty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mi takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no, patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: to
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník, tam začíná bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teda přijde dirigent, uklní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky pokaždý, a že jsem už před tu kapelu jsem šel nesčíslněkrát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde jenom natáčení, tak mám obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem. No ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkal, ježiš, tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, nevím, kolik existuje, 26-27 let, to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, s kterou mám taky jako na standardní stojí, máme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou, ano. Paní Maria Rotrová, no. Takže těch 26... To je dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů a u toho.
1: Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Všichni, takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně.
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostní orchestr Karla Vlacha, jo? To, když ten je na prvním místě, to v každém případě. No ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menšinu, tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vlacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajem s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajem jenom s Maruškou, samozřejmě hrajem samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a když stíháte hrát a cvičit na trumpetu a potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuju.
0: Protože v tom septetu,
1: tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako je.
0: A zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No jo, samozřejmě doma, jo, dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A kdy, když jste doma? Protože v práci asi úplně to není možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti a já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřelím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta, jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jedu na tu chalupu, kterou mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různý diskotéky a slyšíte, jak jdu něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, ale pak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám stech šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. Na to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotový, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no a skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, pořád se něco děje, jako, ale to nikdo nevidí. To, každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují v matematice a ve čtení. Železničáři zpevní vybrané části mostu na Pražské Výtoni. Bude slunečno a naměříme až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Žáci v Česku se dlouhodobě zhoršují ve čtení i matematice. Vyplývá to z výsledků mezinárodního testování PISA 2025, které oznámilo ministerstvo školství. Od posledního měření v roce 2022 se čeští školáci zhoršili hlavně ve čtení. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO ale i tak zůstávají nad průměrem Evropské unie a zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
3: Česká republika zůstává nadprůměrná. Když se podíváme na všechny tři tradiční oblasti tohoto šetření, tak ve srovnání se zeměmi OECD i se zeměmi Evropské unie, jak v přírodních vědách, tak v matematice, tak ve čtenářské gramotnosti, ve čtení, jsme nadprůměrní.
2: Nejlíp si v testování vedli žáci víceletých a čtyřletých gymnázií, nejhůř pak žáci nematuritních oborů. Vybrané části železničního mostu na Výtoni v Praze začnou příští týden zpevňovat dělníci. Použijí k tomu uhlíkové pláty, které nalepí na ocelovou konstrukci. Most je dlouhodobě ve špatném stavu. Opatření má prodloužit jeho životnost minimálně do roku 2028, říká mluvčí správy železnice Nela Frýbová.
4: Stabilizace částí mostu je nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet provoz ve stávajícím omezeném rozsahu. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření. Dojde pouze k dílčím omezením pohybu pěších na lávkách.
2: Středočeští zastupitelé schválili zvýhodněné jízdné pro bezpříspěvkové celoživotní dárce krve. Za cestování ve vnějších tarifních pásmech pražské integrované dopravy zaplatí ročně 365 korun. Nárok na ně budou mít lidé, kteří darovali krev nebo její složky nejméně 80krát. Pokračuje krajský zastupitel Jindřich Havelka z hnutí Stačilo.
5: V rámci republiky bychom potřebovali ročně nějakých 33 tisíc dárců, nicméně ten trend je snižující se, máme nějakých 27 tisíc. Nicméně, jak říkám, je to určitá symbolická odměna poděkování celoživotním dárcům krve. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková se na US Open utká ve čtvrtfinále s obhájkyní titulu běloruskou Sabalenkovou. Utkání začne po 17:30 večer českého času. Čtvrtfinále čeká i deblistku Kateřinu Siniakovou, která se ve dvojici s američankou Townsendovou utká se španělsko-americkou dvojicí Bukšová, Melicharová, Martinézová.
1: Počasí.
2: Úterní odpoledne zůstane jasné až polojasné, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Zítra se výrazně ochladí, čekáme zataženo a deštivo a teploty klesnou pod 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště u sjezdu na Barrandov na 16. kilometru je nehoda 4 aut v levém pruhu a kolona se táhne od Strakonické. Asi na 20 minut regulují i průjezd Lochkovským tunelem. A silný provoz je pak na jižní a Štěrboholské spojce před Průmyslovou. Pomaleji se jede od Spořilova a také od Běchovic. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy a před námi už je středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.
6: Jsme tu proto, abyste věděli, co se děje a čím žijeme.
1: Středočeské odpoledne.
6: České dráhy například doplnily svou flotilu vysokorychlostních lokomotiv na rovnou 50. I o tom bude řeč, protože jsme byli u toho. Připomeneme si kynutý česnekový koláč, jak se dělá jeden ze soutěžních receptů pochoutkového roku a připravovat ho bude Josef Maršálek. A za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám totiž každý den poradíme, a to rádi, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
1: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Tohle je úterní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a ta odpolední část, ve které si spolu osvěžíme i pravidla silničního provozu, aby bylo za volantem bezpečno. Až do konce září totiž pro vás máme naprosto novou rubriku a popisuje vždy jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A tak si teď řekneme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost zprava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A tak se zítra povíme, jak na silnici funguje třeba pravidlo ZIPu.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A za chvíli se taky naučíme dělat kynutý česnekový koláč. Pochoutku připravujeme podle posluchačského receptu a vytvoří ji cukrář pekař Josef Maršálek. A já jen dodám, že je to další ze soutěžních receptů.

Hudební kavárna Pavla Vítka. Pozvání do studia tentokrát přijala hlasatelská legenda Saskia Burešová. Řeč bude nejenom o televizním kalendáriu, ale třeba také o vysílání pro vojáky anebo moderování televariete. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Možná, že o víkendu jste využili spíš času na výlety ještě v rámci léta a neposlouchali jste pochoutkový rok, tak bychom vám i teď rádi připomněli nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Tehdy šlo o kynutý česnekový koláč, původně ho tedy dělala Jana Jankujová z Olomouce, ale my se ho teď stejně jako v neděli naučíme dělat i s cukrářem a pekařem Josefem Maršálkem. To všechno v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, který si letos užíváme. Mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, to by bylo stejné, ale porotci a profesionální kolegové, které jsme poprosili. Takže práci má Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Nadia Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a právě Josef Maršálek. U přípravy jsem mu asistoval, zjistil jsem, že Josef zůstal u původního receptu, neměnil tentokrát vůbec nic.
1: Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
2: Co jsi připravil dnes ty?
1: 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla,

0: Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, 2 špetky soli a teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň. Takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, že bude kynout rychle, myslím si, že za půl hodiny můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
0: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
0: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené.
0: Vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat
1: 4 stejné díly.
0: 4 stejné díly a aby nám potom hezky kynuly stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
0: Přesně. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
0: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit.
1: Takže zbytek toho másla a teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
0: Takhle, i z boku. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
0: A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovali. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí.
1: Ježíš, nejde tak rychle a hned.
0: Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Jde se krásně.
0: Vy také. Děkujeme za poslech.
2: Tyhle kousky česnekového koláče se trhají, řekněme, jako buchty a hodí se prý jak k pivu, vínu, ale taky k bramboračce nebo guláši, jak říká Josef Maršálek. Jeho recept, tedy tak, jak ho udělal, naprosto beze změn, najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Samozřejmě je tam i ten původní od Jany Jankujové z Olomouce, můžete si je srovnat. A v neděli si připomeneme recept roku 2025, který zvítězil u vás posluchačů. Půjde o jablkové tiramisu, které v netradiční podobě připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
2: No a České dráhy naším tématem budou za chvíli. Mají k dispozici poslední 50. vysokorychlostní lokomotivu Vectron. Byli jsme u toho a řekneme vám víc za malou chvíli v Region Expressu.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Poslouchejte dál vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a dozvíte se třeba i o novinkách na železnici.
1: Region Express.
0: České dráhy totiž převzaly symbolicky natočně v pražských Vršovicích 50. vysokorychlostní lokomotivu Vectron. Tím byla završena dodávka více systémových strojů s maximální rychlostí 230 km v hodině. Nové Vectrony se budou postupně objevovat na tratích v Česku a taky v zahraničí.
2: Ano, tyto rychlé Vectrony, řada 384, Vectron na 230 km hodině, tak jezdí z Prahy směrem na Brno a Vídeň, dále do Gracu. Jezdí také z Prahy na Brno, Bratislavu a Budapešť a jezdí také směrem na sever z Prahy, to znamená na Berlín, Hamburg a budou nově v příštím roce jezdit také až do Kodaně.
3: Potvrdil při předávce lokomotivy náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Říká, jestli vysokorychlostní Vectrony budou využívány také pro nákladní vlaky.
2: Tyto rychlé jsou specializované právě na rychlou osobní dopravu na 230 km hodině. Ty standardní Vectrony, řada 193 na rychlost 200 km hodině, ty jsou konstruovány jako univerzální lokomotivy do osobní i do nákladní dopravy.
3: Vysokorychlostní lokomotiva je vybavena nejmodernější technikou. Pokračuje Roman Kokšal, ředitel Siemens Mobility Česká republika.
4: Tak samozřejmě je to lokomotiva, která má na palubě ETCS, to je další technická změna, která je oproti té lokomotivě na 200 km hodině. Co bych ještě o tom zmínil, samozřejmě máme tady schválení pro Dánsko, to znamená, je to ten koridor střední Evropy, ale doplněný ještě o schválení v Dánsku. To je trošku výjimka oproti tomu běžnému a jinak je to velmi, velmi unifikované s původním Vectronem, takže změny samozřejmě jsou na podvozcích, logicky s tou vyšší rychlostí, má tam jiný převod, aby to zvládalo ty vyšší rychlosti, jinak je koncipované řídící systém lokomotivy, to se všechno muselo znova odzkoušet. Takže ono to vypadá samozřejmě na první pohled, že to vypadá stejně jako ten Vectron, který už tady je dlouho, ale ty všechny zkoušky, to se muselo dělat všechno samozřejmě znova.
3: Vectron nabízí prostornou kabinu pro stroj vedoucího a hlavně z jeho pohledu poměrně snadné ovládání.
5: Je to mašinka, která je vyrobená pro víc strojvedoucích, kteří jezdí prostě na českých drahách nebo po české železnici. Je to v podstatě pojízdný počítač na mašinka. Jo, ty ovládače, které tady vidíme, tak jsou v podstatě jenom jakoby ovládací prvky pro řídící počítač, který ovládá potom tu lokomotivu, potom už vlastně jako vevnitř.
3: Doplnil strojvedoucí Jiří Šárf. Součástí dodávky 50 lokomotiv je i 15letá servisní podpora. Z Prahy Pavel Petr, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Ano, za chvíli další zprávy. Za čtvrt hodiny se dozvíte, že v části Šumavského národního parku na Klatovsku našli sudy s nebezpečnými chemikáliemi a také Tamara Kocurková prozradí, že hasiči dohaší požár kladenského supermarketu. Podrobnosti přesně v 15 hodin v další zpravodajské relaci a do té doby muzika. Začneme třeba s Lucí Bílou a jejím dobrým kafem.

0: časebí.
1: Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pozadu, rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: V části Šumavského národního parku na Klatovsku našli sudy s nebezpečnými chemikáliemi. Hasiči dohašují požár kladenského supermarketu. Bude slunečno a naměříme až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. V Národním parku Šumava je 200 sudů se nebezpečnými chemikáliemi a asi tisíc tun kontaminované zeminy. Informoval o tom ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů s tím, že mezi látkami je třeba rtuť, arzen nebo chlorovaná rozpouštědla. Ty se našly při průzkumu v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Likvidační práce začnou na konci měsíce, dodává Červený.
2: Tam je potřeba s okamžitou platností začít řešit to, že odvezeme veškerý ten hlavní materiál, to znamená ty sudy, ty velkokapacitní nádrže. V etapě číslo 2, která se protahuje nad etapou 3 a 4, bude postupná sanace, která potrvá několik let, protože ty práce musí postupovat kontinuálně na sebe.
1: Místo už zajistila policie. Červený tvrdí, že předešlé vedení rezortu o problému vědělo už před 3 lety a nic s tím nedělalo. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL to odmítá. Hasiči v Kladně stále dohašují noční požár supermarketu v Americké ulici. Hledají skrytá ohniska. Obchod začal hořet po půlnoci, na místě zasahovaly desítky hasičů z 3. poplachového stupně. Škodu hasiči odhadli na 120 milionů korun. Příčinu zjišťují vyšetřovatelé. Jak dlouho hašení ještě potrvá, nejde podle mluvčího středočeských hasičů Tomáše Bakaláře s jistotou říct.
3: Kolem 10:30 byl snížen poplachový stupeň na 1. Proběhla částečná redukce sil a prostředků, když se některé jednotky mohly vrátit zpátky na své základny. Zrušili jsme požární úseky.
1: Pražští policisté zadrželi v letních měsících při vyšetřování internetových podvodů víc než 10 lidí. Podvodníci například volali lidem jako falešní bankéři a tvrdili, že jejich účet někdo napadl a peníze musí poslat na jiný účet. V jiných případech se vydávali za jejich známé a žádali o půjčku. Jednalo se jak o osoby české, tak i cizí národnosti, říká mluvčí pražské policie Kristýna Zelinková.
4: Kriminalisté museli spojit desítky různých případů, které byly evidovány napříč celou republikou. Celkem v těchto případech bankovními účty obviněných prošlo více než 3 miliony korun. Obviněným v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody ve výši až 8 let. Sport.
1: České basketbalistky na mistrovství světa skončily se 3 porážkami po základní skupině. První účast na šampionátu po 12 letech zakončili vysokou prohrou 64-105 se Spojenými státy americkými. Tým trenérky Romany Ptáčkové předtím ve skupině v Berlíně prohrál i s Italkami a Číňankami a obsadil konečné 15. místo. Počasí. Úterní odpoledne zůstane jasné až polojasné, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Zítra se výrazně ochladí, čekáme zataženo a deštivo a teploty klesnou pod 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Silný provoz je na jižní a Štěrboholské spojce před Průmyslovou, pomalej se jede před Spořilovem a také od Běchovic a ucpává se na magistrále Vilznova před omezením u hlavního nádraží kolony vždy na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tak to byly zprávy a pokračuje středočeské odpoledne. S vámi je stále Patrik Rozehnal.
5: A já vám přeju hezký den, krásné odpoledne.
0: Středočeské odpoledne.
5: Třeba si ho taky zpěkníme květy, těmi největšími vůbec. Víte, jaké to jsou? Připomene nám to Martin Písařík ve své rubrice. Mluvit budeme o světlech těch nových v základní škole v Hostivici u Prahy. Prozradí nám, jak vypadají, náš redaktor, který vyjel na místo. A počasí probereme už za chvíli s Michalem Žákem.
0: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Probereme ho s Michalem Žákem, meteorologem České televize. Už tam kliká u svých počítačů, aby měl aktuální informace. Hezké odpoledne, Michale.
2: Krásné odpoledne přeju.
1: Jaké jsou teploty?
2: Vysoké, velmi vysoké, pohybují se většinou mezi 29 a 32 stupni. V Řeži, severně od Prahy, dokonce teplota přesáhla 33 stupňů. To jsou hodnoty, za které by se nemuselo stydět ani vrcholné léto. No a na nebi máme v tuto chvíli převážně skoro jasno až polojasno, začíná se tvořit kupovitá oblačnost.
1: Co to znamená pro blízkou dobu tedy?
2: Tak pro blízkou dobu ještě nic závažného, tam zůstane málo oblaků, vesměs i v těch nadcházejících hodinách. Změna přijde až v průběhu noci, spíše té druhé poloviny, kdy od západu bude oblaků postupně přibývat a k ránu už by se na některých místech mohly objevit přehánky anebo déšť. Nicméně noc bude teplá s minimy mezi 19 a 16 stupni, při slabším větru klesnou teploty až na 14.
1: Jak bude vypadat zítřek, den?
2: Tak bude nás od západu přecházet zvlněná studená fronta, počítejme s velkou oblačností, tedy oblačným až zataženým nebem. Zprvu se jen místy, řekněme v poledních a odpoledních hodinách, pak na celém území kraje, vyskytnou srážky v podobě deště, přeháněk, ojediněle i bouřek. K večeru začnou od západu srážky ustávat. No a teploty mezi 21 a 25 stupni, s tím, že ty vyšší hodnoty na východě, chladněji bude naopak na západě kraje. No a popolední během odpoledne se bude volna ochlazovat. Vítr mírný od západu až severozápadu, v případných bouřkách a na frontě přechodně zesílí.
1: Znamená to, že ty další dny budou chladnější nebo třeba i zataženější?
2: Už budou chladnější, té oblačnosti bude občas i méně, zejména ve čtvrtek, tam může být zprvu jasno, přes den polojasno až oblačno, teploty mezi 17 a 20 stupni, v pátek přechodně více oblaků a může se objevit ojediněle i déšť, hlavně na jihovýchodě kraje, ale večer bude oblaků od západu ubývat. Teploty podobné jako ve čtvrtek, no a o víkendu tam už bude slunečněji, počítáme s tím, že nás bude provázet polojasné až oblačné místy, hlavně ráno a dopoledne a potom zase ve večerních hodinách i skoro jasné nebe. No a teploty o víkendu vystoupí na hodnoty mezi 20 a 24 stupni, ale rána už budou taková typicky zářijová s minimy kolem 10 stupňů.
1: Tak to máme v podstatě zbytek týdne ve dvou minutách, ano. S počasím a s Michalem Žákem. Ať se daří, děkuju za tu předpověď a těším se příště.
2: Mám také krásné odpoledne.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Paměť, soustředění i pozornost žáků, to všechno by měla zlepšovat nová světla v základní škole v Hostivici u Prahy. Jak zářivky fungují a proč je vedení školy muselo pořídit, to vám řekneme za pár minut. Stačí poslouchat dnešní středočeské odpoledne. Teď s Lenkou Filipovou.
3: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

že nejkrásnější vodopády českého krasu můžete vidět jen za jarního tání nebo v době silných dešťů? Jmenují se Bubovické vodopády a najdete je mezi Karlštejnem a Srbskem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Pozvání.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Whitney Houston s námi aspoň naskok ve vysílání středočeského odpoledne a vy posloucháte dál třeba i informace z Hostivic. V základní škole nedaleko Prahy právě tam nainstalovali technici nová úsporná světla. Mají zlepšovat soustředění a paměť žáků. Za výměnu zářivek zaplatila radnice 4,5 milionu korun. Na místě máme i reportéra Českého rozhlasu Střední Čechy Josefa Benedu, se kterým jsme tedy ve spojení, tak přeju hezký den.
1: Hezký den. V základní škole v Hostivici je 1224 nových LED svítidel. Více než třetina z nich je navíc plnospektrální, tedy vyzařují všechny barvy na světelné škále. Jinými slovy, napodobují záření ze slunce, takže jsou zdravější. Teď na začátku školního roku jsou ještě dny poměrně dlouhé a slunečního světla je dost, takže žáci zatím nepoznají větší rozdíl. I tak ale studenti, se kterými jsem mluvil, nová světla chválili, protože z nich tolik nebolí oči. Škola díky projektu ušetří ročně téměř 100 MWh elektřiny. Jinými slovy, zaplatí asi o 340 tisíc korun za rok méně. Celková investice do projektu by se tak městu měla vrátit za 13 let.
0: Proč vlastně bylo nutné ta světla ve třídách měnit?
1: Po celé škole totiž byla stará zářivková světla. Ta už byla ve špatném stavu, hučela a v každé třídě svítila jinak intenzivně. Dvě zářivky navíc na chodbě vydoutnaly a museli tady zasahovat hasiči. Nová LED světla by tak kromě finanční úspory měla být i bezpečnější a vydržet déle. Konkrétně by zařízení mělo vydržet svítit až 100 000 hodin, tedy více než 4150 dní.
0: V úvodu jsme řekli, že světla mají zlepšit i pozornost žáků, tak mě zajímá, jak to udělají.
1: Souvisí to právě s barvami na světelné škále, které jsem zmiňoval. Plnospektrální zářivky totiž vyzařují i azurovou barvu. Ta podporuje kognitivní schopnosti, tedy zlepšuje schopnost zapamatovat si informace nebo zkracuje reakční čas. Zároveň světla vyzařují i více tmavě červené, která podporuje regeneraci očí. Potvrzuje to i experiment na dvou pražských středních školách, který provedli mezi lety 2018 až 2020 odborníci z Českého vysokého učení technického. Studenti v učebnách s plnospektrálním světlem dosahovali v testech udržené pozornosti a krátkodobé paměti až o 20% lepších výsledků než žáci ve třídách s běžnými LED svítidly. Podobný experiment plánuje i vedení základní školy v Hostivici.
0: Žáci v základní škole tedy v tomto městě u Prahy mají ve třídách nová světla. Mluvili jsme o tom s naším reportérem Josefem Benedou. Děkuju a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A teď už vstříc další muzice a také budeme mít ještě rubriku ve vysílání od Martina Písaříka, co v učebnicích nebylo, tak ať o ní nepřijdete.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Ať už potřebujete schodit nějaké to kilo, dostat se do psychické pohody, nebo začít se zdravým pohybem, můžete zkusit chůzi s hůlkami. Poradit nám s ní přijde předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking Jana Stejskalová.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Slíbili jsme si ještě povídání o zajímavostech a o květinách, tak tady ho máte. Společně s Martinem Písaříkem a jeho pravidelnou rubrikou ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Najdete to i na webu strednicechy.rozhlas.cz. Za chvíli už zprávy a po zprávách tu bude humoriáda dnes s Josefem Fouskem. Tak se na to těší i Patrik Rozehnal. Já doufám, že i vy.

že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony, reagoval tak na rozhodnutí Evropské komise o pozastavení dotací. Vědci odhalili znečištění vody a půdy v okolí Čáslavské skládky. Bude slunečno a naměříme až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu nezajímá. Řekl to v reakci na rozhodnutí Evropské komise, která pozastavila proplácení části dotací Agrofertu. Týká se to zemědělských i kohezních fondů. Podle komise je Babiš pořád v potenciálním střetu zájmu a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. To odmítá i samotný Agrofert, pokračuje jeho mluvčí Pavel Heřmanský.
2: Informaci máme pouze z médií. I nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a dotačními pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
1: Komise poslala českým úřadům dopis, ve kterém požaduje další informace a objasnění. Organizace Arnika dnes v Čáslavi zveřejnila výsledky testů půdy, vody a vajec okolí tamní skládky odpadu. Ve vzorcích hledala těžké kovy a další nebezpečné látky. Ty mírně překročily limity například u jednoho vzorku vajec. Podle naměřených dat do okolí také uniká voda ze skládky, která by mohla znečistit spodní vodu a studny, říká odbornice na toxické látky v životním prostředí Nikola Jelínek z Arniky.
3: My vnímáme jako problém, že to může být nějaké dlouhodobé riziko. Našli jsme určité spektrum látek, které se běžně nesleduje. Je to nějaký současný stav a ten se může jako v čase měnit. Takže chtělo by určitě to sledovat už jenom preventivně.
1: Odborníci doporučují častější a důkladnější testy, snížení prašnosti příjezdové cesty na skládku nebo zastřešení výběhu pro slepice. Společnost AVE, která skládku provozuje, se k výsledkům vyjádří až po prostudování dat. Nový parkovací dům můžou využívat řidiči na dědině v Praze 6. Je v něm 290 míst k dlouhodobému stání. Součástí budovy je také komunitní centrum městské části. Za stavbu Praha zaplatila necelých 400 milionů korun. Kolik lidé zaplatí za parkování, říká ředitel technické správy komunikací hlavního města Filip Hájek.
4: Držíme jednotnou cenu pro tento typ objektů na 2200 korun za měsíc a parkovací stání. To je cena, kterou držíme například na Nových Butovicích nebo nově to bude i na Opatově.
0: Počasí.
1: Úterní odpoledne zůstane jasné až polojasné, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Zítra se výrazně ochladí, čekáme zataženou a deštivou a teploty klesnou pod 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na jižní a štěrboholské spojce je pomalý provoz před průmyslovou kolony, jsou od Běchovic i Spořilovské vždy asi na 15 minut a 10 minut se popojíždí na jižní spojce i před Barandovským mostem. Silný provoz je pak na Pražském okruhu obousměrně před Ořechem. Kolony jsou od Lochkovského tunelu i plzeňské dálnice D5 na 15 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
3: Zdravím posluchače.
2: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
3: samozřejmě
2: uvedli?
3: Samozřejmě, jako vždy.
2: Povídej.
3: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Co zvědav?
0: No,
1: co, no, já co ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byly. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: Váš podnik Očista do čista má ale přeci své stále zaměstnance.
3: Ano, má, ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi, ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen. A přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Z vesela, s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme dnes, je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali.
1: Mnoho let.
0: Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už je hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, že je to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý. A je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista dočista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 011 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zda pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu, vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka a hlasuji pro očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvíze s novýma. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: hello.
3: To je zrovna ten případ. I nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dílavice, Slípáci, zdravím vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia a přeji si pokračování. Naschledanou.
3: Naslyšenou, mějte se pěkně. No tak Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala od čista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku od čista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a kumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Olympiáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu, toho tak jako známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Viděl, samozřejmě.
3: Viděl jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, i po, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že, aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupením semaforu, co jsem měl teď 3.9., to sválně udělali 3.9., to já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slávka, znala mě, ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla Hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle. Ten mozek mi jak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale,
6: no, ale někdy ne, někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no když tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska-Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, podle mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano. Pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to bylo výtvarný dílo.
6: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože mu mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou fajfku a já jsem si to zpět, udělal jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel a já jsem napsal, že jsem narkoman, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný, já to všechno udělal to na té druhé straně, místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
3: Ano.
6: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. A kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte.
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jaksi zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstkova, její Lojza napřed trochu brbla, nech je ju pustit, baví, však Lojzí do teplů směroch spojem a už jdeš do lázní a co já jsem doma, kde si, co si, na nakonec ju pustím. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde o koho výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap. Hned sa objali, ptúlali, Lojzíčku, kde sa tady bereš? Ale Františko, co ti budú cigániť? Bylo mne smutno po tobie, to sem dojev za tebou sa trochu potešiť, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než sa nadali, už by večer. Tak sa hned zebrali a už to hajdy do parku. Tam sa hned stúlili pod první keř, na který trefili. Však sa nebolo čo divý, týden spolem nebyli. Já bych nebyl lepší, když byli teprů roh svojí. Ale v tom najlepším se nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lujza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu sa s váma rýpať, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funiel, jak divočák v pohode. Policaj praví, podívajte sa. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peniaženku, vtedy sa mu to v hlavi akci rozležalo. Praví si, herdek, jak to je možné? Ja 50 a moja 100. Ptá sa toho policajta, počúvajte. Jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu po první, ale tu robu pod váma už po třetí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršuli Kluková. A to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ti.

0: Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z Patra, hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
1: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju. Takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
0: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho?
1: Nevím, já jsem viděl třikrát Křivoklát v noci v mlze.
0: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie. Když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
1: Jo.
0: No, to je moje chemie celá.
1: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano. V dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
0: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 011 04, humor mezera A či B a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
2: Humoriáda.
3: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli děti,

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju. A bouřlivý potles za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900 si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosím, abych Vlaďku Kozderkovo, děkuji.
3: Já děkuji
4: den.
3: Také, naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím, tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objavili v Budějovicích, stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační, moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že se patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laďku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laďce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
7: Ale jdete. Kam jdete?
6: No, že jste říkala.
7: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
6: Děkuji vám.
7: Tak co vás trápí?
6: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná. Ale letos jsem byla v lázních.
7: S manželem?
6: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
7: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
6: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
7: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
6: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
7: Ve vašem věku?
6: Hmm.
7: Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
6: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
7: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
6: Láry možná. To připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtlí. Pochopitelně až po svatbě.
7: Ale to je zajímavé a manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
6: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud Mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle. A on se neoddával pití alkoholu.
7: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
6: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
7: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
6: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
3: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stěrskou.
1: Ano.
3: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
1: Ano.
3: Tetelí se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stěrská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelej se mraky, protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
1: Tetelí se mraky?
3: Ne, tak tetelej.
1: Tetelej.
3: Pan Suchý napsal tetelej.
1: No tak to je jako tetelí, tetelí se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
3: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
1: Že by se otelili jako.
3: No, tak to ne. To
1: asi já ne. Do toho spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
3: To je česky řečeno.
1: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo z posluchačů.
3: Byla to hezká písnička. Ano. Jako všechny.
1: A ty si rád hraješ se slovy.
3: Hraju se rád ze slovy.
1: A kdy tě to napadá, prosím tě, v leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout, kdy tě napadlo?
3: Teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on mi říkal, to by si měl mít, to je Krampol vždycky říkal, Šimka držel v okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Ind Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je indiferent Josef Fousek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, a nebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselej, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od mých posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den, kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne, tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerosekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rosekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo, plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. Vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Ho, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel, těším se příště i s posluchači a prosím nějaký verš na konec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Technická výchova se má od roku 2028 vrátit na základní školy. Řidiče čekají u pražského letiště další komplikace. Sjezd z D7 bude několik týdnů uzavřený. Zítra čekáme zataženo, postupně s deštěm naměříme do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný podvečer. Na základní školy se vrátí technická výuka. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá s tím, že od 1. září 2028 se začnou žáci prvních a šestých tříd učit polytechnickou výchovu. Ta se v následujících letech postupně rozšíří i do dalších ročníků. Podle zmocněnce ministra průmyslu pro technické vzdělávání a kompetence Tomáše Hambergera půjde o kombinaci klasických řemesel s moderními technologiemi, jako je třeba 3D tisk.
2: Právě do těch očekávaných výstupů učení se promítly konstrukční a technologické dovednosti, je tam vlastně nějaká práce s programovatelnýma technologiema, je tam vlastně i akcent na technologie v domácnosti. Jsou psány velice moderně, skutečně s akcentem na ty současné technologie.
1: Strategie počítá i s tím, že střední školy s technickým zaměřením budou víc spolupracovat s firmami při praxích studentů. Řidiči musí od zítřka počítat s dalším omezením u pražského letiště Václava Havla. Kvůli dlouhodobé přestavbě křižovatky Aviatická totiž silničáři na několik týdnů uzavřou přímý sjezd k letišti. Dotkne se těch, kteří přijíždějí po dálnici D7 od Kladna.
3: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
4: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
3: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
5: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
3: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Český rozhlas.
1: První český hřbitov s čistě přírodním způsobem pohřbívání lidských ostatků vznikl v pražských Satalicích. Lidé tam můžou ukládat popel zesnulých v biologicky rozložitelných urnách, vsypem ke stromům nebo rozptylem na květinovou louku. Satalice za takzvaný vzpomínkový park podle správce Adama Vokáče zaplatili 28 milionů korun.
6: Vzpomínkový park je přírodní pohřebiště, jehož hodnotovým základem je úcta k člověku, k přírodě a k jejich vzájemné provázanosti. Zkrátka máme tady takový specifický manuál pro to, jak ta hrobová místa mají vypadat.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačno, ráno místy, odpoledne a večer pak na celém území našeho kraje déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. A výrazně se ochladí, odpolední maxima budou mezi 21 a 24 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Silný provoz je na pražském okruhu obousměrně před Ořechem. Kolony jsou od plzeňské dálnice D5 asi na 20 minut i od Lohkovského tunelu, to je asi na 15 minut. A komplikace jsou v Běchovicích, v Českobrodské ulici je tam nehoda a kolona z centra až z Dolních Počernici na půl hodiny. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly zprávy a před námi je Den v kraji. Slovo má Jitka Lukešová.
7: Hezké odpoledne.
0: Den v kraji.
7: Je to tak, jak jste slyšeli, magazín Den v kraji je připraven, právě startujeme a máme pro vás opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. No a co to bude tentokrát? Tak například se dozvíte, že organizace Arnika dnes v Čáslavi představila výsledky testů půdy, vody a vajec. Povíme více a také povíme více o tom, že práci ve Středočeském kraji v srpnu hledalo 43 tisíc lidí. No a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého úterního dne. Ale vy už víte, že jako vždycky začneme písničkou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: to byla Ilona Čáková, no a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého úterního dne s datem 8. září, který pro nás pro všechny připravila Tamara Kocourková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Nezaměstnanost ve Středočeském kraji letos v srpnu vzrostla oproti červenci o 0,1% bodu na 4,3%. Práci si v našem kraji hledalo víc než 43 tisíc lidí, to je o zhruba 760 víc než v červenci. Podrobnosti pro vás budeme mít už za chvíli. Organizace Arnika dnes v Čáslavi zveřejnila výsledky testů půdy, vody a vajec okolí tamní skládky odpadu. Většina naměřených hodnot ale nepřesahuje povolené limity. Na místě je naše reportérka a do vysílání se nám přihlásí v následující hodině. Lidé v Praze 6 můžou využívat nový parkovací dům Dědina. Je v něm 290 míst k dlouhodobému stání. Na místě dnes natáčel náš reportér, jeho příspěvek uslyšíte za pár minut. Hasiči v Kladně stále dohačují noční požár supermarketu v Americké ulici. Hledají skrytá ohniska. Obchod začal hořet po půlnoci, na místě zasahovali desítky hasičů. Vyhlášený byl třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Škodu odhadli hasiči na 120 milionů korun. Příčinu zjišťují vyšetřovatelé. Pokles hladiny Slapské přehrady bude podle aktuálních předpovědí minimálně v nejbližších dnech pokračovat. Důvodem nynějších opatření na Vltavské kaskádě je extrémní sucho. Orlická přehrada v pátek kvůli poklesu hladiny začala snižovat odtok. Poprvé v historii využívá povodí Vltavy zásobu vody ze Slapské nádrže. A o budoucnosti historické Žilkovy vily budou dnes večer debatovat s vedením města mělničtí obyvatelé. Veřejné setkání začne už za necelou hodinu, tedy v 6 hodin v hudebním sále městského kulturního domu. Město vilu odkoupilo od soukromého majitele za 15 milionů korun a teď řeší její budoucí využití.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Olda Říha, starý dobrý katapult a písnička Já nesnídám sám, no a přesný čas 17 hodin a 15 minut. A teď aktuálně nezaměstnanost. Nezaměstnanost ve Středočeském kraji v srpnu vzrostla na 4,3%. Oproti červenci je to nárůst o 0,1% bodu. Práci v regionu hledalo 43 tisíc lidí, o zhruba 750 více než v červenci. No a více si teď řekneme s redaktorkou Laurou Hájkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Ve Středočeském kraji přibylo i volných míst, jejich přes 14,5 tisíce. Plyne to z údajů Úřadu práce České republiky. Napříč okresy byla nejvyšší nezaměstnanost na Kolínsku, a to 6,1%. Nejnižší byla naopak v okresech Praha Východ a Praha Západ, a to 2,1%. Situace na trhu práce zůstává ve Středočeském kraji podle ředitelky krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Příbrami Martiny Beránkové stabilní.
2: Zaměstnavatelé nadále projevují zájem zejména o kvalifikované pracovníky. Nové pracovní uplatnění našlo 3734 našich klientů.
1: To je podle ní skoro 76% všech uchazečů o zaměstnání, kteří během srpna ukončili evidenci. Když ještě srovnám nezaměstnanost letos v srpnu a loni, tak je tam nárůst. Loni to bylo 3,8%. Bez práce tehdy bylo asi 38 tisíc lidí.
0: Dobrá, no a jak je na tom s nezaměstnaností konkrétně Praha?
1: V srpnu oproti červenci narostla o 0,1% bodu na 4%. Je to nejnižší nezaměstnanost v celém Česku, kde zůstala v srpnu na červencových 5%. Práci pomocí úřadu práce hledalo v metropoli přes 40,5 tisíce uchazečů, což je o asi 850 víc než v červenci. Ubylo naopak nabízených volných pracovních míst o zhruba 700 na asi 22,5 tisíce. Pokud opět srovnáme čísla s loňským rokem, tak loni v srpnu bylo v hlavním městě bez práce zhruba 35 tisíc lidí a nezaměstnanost byla 3,5%.
0: Ještě doplním, že aktuální informace o nezaměstnanosti v Praze a Středočeském kraji pro nás měla naše redaktorka Laura Hájková. Díky a pěkný den.
1: Hezký den a naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: O zdravém vztahu k vlastnímu tělu a k jídlu nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka, o poruchách příjmu potravy.
2: Začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst strašně jako zdravě. Hlídala jsem si kvalitu potravin.
1: Jaký postup zachránil Viole život?
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Tak tolik skupina Miraj a písnička Cesta z města. Organizace Arnika právě dnes, 8. září v Čáslavi, představila výsledky testů půdy, vody a vajec z okolí tamní skládky odpadu. No a v sebraných vzorcích vědci hledali těžké kovy a také jiné nebezpečné látky. A jak pak testy dopadly, tak to ví reportérka Alena Junová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Odborníci z ekologické organizace Arnika nechali otestovat 14 vzorků půdy, vody, prachu a vajec z okolí skládky. Hygienický limit nejvýrazněji překročilo množství látek v usazeném prachu na příjezdové cestě ke skládce. Tam vědci naměřili 886 mg olova na kilogram sebraného vzorku. Mezní hodnota pro průmyslové oblasti stanovená Ministerstvem životního prostředí je přitom o 86 mg nižší. Ve směru dál od skládky se výskyt látek snižuje, i tak se ale můžou podle odborníků dostávat do vzduchu. Pro lidské zdraví je závažné i množství karcinogenních látek ve vejcích. V jednom ze 4 odebraných vzorků o 0,5 nanogramu překračovaly limit stanovený Evropskou unií.
0: No a můžeme říct, jak dopadly testy vody?
1: V povrchové ani v podzemní vodě hodnoty těžkých kovů a nebezpečných látek žádné limity nepřekračují. Vědci ale v podmáčené půdě naměřili látky, které se zpravidla vyskytují v okolí skládek. Ty se do půdy můžou dostat buď prosakováním takzvaných skládkových vod, ale třeba i z dešťové vody, která se přes skládku přelije. Některé látky odhalilo i měření vody v okolních studnách. Ani tam ale nepřesahují žádné limity. Do budoucna ale vědci doporučují častější testování, aby se včas předešlo případné kontaminaci.
0: No a určitě nás mnohé bude zajímat, co dalšího odborníci doporučují.
1: Vzorky pro organizaci Arnika, která se dlouhodobě zabývá ochranou přírody a životního prostředí, otestovali vědci z Vysoké školy chemicko-technické a ze Státního veterinárního ústavu. Na základě výsledků doporučují chovatelům, aby oddělili slepice od kontaminovaného prostředí, například zastřešením výběhů. Provozovateli skládky by také doporučovali častější a pečlivější měření nebezpečných látek v okolní půdě a v povrchové i podzemní vodě. Společnost AVE na žádost o vyjádření uvedla, že se chce se studií nejdříve pečlivě seznámit a konkrétní data prostudovat.
0: Dobrá, tak já ještě doplním, že organizace Arnika dnes v Čáslavi představila výsledky testů půdy, vody a vajec z okolí tamní skládky odpadu. No a podrobnosti pro nás měla naše reportérka Alena Junová. Děkuju moc a pěkný den.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Tak tolik sourozenci Gibbovi a neb staří dobří Bee Gees a jejich velký hit How Deep Is Your Love. No krátce po půl šesté zůstaneme na chvíli v Praze, abychom si řekli, že řidiči v Praze 6 můžou využívat nový parkovací dům. V části na dědině ho slavnostně otevřelo také vedení města, no a má být náhradou za zrušená parkovací místa po vybudování tramvajové trati před 3 lety. Za stavbu zaplatila Praha skoro 400 milionů korun.
1: Vadí mi to, že je za 2200 korun měsíčně.
2: Říká Helena Marková, která v oblasti bydlí a s výstavbou parkovacího domu nesouhlasila.
1: Ty lidi tady na to nemají. I tohleto náměstíčko ubralo řadu parkovacích míst. Tatra

0: mají ubrala řadu parkovacích míst. A teď se tady fakt nedá zaparkovat.
1: Cena je příliš vysoká i podle dalšího místního Jaroslava Kadlčíka. Umí si ale představit i výhody parkovacího domu.
2: Je pravda, že teda byste měl po každý místo, když přijedete to jako tady v tom sídlišti, je to špatný, ale zase si myslím, že se to hodně uvolní, no, že to jako... Třeba tam budou parkovat i ty služební auta.
1: Stavbu třípodlažní budovy měl za společnost Subterra na starosti vedoucí projektu Jan Herda.
3: Parkovací dům nemá tak, jak jsme zvyklí, vodorovné parkovací plochy, kde parkují auta a nějakou rampu, která slouží k té vertikální komunikaci, ale vlastně celý je ve spádu, to znamená od vjezdu auta plynule projíždějí širokými parkovacími plochami, uprostřed je komunikační trasa, po obou stranách parkují auta.
1: V domě je 290 parkovacích míst, u 8 jsou pak dobíjecí stanice pro elektromobily.
3: Jednička je dole v prvním podzemním, tady vidíte, že jsme u 206 a pokračujeme ještě po střeše až na tu 290.
1: Parkovací dům Dědina je určený pro dlouhodobé stání. Řidiči v něm tak nemůžou parkovat jen několik hodin nebo den, říká vedoucí oddělení správy parkovacích objektů z technické správy komunikací hlavního města Jan Dvořák.
4: Teď několik měsíců běželo prioritně rezervační systém pro rezidenty. V tuto chvíli už je rezervační systém otevřen pro všechny. Proces probíhá tak, že samozřejmě musí ten zájemce poslat žádost. Žádosti jsou na stránkách technické správy komunikací.
1: Cena za parkování je podle ředitele technické správy komunikací Filipa Hájka standardní. Dodal, že důležité je, aby parkovací dům nebyl finančně ztrátový.
5: Držíme jednotnou cenu pro tento typ objektů na 2200 korun za měsíc a parkovací stání. To je cena, kterou držíme například na Nových Butovicích nebo nově to bude i na Opatově.
1: Součástí budovy je taky komunitní centrum městské části. Z Prahy 6 Petr Kastner, Český rozhlas. Den v kraji.

Hudební kavárna Pavla Vítka. Pozvání do studia tentokrát přijala hlasatelská legenda Saskia Burešová. Řeč bude nejenom o televizním kalendáriu, ale třeba také o vysílání pro vojáky anebo moderování televariete. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Huconský šíp najmout

0: Aby Daněk a jeho známý tohit 17 hodin a 43 minut. Informace o čase pro vás, kteří spěcháte třeba někam. No a co uděláme teď? Zastavíme se v Hostivici. Žáci v základní škole právě v Hostivici u Prahy mají ve třídách nové plnospektrální LED světla. Ta jsou úspornější než staré zářivky a navíc jsou šetrnější k očím a také podporují kognitivní schopnosti. Studenti by se tak měli lépe soustředit a zapamatovávat informace.
1: Žáci základní školy v Hostivici se na začátku září vrátili do tříd, ve kterých jsou nová LED světla. Ještě minulý rok tady byly jen staré zářivky, popisuje Lukáš z 8. třídy.
2: Byly strašný, jako většina jich vypadávala jako často a byly takový čárkovaný.
3: No byly takový, že pořád blikaly a nebylo to moc dobrý.
1: Dodává jeho spolužák Alan. Staré zářivky navíc nebyly podle ředitelky školy Michaely Rosenkracové bezpečné.
4: Po celé škole jsme měli taky ty obyčejný zářivkový světla s takovýma těma trubkama. Různě to hučelo, to osvětlení nebylo kvalitní, v každý třídě bylo ještě jako jinak silný a vydávalo to zajímavý zvuky. A pak nám tady dvě ty zářivky vedoutnaly na chodbě a museli přijet hasiči.
1: Technici proto po škole rozmístili přes 1200 nových LED světel. Náklady za elektřinu by podle ředitelky teď měly být nižší o 60%.
4: Víme tady už dopředu, že by mělo dojít k velký energetický úspoře, tam bychom se měli při těch 12 světlech pohybovat někde kolem 300 000 za rok. A především teda, protože na třídách máme ty plnospektrální pro kognitivní světla, tak by to mělo působit na kognitivní funkce dětí.
1: Plnospektrální zářivky svítí podobným světlem, jako je to ze slunce, a jsou tedy zdravější. Na rozdíl od klasických LED světel navíc vyzařují i azurovou a tmavě červenou barvu, přibližuje Hynek Medřický, technologický ředitel společnosti Spectrasol, která světla vyrobila.
5: Náš mozek v obrazovém centru si ty barvy dokáže dopočítat, ale ten neobrazový systém potřebuje ty azurové vlnové délky pro podporu kognitivního výkonu. Podporuje schopnost zapamatovat, schopnost vyvolávat z paměti a zkrátit reakční čas. A ty tmavě červené, tato energie vlastně podporuje regeneraci oka.
1: Pozitivní dopady tohoto světla na žáky zkoumali podle něj v letech 2018 až 2020 i odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze.
5: Ti studenti, kteří seděli pod světlem, které je plnospektrální a prokognitivní, to znamená je vyrovnané od 480 do 670 nanometrů, tak měli lepší výsledky než studenti, kteří byli pod původním světlem.
1: Vedení města za nová světla zaplatilo zhruba 4,5 milionu korun. Investice by se mu díky finanční úspoře měla vrátit do 13 let. Z Hostivice u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Dnes máme velmi horký den, v Břeži severně od Prahy dokonce přesáhla teplota 33 stupňů Celsia. Ve středních Čechách se teď ale začíná tvořit kupovitá oblačnost, no a co to znamená pro blízkou dobu, tak to už je otázka pro meteorologa z České televize Michala Žáka.
2: Tak pro blízkou dobu ještě nic závažného, tam zůstane málo oblaků, vesměs i v těch nadcházejících hodinách. Změna přijde až v průběhu noci, spíše té druhé poloviny, kdy od západu bude oblaků postupně přibývat a k ránu už by se na některých místech mohly objevit přehánky anebo déšť. Nicméně noc bude teplá s minimy mezi 19 a 16 stupni, při slabším větru klesnou teploty až na 14.
1: No a jak bude vypadat zítřek?
2: Tak bude nás od západu přecházet zvlněná studená fronta, počítejme s velkou oblačností, tedy oblačným až zataženým nebem. Zprvu se jen místy, řekněme v poledních a odpoledních hodinách, pak na celém území kraje, vyskytnou srážky v podobě deště, přeháněk, ojediněle i bouřek. K večeru začnou od západu srážky ustávat. No a teploty mezi 21 a 25 stupni, s tím, že ty vyšší hodnoty na východě, chladněji bude naopak na západě kraje. No a popoledním odpoledne se bude volna ochlazovat. Vítr mírný od západu až severozápadu, v případných bouřkách a na frontě přechodně zesílí.
1: No a znamená to tedy, že ty další dny už budou chladnější?
2: Už budou chladnější, té oblačnosti bude občas i méně, zejména ve čtvrtek, tam může být zprvu jasno, přes den polojasno až oblačno, teploty mezi 17 a 20 stupni, v pátek přechodně více oblaků a může se objevit ojediněle i déšť, hlavně na jihovýchodě kraje, ale večer bude oblaků od západu ubývat. Teploty podobné jako ve čtvrtek, no a o víkendu tam už bude slunečněji, počítáme s tím, že nás bude provázet polojasné až oblačné místy, hlavně ráno a dopoledne, a potom zase ve večerních hodinách i skoro jasné nebe. No a teploty o víkendu vystoupí na hodnoty mezi 20 a 24 stupni, ale rána už budou taková typicky zářijová s minimy kolem 10 stupňů.
0: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

Petr Muk, Ola Moore, tak vážení a milí, Petr Muk dospívá, 18. hodina klepe na dveře a to znamená jedno jediné, že jsme na konci našeho úterního vydání magazínu Den v kraji. Ten zítřejší magazín opět zítra krátce po 17. hodině, zatím přeju hezký podvečer, hezký poslech všech našich dalších pořadů, za chviličku časové znamení a zprávy. No a já se s vámi neloučím, protože za chvíli se opět společně uslyšíme v našem vysílání.

0: Igráček slaví padesátiny. Přijďte je oslavit v neděli 13. září na zámek Loučeň. Čeká vás rodinný den plný her, soutěží, tvoření i zábavy a samozřejmě oblíbený igráček v mnoha podobách. My tam budeme také, tak se u nás zastavte. Den s igráčkem začíná v 10 hodin. Více informací najdete na webu zamekloucen.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Na chemikálie na Šumavě podle ministra Červeného upozornila studie už v roce 2023. Ex-ministr Hladík to popírá. Středočeská města a obce budou od příštího roku víc přispívat na veřejnou dopravu. Zítra čekáme zataženo, postupně s deštěm naměříme do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V části Národního parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi jako rtuť nebo arzen. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Část ze sudů unikla do půdy. Červený tvrdí, že předešlé vedení ministerstva bylo o problému informované už před 3 lety a nic s tím neudělalo. To tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL odmítá.
2: Takovou informaci jsem ani od zprávy Národního parku ani od nikoho z ministerstva nedostal. V říjnu loňského roku, tedy ještě za mého působení, ta zpráva, která byla zprávou o proběhnuté sanaci, ministerstvu byla doručena a ještě tehdejší vrchní ředitel Surý za mého ministrování posílal informaci s žádostí o spolupráci na ministerstvo obrany.
1: Červený chce kvůli možnému pochybení podat trestní oznámení. Středočeští zastupitelé schválili změnu pravidel, podle kterých města a obce přispívají hejtmanství na veřejnou dopravu. Částka bude vyšší. Dohromady budou od příštího roku platit 365 milionů korun místo letošních 295. Středočeský kraj změnou reaguje na vyšší náklady, investice do nových vozidel a rozšiřování dopravní obslužnosti, říká radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
3: Mimo jiné už vlastně budou zahrnovat i poptávkovou dopravu Pithalo, kterou vlastně v příštím roce a v roce 2028 budeme rozšiřovat postupně na území celého kraje a je potřeba zajistit spolufinancování této dopravy.
1: Pražští policisté zadrželi v letních měsících při vyšetřování internetových podvodů víc než 10 lidí. Podvodníci například volali lidem jako falešní bankéři a tvrdili, že jejich účet někdo napadl a peníze musí poslat na jiný účet, říká mluvčí pražské policie Kristýna Zelinková.
4: Kriminalisté museli spojit desítky různých případů, které byly evidovány napříč celou republikou. Celkem v těchto případech bankovními účty obviněných prošlo více než 3 miliony korun. Obviněným v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody ve výši až 8 let. Sport.
1: Tenistka Linda Nosková rozehrála své premiérové čtvrtfinále na US Open. Na posledním Grand Slamu sezony se wimbledonská vítězka utká se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. O postup do semifinále čtyřhry budou večer bojovat Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou. Jejich soupeřkami budou Španělka Bukšova a Američanka Melicharová Martinézová. Počasí. Zítra čekáme zataženo až oblačno, ráno místy, odpoledne a večer pak na celém území našeho kraje déšť nebo přehánky. Lokálně i bouřky a výrazně se ochladí. Odpolední maxima budou mezi 21 a 24 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona začíná za Rudnou na 3. kilometru a zdržení na Pražský okruh Ořechu asi 25 minut. A na jižní a Štěrboholské spojce je pomalý provoz před Průmyslovou asi 10 minut se popojiští od Spořilovské i od Běchovic. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Naše vysílání pokračuje, s vámi je stále Jitka Lukešová a před námi středočeský večer. Hezký večer.
0: Středočeský večer.
1: No a co nás čeká v následující hodině? Tak třeba povíme, že až 200 Čechů ročně skončí podle statistik v nemocnici kvůli otravě houbami. A také připomeneme, že když se psal rok 1945, tak junáčtí skauti nalezli na poválečné Vysočině zatoulanou velbloudici. No a jak to dopadlo? Dozvíte se od nás. Tak hezký podvečer, hezký večer a hezký poslech.

0: tohle to byly Erasure a jejich písnička Always. No a co si dáme teď? Poslouchejte pozorně. Psal se rok 1945 a junáčtí skauti nalezli na poválečné Vysočině zatoulanou velbou děci. Formou štafety pak doprovodili do bezpečí 100 kilometrů vzdálené zoo v Praze. Příběh zachycuje oblíbená divadelní inscenace Pepito, neplivej, se kterou Dismanův rozhlasový dětský soubor letos vyrazí do míst, kudy skautská výprava kdysi procházela. No a první zastávkou takzvané Pepi Tour byl festival Dvorky v Čáslavi.
1: Tamhle už jde vidět věž Čáslavského kostela. Jsme tam za chvíli.
2: Když si skaučtí beduíni říkali v roce 1945 tuto nebo nějakou podobnou větu, byla jejich expedice už téměř v polovině. V představení Čáslav pro výpravu ale znamená třeba také setkání s dvěma malými skautkami.
3: Vítejte, Svištice.
1: Vidřice.
3: Tady ji můžete uvázat.
1: Trávy je tu dost.
3: Zatím je to takové provizorní, než se nám vrátí zabavené věci.
1: A máme tady nově postavený velký dřevěný srub.
2: Dřevěný srub v Čáslavi skutečně stál a je to jen kousek od toho současného skautského střediska, kde teď jsme, jak nám připomíná vedoucí Šimi.
4: Tady za tím plotem byla jakoby hluboká cesta. A jak tam stojí ty stavebniny, tak tam byla ta vlastně první skluna skautská. Dnes jsme zase byli v tom 50. roce, jsme byli zakázaný kvůli režimu, tak nám to bylo sebráno. Jo, ale ta klubovna tam velká byla.
2: V nové dřevěné klubovně z 60. let se historie čáslavského skautingu připomíná výzdobou na stěnách, kde Dismančata našla další propojení s představením Pepi to neplivej a je to zarámovaný vzkaz od jednoho ze slavných účastníků té velbloudí štafety.
5: S radostí vzpomínám na druhý oddíl čáslavských skautů, u kterého jsem byl jako blče, Miloš Forman.
2: Představení ani festival Dvorky ale nezapomínají ani na druhoválečné hrdinství skautů junáků, například na čáslavského studenta Iva Englendra.
6: Nám se do oddílu už nikdy nevrátí orlík.
3: Dostal se za války do Anglie a bojoval tam v naší peruti.
1: V bombardáku lítal jako střelec a telegrafista.
3: Před pár týdny přišel jeho rodičům dopis, že padl a má tam někde daleko hrob.
2: Englendrův hrob byla ve Skotsku v létě navštívit pořadatelka festivalu Klára Fidlerová.
7: Věc, která se mě tam dotkla nejvíc, bylo to, že když jsme ten jeho hrob našli, tak on stál v řadě 5 nebo 6 dalších a na všech bylo stejný datum, protože to byly všechno mladí kluci, kteří umřeli v tom jednom letadle.
2: Čáslav je první zastávkou letošní Pepi Tour. Dismančata se dále vypraví například do Kutné Hory, Českého Brodu nebo i do pražské zoo, kde velké velbloudí putování zakončí. Z festivalu Dvorky Josef Kaňka, Český rozhlas.
8: Středočeský večer.
9: Máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

čteš v ulicích, tvé vlasy mezi přejcí, tvou vůni mezi tisících.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Michal Tučný a rád se brouzdám rosou. No a teď se vypravíme na houby, co říkáte? Ovšem pozor, až 200 Čechů ročně skončí podle statistik v nemocnici kvůli otravě právě houbami. Lékaři upozorňují, že by se lidé při jejich sběru měli mít na pozoru a z lesa si odnést jen ty, které opravdu dobře znají. K nejjedovatějším houbám u nás patří mochmůrka zelená, no a připomínat může žampion nebo bedlu. Proto je taky nejčastějším důvodem těch nejzávažnějších otrav.
1: Bedlu jsem synovi udělal k večeři. Naštěstí jsem ji přesunul, tak syn snědl půlku a já jsem snědl druhou půlku.
2: Vzpomíná Miroslav Kvapil, který se před 7 lety otrávil spolu se svým 5letým synem Adamem mochomurkou zelenou v domnění, že jde o bedlu.
1: Večer za námi Adam přišel, že mu není dobře a následně padl do apatického stavu.
2: Záchranáři odvezli chlapce okamžitě do nemocnice. Po několika dnech mu ale začala selhávat játra a tak ho transportovali do pražského IKEMu, kde se o pacienty z nejzávažnějších otravami starají.
1: Byli jsme upozorněni, že noc bude kritická.
2: Druhý den ráno byl Adamův stav naštěstí o něco lepší a lékaři ho mohli vyškrtnout z čekací listiny na transplantaci jater. Muchomůrka zelená je zodpovědná za 80% úmrtí na otravu houbami u nás. Zásadní roli hraje to, jak velké množství houby člověk sní, v jakém stavu je jeho organismus a jak rychle se dostane k lékaři, říká přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kyslichová.
3: Máme odběry specifické pro jaterní poškození. Standardně se dělá sonografické vyšetření. Tady právě vidíme, jak to vypadá konkrétně u toho malého Adama.
2: I když pro děti jsou otravy houbami nebezpečnější než pro dospělého člověka, Adam je nakonec přečkal bez následků. První pomocí je aktivní uhlí. V lékárničce by ho měl mít každý houbař.
3: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet při nějakých průjmech, při zvracení je na místě hydratace a potom tedy nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
2: Při otravě houbami je nutné kontaktovat

díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Tolik Donna Summer, jinak posloucháte stále vysílání na středních, na vlnách střední Čechy. No a co si dáme teď? Je na řadě tradiční otázka. Máte chuť zítra někam vyrazit? Pokud ano, tak zbystřete, protože na řadě jsou naše tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Tropy uprostřed zámeckého parku. Na zámku Konopiště je můžete od 20 hodin projít během komentované prohlídky skleníků v růžové zahradě. Čekají vás exotické rostliny, které si arcivévoda František Ferdinand d'Este přivezl ze svých cest nebo se jimi nechal inspirovat. Uvidíte historické fotografie a průvodci budou oblečeni v dobových kostýmech. Do ulic a veřejných prostranství Nymburka vstoupí monumentální skulptury sochaře Čestmíra Sušky, které budou na různých místech města reagovat na okolní architekturu i prostor. Projekt Obydlené město nabídne pohled na známá místa trochu jinak. Zahájení výstavy se koná v 18 hodin u kina Sokol v Nymburce, následuje komentovaná procházka s autorem a projekce filmu Rezavé květy. Z Poděbrad do celého světa. Právě taková byla cesta zdejšího skla. Výstava Poděbradské sklo v Polabském muzeu připomíná 150 let místní sklářské tradice. Od prvních sifonových lahví přes žárovky až po slavný olovnatý křišťál. Uvidíte historické výrobky, dobové fotografie i rozsáhlou kolekci skla ze sbírek muzea. Poděbradské sklo si můžete prohlédnout do 15. listopadu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Středočeský večer.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Tomáš Lenka, chci být vodou na tvůj mlýn. Tak vážení a milí, 19. hodina klepe na dveře a to znamená jedno jediné pro dnešek ode mě úplně všechno. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám kouzelný večer při poslechu našich dalších pořadů a také třeba s těmi, které máte rádi a se kterými se rádi vidíte. Užijte si to, no a já se budu těšit zítra krátce po 17. hodině opět naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Železničáři zpevní vybrané části mostu na Pražské Výtoni. Zítra čekáme zataženo, postupně s deštěm naměříme do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna by mohla opět hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Přišli s tím opoziční lidovci, vadí jim návrh státního rozpočtu na příští rok. Kromě hlasování požadují, aby vláda přišla s novým programovým prohlášením.
2: Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček řekl, že o rozpočtu budou poslanci jednat standardně ve třech čteních. Hlasováním o nedůvěře se podle něj chce proto opozice jen zviditelnit.
3: Samozřejmě to není nic jiného než snaha před volbami, které nás čekají.
2: K návrhu lidovců se postupně připojily i další opoziční kluby. Podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky jsou kromě rozpočtu ale i jiné důvody, proč chce opozice hlasování o nedůvěře vyvolat.
4: Je tu střet zájmů a konečně Babišistán, kdy tahle vláda útočí na každého, kdo se prostě nechce podřídit.
2: Kdyby sněmovna mohla o vyslovení nedůvěry hlasovat, zatím není jasné. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Vybrané části železničního mostu na Výtoni v Praze začnou příští týden zpevňovat dělníci. Použijí k tomu uhlíkové pláty, které nalepí na ocelovou konstrukci. Most je dlouhodobě ve špatném stavu a opatření má prodloužit jeho životnost minimálně do roku 2028, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
5: Stabilizace částí mostu je nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet provoz ve stávajícím omezeném rozsahu. Práce pak trvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření. Dojde pouze k dílčím omezením pohybu pěších na lávkách.
0: Regionem okolo řeky Sázavy provází turisty nový tištěný průvodce. K dostání je v informačních centrech a také v turistických cílech. Jeho součástí je mimo jiné mapa s místy, která stojí za návštěvu. Pokračuje autorka průvodce Jaroslava Tůmova.
6: Zájemci najdou v brožurce inspiraci k návštěvě regionu od Průhonic přes Benešov, Sázavu a Týnec nad Sázavou až po Neveklovsko, Jílové u Prahy, Říčany a Ladův kraj.
0: Nezaměstnanost ve Středočeském kraji letos v srpnu vzrostla oproti červenci o 0,1% bodu na 4,3%. Práci si v našem kraji hledalo víc než 43 tisíc lidí. To je o zhruba 760 víc než v červenci. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil úřad práce. Nezaměstnanost v celém Česku zůstala v srpnu na červencových 5%.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zataženo až oblačno, ráno místy, odpoledne a večer pak na celém území našeho kraje déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky a výrazně se ochladí. Odpolední maxima budou mezi 21 a 24 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za Berounem na 25. kilometru se srazila dvě auta v levém pruhu a zpomaluje se na 23. kilometru. Zdržení je asi 5 minut. To byly informace z dopravy. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Expirace jenom s X a expirace s X a písmenem S. A on je to rozdíl.
2: No, byl to rozdíl, ale dneska už není.
1: No řeknu vám ale, že dnes tedy jsem se setkal opravdu jenom s expirací s X u léku.
2: No, to je právě ono, postoupili jsme. Dříve totiž spisovně tam muselo být to X i to S. Ale protože vlastně při té výslovnosti říkáme jenom jedno to S, tak naštěstí se pravidla pravopisu uvolnila a to S tam už být nemusí.
1: Takže expirace dnes možno psát s X, bez Ska, ale i s tím Skem, když chceme být takový starosvětští.
2: Jistě, že není třeba se modernizovat za každou cenu.
1: Vy jste ale říkala, že dřív mělo to slovo jiný význam, než jenom dobu účinnosti vlastně nějakého léku.
2: On to byl vlastně dlouho, hlavně biologický a medicínský termín ve významu výdech nebo vydechování a ten význam toho slova souvisel s, původně s latinou, kde právě byla předpona ex, vy, a pak bylo spiráre, jako dýchat. A proto se tam to s zachovávalo. No ale ve chvíli, kdy vlastně je to dnes poměrně běžné slovo a není to termín, který znají jenom někteří odborníci, tak myslím, že se opravdu velmi jako rozumně přistoupilo ke zjednodušení té pravopisné podoby, abychom prostě nedělali zbytečně chybu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Vítišská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Vítišská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Lačera Tešukar Šuniben. Dobrý večer. Sam Rado Hojsan Adežives Amensa. Dnes si budeme povídat o aktivitách spolku Klíče a klíčky a představíme příběh Jaroslava Bungoše, který se karate věnuje od svých 9 let.

0: Píseň Rošambo, Igor Kmeťo a Barbora Botošová. Karate se dá dělat celý život, závodně i rekreačně. Jaroslav Bungoš z Náchodska se tomuto sportu věnuje už od svých 9 let a dnes už jen rekreačně. Sport a pohyb mají v jeho rodině důležité místo a vede k nim i své potomky. Co pro něj karate znamená a co mu za ta léta přineslo, to zjišťoval Karel Sladký.
1: Jak vy jste se dostal ke karate?
2: Za nás děti hrály fotbal a bylo vlastně karate, protože vyšly hvězdy akčních filmů, jako byl Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme a Chuck Norris. Vlastně v tom jsme vyrostli a chytlo mě to tak, že jsem to zkoušel a vydržel jsem u toho.
1: Takže to byla ta inspirace?
2: Určitě.
1: Že budete jako Bruce?
2: Někdo chtěl být Winnetou, já jsem chtěl být bojovník.
1: V kolika letech jste začal s karate?
2: Byl jsem u toho asi v 9 letech a učil mě. On to byl sensei, on měl i předky japonský Tanaka. Ten tady byl a učil nás hlavně tu duchovní cestu, než tu bojovou. Potom teda v dospělosti nebo ve starším věku už to bylo takový kontaktní víc, ale jinak to bylo vesměs jako v duchovním učit něco do života, chápání, duchovní cesta a takovýhle věci.
1: Takže v tom to především vnímáte?
2: Určitě, samozřejmě v tom nevidím nic násilného, ani násilí, i proti tomu násilím jsem, když teda se to používá, když se to používat nemá, ale jsou mezi náma dobrý i zlý a já jsem zastánce toho, že by se to mělo použít pro sebeobranu.
1: Musel jste někdy použít?
2: Nemusel, jsem člověk, který rád komunikuje, rád vyřizuje spíš diplomatickou cestou věci a nemusel jsem to použít, chvála Bohu, a snad to nepoužiju do konce života.
1: Jezdil jste potom i na nějaké zápasy, to ne?
2: Ono v té době, když jsem byl já malej, tak ono to nebylo takový wow, jako jsou dneska ty kurzy a kroužky a tohle, všude se to ukazuje, v tu dobu nebyla ta možnost, ale chodili jsme mezi školama, nebo mezi klubama jsme si chodili takhle za zápas a bylo to v rámci kamarádských vztahů, ale samozřejmě byli jsme rádi, když jsem šel na tu žiněnku tak a ukázal si něco navíc, nebo kolega můj proti mě, ten soupeř, tak jsme si podali ruce a jeden od druhého jsme se vlastně učili, kde jsme selhali. Ten, kdy selhal, tak měl hlavně to, proč selhal vlastně.
1: Kolik roku jste se věnoval v životě karate?
2: Já jsem u toho zůstal do mých 26 let.
1: Takže od těch 9 zhruba do 26.
2: Těch 15-16 roku, no.
1: Cože, jste tak brzo skončil?
2: No, manželka, děti a takovéhle věci. No. A už na to nebyl čas a jsem rád, že to pokračuje dál samozřejmě, že už to jsou jiné generace a už to je všechno takový dál, ale snad ta myšlenka toho karate bude na té úrovni, co byla přede mnou, se mnou a snad bude i po mně.
1: A je to dál v té rodině? Děti se věnují karate, někdo z rodiny?
2: Můj syn se věnuje hlavně teda fotbalu a dcerky baletu.
1: A vy si někdy ještě dáte karate?
2: Určitě koukám na staré filmy, které mě doteďka inspirují, protože to je nádhera, to jak se to zrušilo dřív. Bylo takový přirozenější na oko, ale když tady s mladým do tělocvičný, tak kopnu si do toho pytle.

0: Spolek Klíče a klíčky se věnuje výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Nabízí doučování, sportovní aktivity a dva taneční soubory. Tradiční romské tance vede Sandra Kováčová, kterou oslovila Iveta Durdoňová.
1: Paní Kováčová, vy jste pracovnice spolku Klíče a klíčky. Čemu se tam vy věnujete?
2: Jsem zaměstnaná jako lektorka tanců a teďka na nový pozici.
1: Kolik dětí máte?
2: Teď jich tam mám 17, ale od září budu nabírat další dětičky, takže si je budu muset rozdělit na malý a na velký.
1: Kdo vám vše kroje?
2: Teď nám je šil Ivan Červeňák.
1: Kolik dětí chodí do spolku?
2: Do té stovky si myslím.
1: Co jejich rodiče mají zájem?
2: Některý rodiče zakazují a některý jsou za to rádi, protože to dítě se vlastně změnilo a uvědomilo si velké hodnoty, co jako je třeba škola, život, jak se mají chovat k rodičům. A někdo prostě zakazuje, takže ono to je takový půl na půl.
1: Čemu se tam vy ještě věnujete mimo souboru tanečního?
2: Děláme tam všichni všechno. Potřebuje člověk pomoc stěhováním, jdeme stěhovat. Potřebuje potraviny, dáme mu potraviny. Potřebuje oblečení, dáme mu oblečení.
1: Jak se budete věnovat školákům?
2: Já školákům ne, ale máme tady dvě učitelky, které budou doučovat a budou se rozdávat pomůcky do školy.
1: Kolik vy máte dětí?
2: Mám dvě. Aureli, ta vlastně vyučuje street dance v klíčkách a Mia, ty je 8 let a ta taky navštěvuje kroužky.
1: Já mám u mikrofonu Aureli, vaše maminka vede taneční soubor dětí a romské tance, ale vy vedete taneční soubor street dance hip-hopu. Kolik máte dětí?
3: Máme jich 6, ale dostala jsem hodně ohlasu, že v září nebudou nastupovat další. Že jsem za to strašně ráda, čím víc dětí, tím líp pro mě. Takže se na to strašně těším, na to září, až otevřu zase a uvítám nový děti.
1: Vy sama jste tancovala nebo jste se zúčastnila soutěží street danceů?
3: Ano, já jsem se zúčastnila, za sebou mám už hodně zkušeností, dalo by se říct. A co se týče těch soutěží, tak jsem začala v televizi. Bylo to hodně narychlo, ale zvládla jsem to. Byla to soutěž Hvězdy z ulice o Jana Bendíka. A postoupila jsem do druhého kola. Dal už to nepokračovalo, vybral se někdo jiný, ale já jsem za to byla strašně moc ráda i tak. Jako druhou soutěž, kterou jsem měla, byla v Jablonci. To byla hip-hop romský show, kde jsem vystupovala jako solista mezi skupinama, takže to byla taková velká konkurence, ale nepoddala jsem se tomu stresu a zvládla jsem to tam jsem vyhrála první místo, vyhrála jsem zlatý pohár, takže jsem za to strašně moc vděčná, že jsem měla takovou zkušenost. A jako další bylo to vystoupení, to bylo v Brně u mého strýce Beňa, který je z souboru romskýho Saludroma a ten mě pozval, abych tam vystoupila, co se týče toho hip-hopu, takže si toho strašně moc vážím všeho.
1: Je vám 17 let, studujete nebo jste se přihlásila na nějaký učební obor nebo střední školu?
3: Studuju ošetřovatelství na zdravotní škole. Mě baví pomáhat dětem a lidem. Zjistila jsem jako hodně věcí o našem těle lidským a tak. Baví mě to, takže doufám, že to dostuduju. Teďka vlastně nastupuju do druháku.
0: To je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas adejives amensa a čende vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na třech čtvrtinách stanic v Česku padly teplotní rekordy. Vláda představila reformu technického vzdělávání. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy padly na třech čtvrtinách stanic v Česku, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na třech stanicích, v Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. V českých školách přibude technické výuky. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá například se zavedením polytechnické výchovy na základních školách. Ta by měla začít v září 2028 v prvních až šestých třídách a postupně se rozšířit do dalších ročníků.
2: Polytechnická výuka bude zahrnovat klasická řemesla v kombinaci s moderními technologiemi, popisuje zmocněnec ministra průmyslu pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamburger.
3: Je tam vlastně nějaká práce s programovatelným technologie má konstrukční a technologické dovednosti.
2: Stát taky bude víc podporovat praxe studentů středních technických škol přímo ve firmách. Svaz průmyslu a dopravy to vítá. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče, ale stávající systém stačí.
4: Máme vytvořen systém partnerských firem a máme s tím vynikající zkušenosti.
2: Ministerstvo školství taky chystá nový vysokoškolský zákon. Ten má víc podpořit školy, které vyučují obory, kde je nedostatek zaměstnanců, tedy i některé technické. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Hladiny toků a nádrží na Moravě jsou stále pod normálem. Například Dyje nad Vranovskou přehradou se drží na 14% a vody je tam nejmíň za 40 let. Samotná přehrada je pak naplněná nejméně ze všech v celém povodí Moravy. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerova.
5: Stále platí, že jsou zvýšené odběry vody pro vodárenské účely. Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
0: Obyvatelé Hradce Králové můžou žádat o až 2000 městský příspěvek na nákupy u místních obchodníků nebo na kroužky pro děti. Na druhý ročník projektu Korenci, který má oživit lokální ekonomiku, radnice vyčlenila víc než 3,5 milionu korun, upřesňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
6: Zapojit se mohou obyvatelé starší 18 let s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, kteří nemají dluhy po splatnosti vůči městu, státu ani veřejnoprávním institucím a zákonní zástup dětí a mladistvých s trvalým bydlištěm ve městě. Město lidem přispěje na polovinu ceny nákupu nebo služby a druhou polovinu si hradí sami.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc je uzavřený úsek mezi Opatovcem a Koclířovem, musí se jet po obchvatu Svitav. A na silnici 43 ze Svitav do Brna obezřetně u Svitávky stojí tam poruchaný autobus, jezdí se kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také Mr. Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si s tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tam já, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak... A měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě shora zvláštních okolností a až se mi tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, to já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkový hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žestových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli? Nebo vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not, o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a najednou říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičit, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal proto možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
0: A letos tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: co by kapelník, Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, že onikal
1: ano,
0: lidem.
1: Ano, onikal. Kapra skouknou, no.
0: Kapra skouk, po celou dobu?
1: No. To byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no. To bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvykl.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celé kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. Aha. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísnej nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost
1: ale nepoznal. Ale vůči panu Vlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti. To byli takový hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k ano. těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo, to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrat. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jenom v Hořicích na náměstě a říkal, Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se na ně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuju, jak dneska před elektrou, jak koně, tak to mě vyhrnul reta a říkal mě, no hochu, to by, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přítel, ještě počkám, až tady ten zoubek vypadne a vyroste, takže za rok přijít, no, tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z ty Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste
1: tak,
0: se...
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekali, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, no. Že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, to byl dítě, já jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v různým laufu a frčel orchestr Karla Vlach, orchestrová celová Hypše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestry, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televarieté, pak byl Vašek Hýb, že s těma vánoční koncerty dělal po celé planetě. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Daliborka Pras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším a jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma opatru, víš, to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct odpovědně stovky písniček za těch 45 roků jako v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálu a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselské divadlo a Karlínské divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě doufám daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba. V dnešní době ta tolerance je vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
0: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let?
1: Ano.
0: Už 680,
1: no,
0: to
1: no,
0: tak.
1: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dechal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti, jak kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapra, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepi Kuzímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme se, že jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Noit Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všecko umějí, jdou s tím legendárním Big Bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhnutýho žádného nástupce, že? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho, jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvolně, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty na ty hezky úklid a tím už končíme, jako, když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty na ty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mi takhle jako říkala.

0: říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěný Dalibor, většinou mi říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no, no patří.
1: Tak a řekněte mi, když se postavíte po každé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co je, všechno vlastně to, sledujete?
0: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teprve přijde dirigent, uklní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky po každý, a že jsem už před tu kapelu jsem šel nesčíslně krát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo plést, to je jedno, kde jenom natáčení, tak máma obrovský respekt.
1: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
0: Ne, vůbec, ne, to ne.
1: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem. No ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkali, ježiš, tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existujem, 26, 27 let to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, s kterou mám taky jako na standardní vztah, máme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou paní Marie Rotrové, no. Takže těch 26, to je dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů
1: no.
0: Auto.
1: Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostní orchestr Karla Vlacha. Jo? To, když
0: ten,
1: to, ten je na prvním místě. No. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menšinu, tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajem s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajem jenom s Maruškou, samozřejmě hrajem samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a když stíháte hrát a cvičit na trumpetu. A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuji. Právě
0: protože v tom septetu,
1: tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako
0: a zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No postivě? Jo, samozřejmě doma, jo, dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. I když...

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A kdy, když jste doma? Protože v práci asi úplně to není
1: no,
0: možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti a já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřelím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta, jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jdu na tu chalupu, kterou mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různých diskotéky a slyšíte, jak do něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, a nebo pak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám stech šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. Na to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotové, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no, skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, pořád se něco děje, jako, ale to nikdo nevidí. To, každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Řidiče čekají u pražského letiště další komplikace. Sjezd z dálnice D7 bude několik týdnů uzavřený. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran, oznámil to předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
3: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
2: Řidiči musí od zítřka počítat s dalším omezením u pražského letiště Václava Havla. Kvůli dlouhodobé přestavbě křižovatky Aviatická totiž silničáři na několik týdnů uzavřou přímý sjezd k letišti. Dotkne se těch, kteří přijíždějí po dálnici D7 od Kladna.
4: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
5: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
4: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
6: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
4: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Český rozhlas.
2: Brněnský dopravní podnik nabádá cestující k větší ohledu plnosti při cestování hromadnou dopravou. Spustil kvůli tomu novou kampaň. Ve 4 videích účinkují herci z divadla Husa na provázku. Ti ukazují, proč je problematické hlasité telefonování nebo čemu vadí konzumace jídla při jízdě. Kampaň se objeví i ve vozech, doplní i některé statistiky, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Na sociálních sítích jsme spustili ankety zaměřené na ohleduplnost v městské hromadné dopravě. Výsledky jako formu zpětné vazby od cestujících potom zveřejníme přímo ve vozech. Zatím víme, že 65% lidí vadí jídlo ve vozech a 59% vadí nošení batohu na zádech. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla v New Yorku světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska po setech 6-7, 6-3 a 6-7. Počasí. Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně zanířany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto, část vozidel v místě vybočuje. A silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav mezi Opatovcem a Koclířovem. Objížďka vede přes Svitavy a po obchvatu jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Java, nejstarší fungující československá firma, zabývající se výrobou motocyklů.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Java?
2: Java. Je to zkratka zakladatelů. Teďka si nespomenu, jak se jmenuje. Český motorky.
1: Motorka.
2: To se vybaví mě spousta, protože jsem byl taky vlastníkem jednostopého vozidla značka Pionýr. Potom Java byla značka úspěšných motocyklů našich. Myslím si, že to místo je Java Týnes nad Sázavou. Tam sídlí, nebo sídlila ta firma. Dělali i mopedy, dělali i babety, to všechno bylo Java. Byli jsme špička v terénních motocyklech. Na motocyklech Java se vyhrávali naši reprezentanti v podstatě motocyklovou olympiádu. Dokonce na Javě podle mě závodil i pan Šťastný, který jezdil světový pohár v silničních motocyklech.
1: A existuje firma Java ještě dnes?
2: Něco jsem o ní zaslech.
3: To přesně nevím, ale asi ano.
4: Si myslím, že spíš ne, ale nevím.
2: Já myslím, že jo, ale už toho moc nevěrám.
0: Konstruktér a průmyslník František Janeček se narodil 23. ledna 1878 v obci Klášter nad Dědinou. Chtěl se stát lékařem. Otec, rolník, ale také obecní a okresní starosta ho ale viděl v nějakém technickém oboru. Takhle na to vzpomíná sám Janeček.
5: Můj otec, který ač byl sedlák, měl neobyčejné strojnické nadání, určil mne pro dráhu technickou. Ačkoliv já jsem chtěl studovat gymnázium a potom medicínu. Moje protesty musely kapitulovati před pádnou otcovskou rukou a tak jsem šel třeba nerad na strojařinu.
0: Po základní škole odjel do Prahy. Absolvoval strojní průmyslovou školu, pokračoval studiem elektrotechniky na Vysoké škole technické v Berlíně Charlottenburgu. Krátce působil v Norimberku a po návratu do Prahy se uchytil ve vysočanské továrně Emila Kolbena. Ten byl s jeho prací patrně nadmíru spokojen, protože ho poslal do Nizozemska řídit stavbu nové továrny. Nizozemsko se pro Janečka stalo osudným i osudovým zároveň. Už doma v Čechách byl vášnivým cyklistou a z kola nesesedl ani tam. Ostatně jako všichni Nizozemci, kdo by v té placaté krajině nejezdil do práce na kole. Stalo se to následovně. Je počátek 20. století. Mladý konstruktér je pověřen dohledem nad výstavbou továrny na dynamo elektrické stroje v nizozemském Maarsenu. Ve volném čase navštěvuje Vysokou školu polytechnickou v Delftu, učí se holandsky, k tomu ještě vynalézá, dokonce si už přihlásil svůj první patent. Má toho prostě moc. A tak spěchá. Možná je trochu nepozorný, ale možná za to vůbec nemůže. Zkrátka, srazí ho auto. Limuzína patří starostovi Maarsenu a zámožnému šlechtici. Řidič odveze potlučeného Janečka do domu svého zaměstnavatele a zde se mladík seznámí se starostovou dcerou, Johanou Karolínou Štrik van Linsotenovou. Nedlouho na to se slaví svatba. Učebnicový příklad toho, že všechno zlé je k něčemu dobré. Janeček holandský závod dokonce nějaký čas sám vedl a pak se vrátil domů do Čech, do Kolbenky. V 28 letech se stal šéfem všech továrních dílen. Ve Vysočanech postavil první martinskou pec a tím uvedl do chodu slévárnu oceli. Zkonstruoval generátory o výkonu 1900 koní, které v pražské elektrárně byly v provozu 30 let. Jeho činorodost neznala mezí. Byl vášnivým nimrodem, hodně cestoval, vrhnul se do vynalézání, započal výzkumné práce v aviatice, sestavil řadu modelů letadel i kluzáků, zkonstruoval zařízení pro fotografický záznam zvuku, zdokonalil obloukovou lampu, patent prodal do zahraničí a dostal za něj spoustu peněz. Než dojde na slavné motorky, uplyne ještě spousta vody. My se ale už teď podíváme do muzea.
6: Tam se vypravila za výkonným ředitelem Františkem Hruškou a obchodním manažérem Jiřím Kraftem kolegyně Světlana Lavičková.
7: Muzeum v Javě Týnec je až úplně v nejvyšším patře. Je tu krásný pohled na město Týnec nad Sázavou, na historické památky, na řeku Sázavu. Ale pravdou je, že srdce každého návštěvníka tady zaplesá právě nad těmi nádhernými motorkami. A já si netroufnu odhadnout, která je nejstarší, nejomšilejší. Mi tady připadá Java 175, rok uvedení do výroby 1932, ale to asi nebude nejstarší.
8: To opravdu není. Neuváděl bych jako omšelou, spíš, že má patinu. Každopádně nejstarším motocyklem je hned první motocykl. Je to Java 500 OHV, lidově označovaná jako Rumpál.
7: Taková ta nablízkaná.
8: Vzhledem k roku výroby 1929 tohoto motocyklu, tak samozřejmě ten motocykl není v původním stavu, je repasovaný, renovovaný, tak aby nám dělal reprezentativní vzorek.
7: Když teď budeme dál procházet to muzeum, tady vidím jednu nádhernou motorku vedle druhé. Všechny by si zasloužili, abychom se u nich zastavili. Kolik je jich tady celkem?
9: Motocyklů tady máme zhruba 120, automobily 2.
7: Jak se vyvíjely z lidského pohledu právě ty motocykly Java? Na první pohled vždycky dvě kola, motor, rám, sedlo, co na tom měnit?
9: Na těchto základních prvcích motocyklu se v podstatě za ta léta nezměnilo vůbec nic. Pořád je motocykl složen ze dvou kol, z rámu, řídítek a sedla. Samozřejmě, že se mění technická výbava, že se mění schopnosti toho motocyklu, jízdní vlastnosti, ale když se podíváte na motocykly z roku 1900 nebo z počátku století a porovnáte je s dnešními motocykly, zas neuvidíte nic jiného než rám, motor, řídítka a sedlo.
7: Máte tu vystavený i některý ze sportovních motocyklů, třeba na kterém jezdil Franta Šťastný, anebo třeba na kterých se jezdila šestidenní motocyklová soutěž?
9: Samozřejmě máme je vystaveny. Nejedná se konkrétně o motocykly, na kterých třeba jezdil Franta Šťastný, jako tento fyzický kus právě na něm jezdil Franta Šťastný, ale na tomto typu motocyklu ano, jezdil Franta Šťastný.
7: Teď jsme přešli k vojenskému motocyklu Java.
9: Ano, je to vojenský motocykl, který Java vyráběla na přelomu 50. a 60. let, téměř do konce 60. let pro švédskou armádu. Tento motocykl vychází z původních motocyklů, které motoristé nazývají Libeňák, a to proto, že to je stroj, který se vyráběl v pobočném závodě v Praze v Libni.
7: Jak dlouho v té švédské armádě sloužil?
9: Ten motocykl sloužil ve švédské armádě až do roku 2000, o čemž máme doklad na technické kontrole nebo na známce z technické kontroly.
7: Čím se lišil tenhle ten vojenský model od těch běžných, které jsme potkávali tady u nás na silnici?
9: Tento vojenský model se lišil především motorem, kde byl použit hliníkový motor z tehdejších soutěžních motocyklů. To je jedna věc. A druhá věc, lišil se výbavou. Na první pohled vidíte, že je vybaven lyžemi. Jezdec sundal nohy ze stupaček, zašlápl je do pomocných lyží a v podstatě na třech jakoby balancoval při jízdě v zasněženém terénu.
7: Kdyby se do těchto motocyklů, které jsou tady, i třeba do těch s tou sidecarou, to je úplně jedno, nalilo všechno, co tam patří, tak mohli by se rozjet?
8: Samozřejmě, jsou kompletní a teoreticky funkční.
10: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Když přišla první světová válka, pustil se František Janeček do zdokonalování zbraní. V tomto oboru si přihlásil na 60 patentů. V malé továrně v Mnichově Hradišti předělával staré rakouské kulomety a vyráběl ruční granáty své vlastní originální konstrukce. Zřejmě nejznámější byl ruční granát s nárazovou iniciací a takzvanou bezpečnou rozbuškou. Pak přikoupil bývalou zájezdní hospodu na Zelené Lišce v Praze na Pankráci a přestavěl ji na moderní zbrojovku. Po válce se jako průmyslník zasazuje o budování republiky.
1: Hned po převratu, již první den hlásil jsem se na Slovanském ostrově a 30. října jsme skládali přísahu na Staroměstském náměstí. Všechny své vynálezy jsem dal k dispozici republice.
0: Vlastní firmu založil v roce 1919 na Žižkově pod výzvou vojenské správy. Jednalo se o výrobu ručních granátů, ale výroba neměla dlouhého trvání. Po válce přestali jít zbraně na odbyt. Ani osobní život Františka Janečka nebyl bez komplikací. Se svou holandskou ženou Johanou Karolínou, se kterou má syna Františka Karla, se rozvádí a bere si Miladu Alžbětu Fabiánovou. Spolu pak mají dceru Dagmar a syna Marcela.

0: byl čas zamyslet se nad tím, do jaké práce se pustit. Vyrábět kuličková ložiska, kola, ledničky, počítací stroje, šicí či psací stroje, tyhle nápady František Janeček zavrhl. Přišel na něco ještě lepšího. Motocykly. Zkušenost s jejich výrobou neměl žádnou, ale tomu nevadilo. Šel na to chytře, nechtěl vyrábět vlastní stroj. Uměl počítat a věděl, že jeho podnikání zajistí úspěch spíše osvědčená a spolehlivá konstrukce. A tak zakoupil licenci německé továrny na výrobu automobilů, motocyklů a jízdních kol značky Wanderer. To se psal rok 1929. Byl to chytrý tah. Počátkem 30. let se k nám víc než 90% motorek dováželo, ale na konci dekády, i díky panu Janečkovi, byl poměr obrácený. Německá firma Wanderer, jen pro zajímavost slovo Wandern znamená německy putovat, cestovat a pochází z něj i ryze české slovo vandrák, tak tedy firma Wanderer vyráběla automobily, motocykly, jízdní kola a kancelářské stroje Continental. Začínala jako opravna jízdních kol, o několik let později už vyráběla vlastní kola. První motocykl zde byl vyroben v roce 1902 a o 3 roky později vznikl i prototyp automobilu Wanderermobil. Wanderer byl jedním z nejvýznamnějších výrobců v Německu. Vyvíjel mnohá zlepšení a řadu z nich nechal i patentovat. Protože ale firma měla na konci 20. let finanční potíže a banka, u které měla úvěr 5 milionů marek, na ní tlačila, prodala licenci na výrobu motocyklů Františku Janečkovi. Zbývalo už jen najít ten pravý název. Janeček Wanderer, to je poněkud dlouhé. Ja, va by mohlo stačit. Stačilo a bohatě. Spojení ja a va se ujalo. Značka byla jednoduchá, lehce zapamatovatelná, líbivá a s dvojitým V měla i lehce cizokrajný nádech. Firma se rozrůstala a získávala světovou proslulost. Janeček měl hrdý cíl – vyrábět sériově po vzoru Bati a Forda. Jenže prvním licenčním výrobkům značky Java 500 OHV se na trhu moc nedařilo. Byly příliš robustní, poruchové a navíc drahé. Říkalo se jim příznačně rumpál. Až Java 175 dobila trh se sloganem Lepší stroj za méně peněz. No a pak už šlo všechno jako na drátkách. Firma Java uvedla na trh desítky modelů motocyklů, na kterých jezdili ti nejlepší závodníci. A dokonce to jeden čas zkoušela i s automobily.
1: Když jsme si povídali u expozice motorek, tak jste řekli, že tady máte také dvě auta. Ono se to moc neví, že Java vyráběla také auta, ale existoval Minor.
2: Existoval Minor, ale několik let předtím existoval i automobil licence DKV. Ten byl první z automobilů javských. Poté na konci 30. let jsme připravili do výroby automobil, kterému se říkalo Minor. Jeho následníkem byl automobil, kterému se říkalo Aero Minor.
1: Ten se ale už nemohl vyrábět v Javě, když to bylo Aero Minor.
2: Aero Minor se v rámci delimitace průmyslové výroby po roce 1948, po znárodnění, vyráběl v motorletu v Jenonicích.
1: Ta auta, která tady stojí, jestliže jste říkali o motorkách, že mohou jezdit, tak toto auto, které vypadá, jako když jste ho právě vykopali někde z vrakoviště, to asi nejezdí.
2: Uráží mě příměr vykopali z vrakoviště, to auto je naprosto kompletní.
1: Kdybych šťouchla do blatníku, tak mi ten prst projede.
2: To určitě ne. Ta patina je tam zanechaná záměrně, aby byl vidět nálezový stav toho automobilu. Konkrétně, když se díváme tady na toho Minora, tak já si myslím, že kdybychom mu věnovali tak půl roku, možná rok pozornosti, tak ho určitě připravíme bez nějakých větších nákladů do pojízdného stavu.
1: Ale takhle má určité charisma to auto daleko větší.
2: Samozřejmě současný trend ve uchovávání těch automobilů, samozřejmě platí i o motocyklech, směřuje nikoliv k načinčaným výstavním kouskům, ale směřuje právě k dobovým stavům toho motocyklu či automobilu s patřičnou patinou.
1: Tenhle ten model Javy 600 se vyráběl i ve formě kabrioletu.
2: Ten se vyráběl ve formě kabrioletu, vyráběl se i ve formě roadsterů, a to buď jakoby dvousedadlové, anebo jakoby čtyřsedadlové provedení. To slovíčko jakoby je tam z toho důvodu, že ve srovnání s dnešními automobily je to pouze přirovnání, není to samozřejmě doslova.

0: Ve svých podnicích se Janeček snažil udržet domáckou atmosféru. Byl perfekcionista a maximalista, pyšný na špičkové technologie, doslova ať to stojí, co to stojí. Firmě se dařilo také proto, že kladl důraz na reklamu a na propagaci své značky. Jeho marketingovou strategii podporovala zvučná jména špičkových soudobých odborníků v tomto oboru. V roce 1929 se jela první zlatá přilba v Pardubicích a Janeček přišel na skvělý marketingový tah.
1: Každá vstupenka zakoupená v předprodeji je zdarma losem k loterii o zlatý, stříbrný a rudý motocykl Java. V předprodeji obdržíte nejlepší místa a ušetříte se návalu pokladen. Opět zlepšené hlediště a omezený počet vstupenek na všechna místa zaručuje letos pohodlí všem, kteří přijdou včas. Účastníci cílové jízdy Baťa mají zdarma parkování na vyhraženém parkovišti a obdrží v upomínku krásnou plaketu.
0: Soutěže, reklamy, letáky, slevové akce a také účast na nejrůznějších výstavách. I to bylo klíčem k úspěchu. O oblibě výstav a hojné účasti společenské smetánky vypovídá článek z roku 1937.
2: Vzácná návštěva na našem veletržním stánku. Pan prezident dr. Eduard Beneš Schotí při své prohlídce jarního veletrhu zastavili se na našem stánku, kde jim podal vysvětlení o našich výrobcích náš šéf inženýr František Janeček.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Na pražském vzorkovém veletrhu v roce 1939 nechala firma zavěsit na jednoduchou konstrukci motocykl Java, připevněný zalisovanou vidlici vlastní výroby, aby tak prezentovala její výjimečnou pevnost a kvalitu. Stolky tu byly zkonstruovány z kol motocyklů a odpočinkové židle ze sedadel motocyklů. Firma Java si už tehdy uvědomovala, že nejlépe osloví zákazníka tím, že ho samotného zapojí do děje. Pokud jde o dnes tak populární interaktivní výstavy, předběhla Java dobu o víc než 70 let. Pro své zaměstnance začal Janeček vydávat časopis Java doma. První číslo vyšlo roku 1936 v březnu, poslední v říjnu roku 1945. Hned v úvodu prvního čísla byl čtenář obeznámen s důvodem Františka Janečka, proč se rozhodl časopis vydávat.
1: Zaměstnancům mého závodu rozhodl jsem se vydávat i tovární časopis, který jsem nazval Java doma. A který má sloužit i k tomu, abych přišel se svými zaměstnanci do pravidelného styku. Abych je pokud možno seznamoval s chodem závodu. Abych je seznamoval se svými plány pro budoucnost. Abych je mohl odbornými články informovat i o technickém pokroku v našem oboru. Vítány budou také všechny náměty, jak obsah našeho časopisu zpestřiti a projevy, jakým otázkám se věnovati v odborné části.
0: Za druhé světové války obsadila Janečkovi závody německá armáda. Zakladatel firmy prozíravě nechal ukrýt před Němci tisíce náhradních dílů a konstruktéři pracovali na vývoji nových strojů ilegálně, ačkoliv museli podepsat prohlášení, že se budou věnovat pouze výrobě válečné a doslova tím nasazovali vlastní krk. V pankrácké chytrovně, jak se říkalo, je

0: Dnes dílen se pod vedením konstruktéra Josefa Josífa tajně připravovala výroba nového motocyklu Péráku Java 250. A tak po válce měla Java díky nepřerušenému vývoji náskok před konkurencí a mohla začít ihned vyrábět. Pérák vzbudil v roce 1946 světovou senzaci a značka Java na řadu let ovládla světový trh. Toho se ovšem František Janeček nedožil. Zemřel 4. června 1941 ve svém pražském závodě na zápal pohrudnice. Pracujte, já odcházím. To byla prý poslední slova muže, který ke svým šedesátinám dostal čestný doktorát ČVUT. František Janeček byl rozhodně jednou z nejzajímavějších osobností meziválečného českého motorismu.
1: Představovala jsem si supermoderní linku, kde bude jeden motocykl za druhým ubíhat jako na tom běžícím pásu, a ona to vůbec není pravda.
2: Máme v současnosti dva způsoby výroby motocyklů. Jedno je opravdu ta výrobní linka, na které vyrábíme především dvoutaktní 350, říkejme tomu historický model. Pak máme ještě druhý způsob výroby, říkáme tomu hnízdová výroba. Je to na jednom místě soustředěná výroba celého jednoho motocyklu.
1: A teď jsme tady v tom hnízdečku.
2: Jsme na montáži motorů, kompletace motorů, právě té historické výroby dvoutaktních dvouválcových 350.
1: To jsou ty 350, které jsou touhou každého milovníka Javy.
2: Určitě každého milovníka historických motocyklů s typickým zvukem. Teď jsme postoupili do druhé části montáže motorů, to už je kompletace. V té první části, kde jsme byli před chvílí, kde se lepily skříně a kompletovali s převodovkou a tlakovým mechanismem, tak jsme postoupili do druhé části, kde už se motor osazuje válci, písty, elektrickým zapalováním a spojkovým mechanismem.
1: Kolik těch 350 tak asi ročně vyrobíte? Těch historických nebo rekonstrukcí historických?
2: V této verze vyrobíme od 1500 do 2500 motocyklů ročně.
1: A kde se budou prohánět ty naše 350 Javy?
2: Tyto dvoutaktní krasavice tak jsou oblíbeným sortimentem a nástrojem dopravy především ve střední a jižní Americe.
1: A těch 50 našich koustků, to chodí k těm feinschmeckrům?
2: Určitě ano, to je přesně tak.
1: Potom, jak tady máte tu linku na běžícím pásu, to už jsou moderní motocykly.
2: Čtyřtaktní motocykly pro evropské trhy.
1: Když se řeklo Java, tak se řeklo ano, to je ta 350, 500. Jak se ta Java rozlišuje teď?
2: My jsme po roce 2004 se snažili nabízet motocykly o objemové kategorii 650 kubíků a 660 kubíků, ale v poslední době se nám osvědčuje vracet se do objemové třídy 350 kubíků, tudíž máme v současné době v nabídce modely Java 350 OHC právě s tím čtyřdobým motorem a ještě sportovnější verzi Java 350 OHC Speciál, která evokuje 60. léta, období úspěšného závodění Javy v sedle s Františkem Šťastným nebo Gustavem Havlem.
1: Když ta motorka sjede z toho výrobního pásu, musí se vždycky vyzkoušet?
2: Určitě. Každá motorka, která je vyrobená a sundaná z výrobní linky, tak jde na zabíhací válce, kde najede minimální počet kilometrů.
1: Co je to minimální počet kilometrů?
2: Minimální počet kilometrů je ten, než se motocykl ohřeje. Řekněme první 4 kilometry.
1: Nebudete teď některý ten motocykl takhle zkoušet?
2: Co by jsme pro vás neudělali?
1: Tak jdem. Za chvilku se rozběhnou válce. Už. Je to i náročné udržet balanc takhle na motorce, na těch válcích?
2: Určitě. Na těch válcích to není jako běžném provozu. Je to fyzicky velice náročné a je to doména jenom několika vyvolených.
0: Po druhé světové válce byla Java znárodněna. Technický vývoj motocyklů pokračoval ještě v 50. letech, pak postupně upadal. V 60. letech musela Java opustit své provozy na Pankráci a v Libni a podnik přemístil své sídlo do Týnce nad Sázavou. Vývoj a výroba sportovních motocyklů se přestěhovaly do Strašnic a výroba motorů přešla do Strakonic. Sportovní stroje se udržely na světové špičce až do 80. let. Pérák byl exportován celkem do 112 států a společnost nestíhala uspokojovat zákazníky. Motocykly se exportovaly za nevýhodných smluvních podmínek také do Sovětského svazu, Indie a asijských zemí. A tyto bezedné trhy se nakonec staly příčinou stagnace. Vývoj nových motocyklů byl omezen, Java ztrácela náskok, neprobíhala modernizace a konkurenceschopnost klesla na bod mrazu. S pádem komunismu se společnost pokusila dohnat náskok zahraničních výrobců, ale trh už plně obsadili japonské motocykly. Jako nástupce tradičního výrobce motocyklů vznikla v roce 1997 Yava Moto SRO, která disponuje chráněnou značkou Yava.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Čeští žáci se zhoršili ve čtení i v matematice. Liberecká společnost VUTS se rozšíří o centrum robotiky. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a v matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Téměř 100 milionů korun bude stát Centrum robotiky a kompozitů, které plánuje společnost VUTS z Liberce. Postavit ho chce vedle svého sídla v průmyslové zóně Sever. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zajišťovat výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky, říká manažer firemního rozvoje Jaromír Ficek.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Spindlerův mlýn v Roudnici nad Labem se po opravě otevře na přelomu listopadu a prosince, uvedl krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO. Most je pro automobilovou dopravu zavřený od loňského března. Náklady vzrostly z původních 120 milionů korun na 285 milionů. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu. V pondělí to schválili zastupitelé Ústeckého kraje.
3: Práce na mostě v Roudnici nad Labem rozdělili stavbaři krátce po zahájení na 2 etapy. Kvůli špatnému stavu mostovky, kterou pak museli celou sundat a nově postavit. V havarijním stavu byly taky pískovcové věžice, jejich restaurování přijde na 12 milionů korun. Dělníci v těchto dnech pokládají obrubníky nebo obnovují artefakty. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Část aut v místě vybočuje. A na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru od Černého mostu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný, nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek. Thank you.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. Ale ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácněli na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařezové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, že jo? To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. Jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre! Slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my? Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte. Ve dne jsem jako slepý.
1: Za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne. To teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba jdi tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařezové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, Někdo je v chaloupce.
2: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
1: Fuj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
1: A je to.
3: To máte zadatlíka vy, dva chytráci.
1: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
4: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolal.

0: Кам пак ви два смутні?
1: Але оси до світа.
0: А проч пак то?
1: Але в халупці нам сиді вір. Його там од рогу к рогу.
0: То он оплаткав за датліка. А я то так не нехам.
1: Где пак, датлічко, проти вірови ніц не зможеш. Где пак?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motřičci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese. Co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařezové chaloupce.
2: Už jste tu zas, vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou! A je jich zrovna 7. A 17. A 70. A střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já... Abych radši, no, zkrátka, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč. A navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo, jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam byli.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerničků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs. No to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka, rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád. Je s ním dobré popovídání. Když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici. No tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil. Zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím. Tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Fidonky, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte rychtáře.
2: Dal prýste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, rychtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha, no jo, jenže to bychom nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec rychtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluvit do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Aha. Zač, prosím?
1: Za zloděje.
2: Za zloděje.
1: A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne, do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný. Až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
3: Stoj!
1: Pfuj, mordi je sapristý, co na mě křičíš?
3: Takový odrhanec a mluví málem po francouzsku. Co jsi vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty jsi zač?
3: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj, ty loupežník.
3: Tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
3: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
4: Stoj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
4: Já nejsem klouček, já jsem Cipísek.
1: A vida.
3: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty, Cipísku, vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloděj, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
3: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
2: Hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
4: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Mm-hmm. Střevice má nad ranc, ale punčochy se hedvábí.
1: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Runcaj si?
2: Ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán.
4: Ano.
2: Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloději.
1: Co tak najednou?
2: Já se vždycky rozhoduju po Runcajsím. Najednou.
0: A Runcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Runcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu.

0: zabila. Ale snad to byla jen náhoda.
1: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
0: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to Rumcaj si děláš?
2: Jak by to Rumcaj sdělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
0: A třeba i po druhé to byla náhoda.
1: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
0: Ty, počkej s tím. Počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
1: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
0: No jo, jenže já to neumím.
1: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
0: Co?
1: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
0: Já se chytím.
1: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
0: Vždyť už jsem tady.
1: Až nahoře?
0: Až skoro nahoře.
1: A hrušky tam vidíš?
0: Vidím. Tak už zavolej.
1: To víš, že zavolám. Richtáři, máš Rumcaj se na hruškách.
0: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho. Rumcaj si, hned se zdolu, hned. Richtář, to si richtář, hlupák si. Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
3: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se, Rumcaj, si nevymluvíš. Setřesu tě jako hrušku.
0: Lichtáři, mordi je, Firong, když já si narazím. Lichtáři,
3: no asi dole.
0: Lichtáři.
3: A ty kníže.
0: Lichtáři.
3: Fuj, takový otránec. Do šatlavy.
0: Lichtáři.
3: Do šatlavy jsem řek.
2: A Richtář popadl čínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Rumcajse a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat Rumcaj se s cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: O Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, tři lány polí a kus louky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko, jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válil sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubu širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá:
2: táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro košík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá:
3: to zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
2: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu. Pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany.
3: Hej, hej.
1: Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. K hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl:
4: když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať a schoval se s tím za vráteň. Tou dobou už Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to Hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou Hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
5: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
6: Už ti začala.
1: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá:
6: tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
1: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni:
6: mám ho uvázaného ve stodole na oprati, protože si mi 2x zalhala. Povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
1: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
2: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu. Já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
1: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě shledal trochu hlasu a zasípěl:
5: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
1: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
6: A ty mu nepovol.
1: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
6: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
1: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
6: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
1: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
6: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
1: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu, a víc nevěděl.
6: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
1: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
6: Ela, hej, hej, hej!
1: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
6: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jedna líná, mechová.
1: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, richtář 2 a starosta ten 3. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti 3 se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka, ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit jandejska. Richtář si houkl pro dráby. Vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá hejkalovi.
2: Sehni hlavu.
1: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se hejkal, že zas našel hlas. On totiž hejkalý trest nikdy netrvá přes 2 půlnoci. Za to jandejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

Skoro se mi teď chce říct milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, je 8. září úterý, začíná Noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a budu moc ráda, když následující 2 hodiny strávíme spolu. Možná jste si někdy při pohledu na někoho druhého řekli, jaké by to asi bylo být na chvíli v jeho kůži. Ne navždy, třeba jenom na jeden den. Ráno se probudit, mít úplně jiný život, jiné možnosti, jiné starosti a večer se zase vrátit do toho svého. A právě takovou možnost vám dnes v Noční lince nabídneme. Samozřejmě jenom v představách. Kdybyste si mohli na jeden jediný den vyzkoušet život někoho jiného, koho byste si vybrali? Možná nějakého slavného herce nebo zpěváka, co říkáte, abyste zjistili, jaké to je stát před 1000 lidmi a sklízet potlesk. Možná vrcholového sportovce těsně před rozhodujícím závodem. Možná někoho z historie, krále, cestovatele, vynálezce nebo člověka, který byl svědkem události, o níž dnes čteme v knihách dějepisu. Koho byste si tedy na ten jeden den vybrali? Do jaké doby byste se chtěli podívat? A hlavně, co byste během těch několika hodin chtěli zažít, zjistit a nebo pochopit? O tom si dnes budeme povídat v Noční lince Českého rozhlasu, tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Já připomenu téma jeden den v jiném životě.

0: Noční linka Českého rozhlasu právě začíná, je 5 minut po 23. hodině. Já se podívám na web, kdo nám píše. Je to paní z Přerova, paní Marie. Dobrý večer, já bych chtěla být jeden den svojí maminkou, když byla mladá. Maminka už 20 let nežije a já se jí na spoustu věcí nestihla zeptat. Ona se narodila v roce 1927 a za války byla ještě děvče. Vždycky říkávala, že se žilo těžko, ale moc o tom vyprávět nechtěla. Spíš řekla, co bylo, bylo. Chtěla bych vidět jeden den její úplně obyčejný život, úplně obyčejný den. Jak to u nich doma vypadalo, co vařili, co dělali večer, o čem se bavila s kamarádkami. Jestli měla starosti stejné jako my v mládí. Když je člověk mladý, rodiče ho moc nezajímají, bere je jako samozřejmost. A když by se už chtěl ptát, často není koho. Paní Marie, zdravíme do Přerova, děkujeme. A pojďme se podívat, kdo nás čeká na telefonu, ta je obsazena, telefonní linka. Halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouce Jarušku.
0: Pane Roberte, povídejte.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka, nevím, jestli to bude přímo k tématu, ale spíš bych se chtěl zeptat s panem Budem Spencerem a s panem Terence Hillem, protože jsou to moc sympatičtí herci. A viděl jsem všechny jejich filmy a opravdu ty filmy stály za to a hodně mě to oslovilo.
0: Takže...
1: A asi by to chtělo překladat. Ale...
0: Takže byste chtěl být hercem?
1: Jo.
0: Dobře. Chtěl byste se dívat na něj, právě jakoby na ten jeho život, jak žil, nebo byste chtěl být přímo v jeho roli a prožít si to?
1: No, spíš jako, když se s něma chtěl zeptat, jenom protože bych se jich zeptal na spoustu věcí, jenomže to se nestane, protože pan Spencer ten už nežije. A pan Hill je už hodně starý, jo?
0: No.
1: Ale jako spíš bych se s něma chtěl zeptat, Jaruško, prostě bych se jich zeptal třeba, co je důležitý při natáčení filmu a asi bych se mohl naučit hodně nových věcí, víte?
0: Ono to dnešní téma zní jeden den v jiném životě. Čí život byste si chtěl zakusit?
1: No, možná mýho tátu, protože v mnohých věcech mu nerozumím.
0: Budete konkrétní?
1: No, třeba nepochopím. Napsali knihu, že za totality utekl do Rakouska přes hranice s kamarádem. A já třeba nevím, kde vzal tolik odvahy, ale asi to považoval jako nezbytně, protože prostě režim byl, jaké byl, a protože nesouhlasil s režimem, tak mu házeli klacky pod nohy. Jo? Tak spousta lidí utekl kvůli tohle přes hranice.
0: No, tak to mu úplně rozumím a určitě chápu, že byste chtěl pochopit tady tuto důležitou část jeho života doby, kdy lidé utíkali před tehdejším režimem, by ale možná nechtěli prožívat moc lidé, že se vlastně jsem čekala, že budete říkat, jak chcete být v kůži nějaké zpěvačky, která sklízí ovace na pódiu, ale rozumím tomu, jak to myslíte. Jenom to by zrovna byla ta postava, kde bychom opravdu chtěli být jenom chvilku a vrátit se do toho našeho bezpečného světu, bezpečného prostoru. Dobře.
1: Víte, ještě chci říct jednu věc závěrem, jenom krátce. Víte, co si cením na mým tátovi a na mým synovi, že na rozdíl ode mě jsou oba odvážně, víte s čem? Nebojí se zubaře, a když jdu k zubařovi a zubař zapne...
0: Roberte, to už jsme ale úplně mimo téma, takže já vám teď poděkuju, věřím, že jsme řekli všechno, co jste měl na srdci a připojte se k nám, k našemu vysílání zase příště, až se vám bude líbit téma. Ano?
1: Jo, děkuji, nashledanou.
0: Děkuji, naslyšenou. A pojďme se podívat ještě na jeden čtený příspěvek, co říkáte. Tak píše paní Alena. Dobrý večer do Zlína, já bych chtěla být jeden den svým manželem. Možná vám to přijde divné, byli jsme spolu 49 let a před lety zemřel. Člověk si po tolika letech myslí, že toho druhého zná úplně, ale asi to není nikdy pravda. Manžel byl málo mluvný. Když jsem se ho ptala, co mu je, nebo nad čím přemýšlí, většinou řekl, že nic. To asi zná hodně žen. Tak bych chtěla jeden den být jeho kůži a vědět, co se mu vždycky honilo hlavou. Jestli byl spokojený, co ho trápilo, něco by třeba nechtěla říct. A taky bych chtěla vědět, jak viděl on mě. Jestli úplně jinak, než se vidím já, nebo jak říkal. A kdybych si mohla vybrat konkrétní den, tak bych si vybrala neděli, kdy jsme byli oba doma, nic zvláštního, on na zahradě, já jsem vařila oběd. Dnes člověk zjistí, že právě ty obyčejné dny byly vlastně ty nejlepší. Tak děkuju, Alenko, to myslím, že jste tím posledním slovem vystihla něco hodně podstatného, když ty obyčejné dny žijeme, málo kdy nám připadají vzácné. Až s odstupem času nám potom dochází, že právě na ně někdy vzpomínáme nejraději.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu,

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince můžeme dovolit něco, co ve skutečném životě nejde. Na jeden den se stát někým jiným. Koho byste se vybrali a proč právě jeho? To se teď ptám další návštěvy a je to paní Věrka. Odkud voláte?
1: Přestruval Prchatic, ale nyní ve Vodňanech.
0: Tak povídejte, máte prostor.
1: No, našla jsem si přítele, příbuzný mi dal dohromady s ním a prostě takovej den, co jsem s ním prožila v Německu, asi bych nikdy nezažila, tak proto volám do vysílání. Jeli jsme na farmu německou a tam vlastně se vaří bez masa ten den a prostě co tam vypěstujou, mají tam krávy, ty podojí, udělají si máslo, tvaroh, všechno, sejry, co všechno teda já umím a bez masí jídla, ty mám taky ráda, takže co tam uvaří, vlastně vypěstujou, to si sní ve 2 hodiny, jako je se dojdou na oběd, tam je třeba cizinci, Němci a všechny možný státy, tam se nají a potom po obědě a na večer půl sedmí je taková jako bohoslužba, tam prostě jdou lidi do kostela, ono to se jmenuje jinak, ten můj přítel vlastně ví o tom všechno, protože tam vlastně dělal a říkal, že se tam může vrátit pracovat do kuchyně, jako já vlastně jsem vyučená tím.
0: Dobře.
1: A prostě, a co se nesní v poledne, tak to mají jako na večer.
0: Věruško, dobře. Držíme se stále tématu, teď nevím úplně kam míříte. Vy jste teda říkala, že byste se chtěla vrátit do toho Německa a pochopila že chcete být v kůži toho vašeho partnera.
1: Aha.
0: Aha. Dobře, tak teď přemýšlím, jak to pojmout, abyste, ale vy jste tam byla s ním, vy jste to celé prožila a teď byste to chtěla vidět jeho pohledem?
1: Chtěla vrátit se znova, no. Tak jedno, vlastně se mi to už podařilo a tam bych to chtěla jako do třetice všeho dobrýho a zlýho prožít.
0: Jak to myslíte do třetice?
1: No to se zase se tam vrátit, protože říkal, že tam se může vrátit a zase tam jít pracovat, jít se mnou.
0: Dobře. A Věruško, když se na to podíváme, na to téma z nějaké jiné strany, kdybyste se mohla promítnout do života někoho jiného, být jeden den v jeho kůži, kdybychom nechali ty rodinné příslušníky stranou, napadá vás ještě někdo?
1: No, ještě bych se chtěla třeba někdy, jako když já jdem na hobby nebo na živitelku, prostě zúčastnit nějaký soutěže ve vaření, jako jsem se už zúčastnila, tak bych se chtěla zúčastnit znova.
0: Dobře. Tak děkuju, nebo že nás.
1: Nebo se setkat zrovna třeba s vámi a s těma vašema, co mají tenhle ten pořad.
0: No, ale ono to téma zní, v čí kůži byste chtěla být. Takže chtěla byste třeba zkusit být moderátorkou, sedět tady, povídat se s lidma, ovládat tady techniku,
1: a moderátorka vašeho pořadu.
0: No, tak vidíte to. Možná, když přijdete někam na vaše stanici do otevřených dveří, tak třeba stane.
1: Jezdím do Budějc, vlastně jsem byla jednou a když to tam bude den do otevřených dveří, tak se tam půjdu podívat za těma účinkujícíma, co tam budou.
0: Ano, kolegama, rozhlasákama.
1: A ten právě kolega z práce, ten tam vlastně byl, takže mi přines ten papír, který ty vlastně to někoho moderujou.
0: No. Tak moc vám děkuju, že jste se s námi o tuto představu podělila. Přeju, ať se vám daří, hodně zdraví a klidných dnů.
1: A pohledy, tak to zlína. No a kdybyste mě poslala třeba tu magnetku, tak zase já bych poslala Prachatic a okolí, kam jezdím, vám. Navzájem, že bychom...
0: Věruško, počkejte teď na telefonu. Posluchačům pustím Janu Kratochvílovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdybyste se zítra ráno probudili v životě někoho jiného, čí život by to byl? Právě na to se vás dnes ptáme. Vítám pana Olina z Kopřivnice. Jak se vám daří, Oline? Máte se dobře?
1: Mám se dobře, dívám se, máme jasnou oblohu, fouká jižní vítr, asi teplota 23,5 stupně. Teď, dneska ještě teď.
0: Neuvěřitelné.
1: Takže tropická noc.
0: No, možná jedna z posledních teplých.
1: No, tak právě slyšel jsem. No. Takže já bych to asi shrnul takhle. Já, kdyby se chtěl něčím stát na jeden den, tak by to bylo buď pilotem nadzvukových letadel, anebo kosmonautem. Proč? Protože bych chtěl zažít ten stav bez tíže, takového toho uvolnění, takového toho ztráta gravitace. Prostě vážil bych tolik, kolik bych chtěl vážit, a jako teď ve skutečnosti potřeba bych něco zhodit. Takže opravdu toho kosmonauta, podívat se na to země kvůli z té výšky, podívat se třeba, aby byla v zákrytu za měsícem a prostě a tak dále, a tak dále. Nebo se podívat z hora na tu, naši, na tu planetu. Říká se, že s náma jsou schopni vidět řeky, jezera, města a takové věci. Prostě to bych chtěl zkusit.
0: A chtěl jste být, Oline, pilotem nebo kosmonautem už jako kluk?
1: No, myslím si, že to byste se nechtěl.
0: No, tak kde se vzala ta myšlenka, co myslíte?
1: No, mám zrovna zítra, máme setkání spolužáků z průmyslové školy, kde jsme chodili v Rožnu i pod Radoštěm na Vakovku ještě. A jeden z těch spolužáků je zrovna pilotem, byl teda pilotem nadzvukových letadel. Takže s ním jsem byl, nebo jsem s ním v kontaktu. A dokonce, když byl tady na návštěvě v našem kraji, nebo on byl v Rožnově, potom přijel tady na návštěvu do Kopřivnice, tak jsem ho vzal na prohlídku Štramberka. Štramberk, víte, to je, jak se říká, Valašský Betlem. Tam je truba. To je taková věž, nahoře je takový ochos. A já jsem se mu divil a smál jsem se mu, já říkám, nebudu ho jmenovat. Říkám, prosím, že on totiž byl, jak byl na tom ochozu, on ani nešel k tomu okýnku a byl přilepený ke stěně toho, té truby, té věže. On říkal, já mám strach, já říkám, ty to mi nevykládá, ty lítáš 20 km nad zemí a tady máš nějaký, kdyby zletěl, no tak dejme tomu 30 metrů, 40 metrů, ty máš strach. On říkal, opravdu mám. Takže to bylo takové zvláštní, jo. Takže zítra se s ním uvidím, takže mu řeknu, že jsem o něm mluvil teď večer v rádii.
0: No.
1: Takže to je takový prostě ten, ne že bych mu záviděl, jako to, no svým způsobem mu závidím, jsem mu záviděl, teď už no, neprotejte, jsme na stejné lince
0: důchodce. Přejete mu to, ale to je důležité, ale ta představa, že za oknem není ulice ani zahrada, ale vesmír, tak to musí být zvláštní, Olina.
1: No tak to je právě ono, že byste třeba chtěla vyskočit z toho okna, tak to asi by nešlo, že jo? By nešlo otevřít.
0: Naštěstí by to nešlo.
1: No, je mi to jasný, no.
0: By člověk nenaskočil zpátky, no.
1: Přesně tak.
0: No, tak až do vesmíru jste nás zavedl. Tak
1: až do vesmíru. A ještě jednu takovou na závěr. Jak jste říkal o té výměně, tak manželka s manželem se domluvili, že se na jeden den vymění své úlohy, jo. Takže manžel se stala žena, z manželky muž, tak prostě si to vyměnili, ty práce dělali všechno dělali společně, nebo to jim vlastně pan stvořitel zřejmě umožnil. Ano, bylo to tak. A teď prostě uplynul ty 24 hodin, na druhý den se zbudili a teď ten muž jako v těle ženy říká, pane Bože, tak prosím tě, vrať nás zpátky. A ten pan Bůh říká, chlapče, máš smůlu, musíš počkat 9 měsíců. Za tu noc se stalo prostě všechno, ale prostě stalo se i to, co... Takže ta výměna se mu na ten jeden den vyplatila na těch 9 měsíců. To bylo jenom takové na odlehčení.
0: Na odlehčení prostě... na závěr. Tak děkujeme i za tu perličku, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál. Ať se vám daří.
1: Mějte se krásně. Naschledanou, dobrou.
0: Jeden jediný den, kde nemusíte být sami sebou, můžete si vybrat kohokoliv ze současnosti, historie, ale i klidně ze své vlastní rodiny. Čí život byste chtěli na těch pár hodin poznat zevnitř. Na to se vás dnes ptáme ve vysílání Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se díváme na druhé a říkáme si, jaké by to asi bylo žít jejich život. Dnes této představě dáváme volný průchod a ptáme se, s kým byste si chtěli na jeden den vyměnit místo. Ve vysílání Českého rozhlasu vítám pana Jaroslava Spelhřimova. Je tady noční linka.
1: Zdravím paní Ruško, všechny posluchače noční linky a také Danu z Blatné, jestli poslouchá. A teď tej žijící osobě byl by to asi Willie Nelson z Ameriky, známý country zpěvák. Než bych jako bral ten třeba ten jeho věk, jenom jako momentální věk, ale těžko říct, jako možná je do toho jeho věku teďku současný, jak se cítí a jak vlastně je furt
0: no,
1: plný energie.
0: Jaroslava, on už má požehnaně let, to bylo
1: ano, právě,
0: přes 90.
1: Ano, právě, žít. Má hodně právě, tak já obdivuju tu jeho energii, kterou možná stále má, kterou rozdává lidem po celém světě, natočil hromadu alb. Vlastně možná nejvíce ve světě, jakoby alb, co by jakoby zpěvák zatím natočil, je Velína, myslím, že má přes 100 alb, dokonce jakoby řadových.
0: No.
1: O to se stará ještě o koně, má na farmě snad 72 koní, jakoby na ranči, o který jakoby nějak uhynul, my mohli uhynout, tak se jich rozhostil, co si nějak jsme zaslech. Že to by chtěl tě situace, buď se s ním i setkat, nebo jakoby se do něj jakoby takhle a ten den do té situace by vžít, do té žijící osoby.
0: Dobře, Jaroslava, byste se chtěl vžít do právě mladého Williho jako teď, anebo tehdy, když byl malý?
1: Jako možná do současné doby, no, spíš jako možná by mi trvalo dělat v téhle době, jako má tu energii, jako těžko říct, no, jako na ten den.
0: Mm-hmm. A umíte si možná představit, že byste stál a zpíval na tom pódiu?
1: Já nevím, jako bylo to, jako zpíval jsem jako mladý kluk, jako se country kapelách, nebo kapele nějaké, jako by se mi zkusil, ale chtěl bych třeba, jestli se dožiju nějakého toho rozumného věku, nebo nějakého toho požehnaného věku, chci říct rozumného požehnaného věku, aby si taky rád, že třeba tak jako by zaspíval.

0: jakoby, jak se v té době jakoby žilo, jak se panovalo, jakoby to myšlení jeho v té době, jak zvládnu, nebyly žádný auta, jezdil se na koník, auto vlastně skoro vlastně jako bylo jako vládní vozidlo, že jo, v té době.
1: No. Takový,
0: byl to taky zajímavý do tohle ještě situace toho Tomáše Garrigua Masaryka.
1: Přemýšlím, jestli bych někdy chtěla nést tu odpovědnost, kterou ne jako, nést, jako první jako československý
0: prezident. Na ten den, jak to říkala. Jak nechtěl by to asi jo, jo, ten jo. Den. Jakoby.
1: Já myslím, že já bych ani ten jeden den nezvládla v té jeho kůži. Ale z jeho povahou. Ano, kdo ví,
0: já bych měl asi respekt, já bych měl respekt z toho koně, asi vylíst na toho koně, pak jako vylezu, ale jako jezdit na koni třeba.
1: No a Jaroslave, kdybyste se Masaryka mohl zeptat na jednu jedinou věc, kdybyste mu mohl položit jednu otázku, kdybyste s ním seděl a povídal, co by to bylo?
0: Jako seděl,
1: je to taková konkrétní otázka, možná jsem vás trošku překvapila.
0: Já nevím, trošku to jakoby jako dneska by se asi divil, si myslím, že se to hrobě obrací, ale nevím, jako těžko říct, jak by na to reagoval, jak by se vládnul, spíš by se ho zeptal, jak by vládnul dneska, když, kdyby...
1: Jak by vyřešil...
0: Řešil si to asi dnešní, jako tu
1: problémy dnešní doby, no, ale to by byla výborná, no, to by byla výborná otázka. Byla,
0: ale jako každá doba nese svý a takoby těžko říct, jak by to pokračoval. Musíš, každý se s tím nějaký prezident musí popasovat, jako já neodsuzuju žádnýho prezidenta, ale jakoby musí každý nějak, to už se všechno mění, že jo.
1: A Jaroslave, byl Masaryk osobností, o které se u vás doma mluvilo, rodiče, prarodiče?
0: Ale to, máme ho na nejvyšší hodnotě jakoby bankovky, takže je to asi nejvyšší osobnost jakoby, jakoby v dějinách jakoby České republiky, si myslím.
1: No, to není jen tak prarodiče, jakoby, no to bylo v podstatě
0: jako, myslím si, že tam na té 5000 na té hodnotě není jako, na té bankovce není jen tak náhodou. Jakoby to však musí hlediska jako to hodnoty bankovky, jakoby nominální hodnoty a jakoby tý výraznosti. Neříkám, že zase třeba na 100 korun je kále čtvrtý, který podle to dokázal daleko více, jakoby si myslím, nevím, více, těžko říct, jo. Je to asi stejná doba, že jo, kále čtvrtý král. Ale jako každej, podle ty bankovky mají ty význam těch panovníků a v těch, má nějaký smysl, že jo. Ty tam ty strany jsou uvedený, všechny ty nominální hodnoty, asi by tam nic neměnil a musí tam vždycky zůstat nědouž, který tady není, aby, a nesmí si tam na tu bankovku dostat asi současná osoba, aby řekl. Která je žijící.
1: Jaroslave, tak moc děkuji za milé povídání i za zajímavou volbu. Třeba se ještě uslyšíme v tomto týdnu, budu se těšit. Zatím dobrá, se mějte dobře. Téma.
0: Taky hezký večer všem a dobrou noc.
1: A pojďme si poslechnout Helenu Vondráčkovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nemusíte toužit po životě někoho slavného. Možná byste se raději na jeden jediný den stali vlastní maminkou, tatínkem, nebo třeba člověkem, kterého jste kdysi znali. Koho byste chtěli lépe pochopit tím, že byste se na svět podívali jeho očima? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď oživí paní Lidka. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny despavce.
0: Liduško, prosíme stlumit rádio.
1: Jo, já se omlouvám.
0: Vám to došlo, to je dobře.
1: Já už jsem starší osoba, víte, takže mě už všechno dochází pozdě.
0: Vůbec nevadí, takže, stlumíme.
1: Vydržte, já už vidím rádio ještě.
0: Hlavně pomalu. Jak říkáte, že se řídíte tak hlavně opatrně.
1: Já musím chodit pomalu, protože jsem spadla a strávila jsem noc na podlaze, protože jsem se nemohla zvednout.
0: No, tak o to víc opatrně. Tak zkuste už povídat k tématu.
1: No, tady ježiši, já mám trošku šok, protože se prvé trčem se jako divem, údivem dovolala po dlouhé době. No tak třeba milovala jsem Aničku Zagorovou, tak bych chtěla zkusit jednou být Aničkou. Zaprvé jako se jí mě líbil ten její hlas a co jsem se dozvěděla o ní, neměla ten život taky jednoduchý a lehký. Vím, že byla vážně nemocná. Už od začátku, neměla ty začátky, byly taky dost těžké. No, tak jenom bych to chtěla zkusit. Ale opravdu jenom na ten jeden den. To by mě asi stačilo.
0: A kdybyste měla její hlas a mohla zaspívat jednu jedinou písničku, kterou byste se vybrala? Kdybyste měla stát na pódiu? Aha. Teď přemýšlím, no. Jestli nám hrála v této hodině. Myslím, že nehrála, že? Že by vás potěšila
1: ne,
0: třeba
1: ne,
0: i tady zkusila
1: ne,
0: najít s naším hudebním dramaturgem.
1: Já jsem teď procitla a připojila k vám. Do těžku jsem dřímala, víte?
0: No. To je dobře, taky, že je noc a to je úplně v
1: pořádku. No právě, v noci jsem má spát, že?
0: Liduško, viděla jste ji někdy naživo? Setkala jste se s ní někdy?
1: Ne, právě, že ne.
0: Ne, na jejím koncertě jste nebyla.
1: Říkám.
0: Dobře.
1: Když jsem ji obdivovala, jakože měla tu pevnou vůli a prostě, že se nedala, víte. Že se s tou nemocí bojovala.
0: Dobře. Děkuju. Liduško, že jste se k nám teď připojila, no. Že jste nám zavolala. Já jsem vám teď v rychlosti našla jednu písničku za pomoci hudebního dramaturga, tak si ji pojďme vychutnat společně.
1: Ano, podle mě to byla velká hrdinka, která jako se prostě dokázala servat s tím osudem.
0: Tak, pojďme na to. Loučíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak. Hana Zagorová patřila k nejoblíbenějším českým zpěvačkám a během své dlouhé kariéry naspívala stovky písní. 9krát za sebou získala Zlatého slavíka a její písničky oslovují posluchače dodnes.

0: Už za 8 minut je tady půlnoc a dnes si v noční lince hrajeme s představou, že bychom na jeden den mohli opustit svůj vlastní život a vstoupit do života někoho jiného. Koho byste se vybrali právě vy a co byste chtěli zažít v jeho kůži, na to mi můžete odpovídat až do 1 hodiny. Teď je s námi Jindra. Zdravíme do Brna.
1: Ano, dobrý večer, srdečně vám zdravím. Já nad tím uvažuju, koho bych si vybrala. Jako nějakou postavu, no filmovou, dětskou, to je tak různý, to je takový téma široký, ano, vlastně, jako. Ale chtěla jsem, prosím vás, jako pozdravit tu nevidomou paní, která volává a jestli se dívá, teda poslouchá, tak já bych jí jenom mohla vzkázat takový malý moment. Já jsem včera mluvila o tom, že jsem poloslepá, že nevidím a že mě bude dopravený.
0: Paní Jindro, já se moc omlouvám. Můžete jenom říct větičku k tomu a že bychom se přesunuli k tomu tématu našemu? Abychom byli spravedliví. Jo.
1: Dobře.
0: No, zkuste to doříct, dořekněte myšlenku.
1: No, donesl mě syn na ty obrazy, kazety a dneska jsem poslouchala, bylo to něco bezvadného, protože nic si nepřečtu. A tohle právě jsem si říkala, kdyby ta paní si mohla občas pustit, že by to bylo pěkný.
0: Dobře, a paní Dro, teď k tomu tématu. Vy jste říkala, že je to téma široké, že vás napadá spousta osobností, tak zkuste říct pár. V kůži koho byste se chtěla zítra probudit?
1: Mám říct filmovýho herce nějakýho.
0: Třeba.
1: Filmovou herečku. Já nevím, co bych měla říct. Já myslím, že ten život byl takovej, jaký byl. Narodili jsme se v člověku v tom, v čem žijem. No a teď jako nemám takovou fantazii, no tak já bych se třeba chtěla vrátit, když jsem chodila do školky. Mně se tam strašně líbilo. Hrála jsem si, měla jsem vždycky čistou zástěrku, maminka mě připravila. Já jsem se na ní těšila, až pro mě přijde a všechno jsem musela vypovědět, co tam bylo. To bylo moje takové šťastné období, kdy jsem prostě byla šťastná. Byla jsem možná i šťastná víckrát, ale člověk to tak si neuvědomuje. Bere to prostě tak nějak samo za sebou.
0: No
1: to
0: ano. Škola, školka, to jsou opravdu šťastné roky, je to nádherné období. Člověk ještě nemusí řešit starosti dospělého života a svět je takový vlastně trošku jednodušší. Děkuju, Jindro, za návštěvu, zdravíme vás, zavolejte zase příště. Ano?
1: Ano, děkuji vám, dobrou noc.
0: A teď si dáme jednu zahraniční písničku, co říkáte? Bude od Phila Collinse.

0: Máme minutu po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina dnešní noční linky, dnes s Jarkou Barboříkovou. Pokud jste s námi byli už v té první, tak jsem samozřejmě ráda, že zůstáváte. A pokud jste si Český rozhlas naladili právě teď, připomenu téma. Dnes si hrajeme s fantazií a představujeme si, jaké by to bylo na jediný den opustit svůj vlastní život a stát se někým jiným. Během první hodiny jste ukázali, že těch možností je mnoho. Někdo by chtěl poznat životní příběh vlastního tatínka, jiného láká kokpit nadzvukového letadla, stav bez tíže. Zaznělo jméno našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka i Hany Zagorové. A pokračujeme dál, povídat se s námi bude pan Petr. Vítejte, máte prostor, máte slovo, voláte od Říčan, je to tak?
2: Ano, Petr od Říčan. A já jsem hodně o tom přemýšlel. A já bych chtěl být v politice. A chtěl bych být třeba Andrej Babiš.
0: Já bych vás teď jenom poprosila, kdybychom se tady tomuto tématu vyhli, protože v této době, v tomto předvolebním období, jakékoliv informace o politice nepatří do našeho pořadu. Mohl byste prosím zvolit někoho jiného? Možná jsem vás zaskočila. Měl jste ještě nějaké druhé eso v rukávu, nebo ne? Co říkáte? Slyšíme se? Tak vypadá to, že jsem vás tak zaskočila, že jste zavěsil, nebo jste to nějak omylem tlačítkem vypl. Mrzí mě to, Petře, ale teda musíme jít na linku číslo 2, já ji zvedám. A tam je?
3: Iveta.
0: Paní Iveta telefonuje. Vítejte a povídejte, paní Iveto. Téma znáte, předpokládám?
3: Měla říct, že mi se strašně líbí, on už umřel. Chuck Norris, já bych chtěla být jeden den v jeho těle, jo, já jsem dělala jako holka různý bojový umění, chodila jsem, já nevím, judo, karate a takový, sebeobrana, a mně se strašně líbilo ta jeho otočka s tím výkopem, jo, to je borec prostě, Chuck Norris, jestli lidi viděli Walker, Texas Ranger.
0: Já myslím, že určitě. No, a vy byste chtěla být právě v jeho kůži kvůli těm filmům, bojovým uměním nebo jeho pověsti neporazitelného chlapa?
3: No, on stál, víte, co mě fascinovalo? On stál tak chladně, tak se díval, stál a nic jako. A najednou, jo, když přišlo to nebezpečí, najednou se otočil, otočka, výkop, a ten ležel na zemi, to bylo perfektní. Fakt perfektní. Perfektní herecký umění, já jsem ho obdivovala, ale on nebyl herec zpočátku, jo? On se stal potom hercem v tom Hollywoodu.
0: No tak to nám prosadte, nebyl hercem. Kým byl?
3: On byl, počkejte, co on dělal? On nebyl zpočátku herec, já jsem to o něm četla. Teď si to neumím uvědomit. No,
0: víte co, tak zatím teda můžu říct, že jsem vlastně byla úplně překvapená, že odešel z tohoto světa v podstatě nedávno, víte, ve věku, nevím, jestli měl něco přes 85 let, protože já jsem si myslela, že je nesmrtelný. Já jsem si myslela, že to bude navždy.
3: On byl nádherný herec a s tou herečkou, jo, jim to tak sedělo v těch seriálech. To bylo nádherný, já jsem to fakt sledovala. To bylo krásný. No. Já jsem to musela vidět, Walker, Texas Rangers.
0: A víte, co jsem o něm měla ráda, že se říkalo?
3: Ne.
0: Že Chuck Norris je tak výjimečný, že umí zvednout i nepřijatý hovor.
3: Jo, to byly o něm takový perfektní
0: no,
3: vtipy.
0: A že jich bylo, no. A to mu právě vlastně vytvořilo tu jeho pověst nesmrtelného Chucka Norrise.
3: No, on měl rád humor, jako já, jo. On měl rád vtipy, humor, on byl dobrý a jednou nějaký vtip jsem četla, co on řekl, že prý, počkejte, jak to bylo. Prý slyšel jsi o tom, že tam a tam ten a ten, jo, je mrtvej, a on říká, jo, já jsem ho zabil. To bylo dobré.

0: Máme 12 minut po půlnoci. Kdybyste měli možnost být 24 hodin někým úplně jiným, kdo by to byl? Může to být slavná osobnost, někdo z historie, ale také člověk z vaší vlastní rodiny. Ptám se teď paní Jane Zírkova. Krásnou noc.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jaruško, vám i všem posluchačům, co se po další době se mě podařilo dovolat. No a já bych měla k dnešnímu tématu, kým bych chtěla být, aspoň na chvilku, tak aby to bylo, chtěla bych být členkou královské monarchie, protože já už jsem o tom mockrát snila a já musím říct, že vlastně všechny členy královské rodiny, ať už je to třeba Anglie nebo kdekoliv jinde, tak je moc obdivuju, protože to opravdu není jednoduchý se chovat podle té etikety, co musí dodržovat a já musím říct, že mě by se to teda moc líbilo.
0: Jani, a chtěla byste být přímo královnou nebo v uvozovkách jen členkou královské rodiny?
1: No, královnou určitě ne, protože to je velká zodpovědnost. To jsem kolikrát pozorovala tu královnu Alžbětu, jak je měla povinnosti všelijaké a to opravdu nebylo jednoduché. A mě by stačilo opravdu být členkou té královské rodiny. No, já bych se například věnovala charitě a byla bych naprosto spokojená.
0: Já vám rozumím. Mě by to asi také přitahovalo být v životě monarchie, v životě monarchů, to prostředí, tradice, společenské události,
1: tak,
0: možnost nahlédnout do jejich zákulisí je opravdu lákavá. My teda nemáme, ale tady si alespoň můžeme představit. Chtěla byste se zúčastnit nějaké velké slavnosti, korunovace nebo nějaké královské svatby?
1: No, ano.
0: Chtěla byste být jako s nimi u stolu a zažít obyčejný den a nebo se účastnit takových výjimečných akcí, kde jim vlastně všechny davy leží u nohou?
1: No, tak i toho obyčejného dne i vlastně těch různých ceremoniálů, no.
0: Kéž by to šlo všechno namíchat, líbilo.
1: No. Jediné takové mínus velké, co by se mně asi moc nelíbilo, když asi musela bych se na to zvykat, tak to jsou ty média, no.
0: Ano, ztráta soukromí.
1: Tak, ano.
0: Já bych si klidně oblékla tu večerní robu, šperky, zúčastnila bych se nějakého královského plesu, jenom bych nemohla tančit, protože tím bych na sebe až moc upozornila při mém stylu. Ale to bylo krásné.
1: To bylo krásné. Pravda.
0: Jani, to se mi moc líbilo. Tak děkuju, že jste se k nám dnes přidala. Chcete něco říct závěrem?
1: Taky. No, tak asi závěrem bych popřála všem lidem, aby byli asi hlavně sami sebou, když třeba někteří to mají se sebou sami těžké a aby se jim v životě co nejlépe dařilo, no.
0: Děkuju. To jste řekla hezky.
1: Já taky.
0: Ať se vám daří, ať se vám třeba dnes v noci zdá o nějakém krásném královském paláci.
1: Jo, to bylo fajn, ano.
0: A ve skutečném životě hlavně hodně zdraví, pohody a lidí, které máte.
1: Děkuju moc. Dobrou noc, Jaruško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezky se to poslouchalo, co říkáte. Karel Gott, posel dobrých zpráv. Pan František z Kralup nad Vltavou je teď s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás zdravíme.
1: Zdravím vás a všichni posluchače.
0: Jeden den v cizích botách, přesně tak by se dalo jednoduše popsat naše dnešní téma. Tak čí boty byste si chtěl obout a kam byste v nich vyrazil, Františku?
1: Paní Jaruško, já bych chtěl se narodit v jiný době, než jsem se narodil. Narodil jsem se, byly mi 4 roky, když Kralupy v březnu byl na ně spáchán útok, prostě bombardovaný Kralupy byly v březnu 45. A pamatuju si do dneška, když takhle třeba ležím a podívám se na strop, tak si vzpomenu, jak jsme byli ve sklepě, jak začali bombardovat a jak ta omítka lítala dolů, jak jsme se třásli, prostě vyjevení jsme z toho byli. Potom jsme vylezli ven, všecko všude prostě nepořádek, rozbitý budovy, všecko, ale co pak to odbočím. A teďko, byly mi 4 roky a táta mi zemřel. A teď to začalo. Máma, mladá ženská, že jo, tak si samozřejmě, jak to bývá, příroda to chce, tak honem scháněli mladá ženská, tak si sehnala hned taky normální chlapa. No ale to byl život, to vám řeknu. On to byl alkoholik, my s bráchou jsme byli normálně, jako když jsme tátu neměli, prostě byli jsme úplně odkázaní jen tak, jak jsme žili normálně prostě bez táty. A teďko začalo to všude, byla bída, nic nebylo, prostě šetřilo se, kde se mohlo. No já vám řeknu, když si vzpomenu, když vidím dneska vnoučata, co jsme, a děti, mám 2 kluky a teda 2 dcery a 1 kluka. A když, jak jsme se o ně starali, jak jsme všecko možný, aby měli pohodlí, dost potravy, všeho prostě, tak když to tak vzpomenu si na ty naše léta, co jsme prožili my, tak to se vůbec nedá rovnat. A přál bych všem, aby prostě přestali ty války a všecko, aby už byl mír. Dneska, když se koukám na nějaký ty krásný filmy přírodní, jak někde žijou lidi spokojeně. A třeba ty domorodci, když vidím, oni nic nemají, jak jsou šťastní prostě. A dneska se bojuje pořád jenom, aby jsme měli luxus a nejlepší auta a potraviny a všecko. A stejně nejsou lidi spokojení, víte. Tak si říkám, ta doba prostě přináší věci, vynálezy, všecko možný a stejně nejsme spokojení, stejně jsou lidi na sebe nevraživí a závistiví a všecko. To je doba prostě, že my jsme dříve tohleto, my jsme žili líp, ne líp, ale prostě byla taková soudržnost mezi lidma, že jsme byli chudí a byli jsme prostě nějak, jsme se k sobě chovali líp a dneska podívejte se, dneska je všeho dostatek a koupíte si na co chcete prostě, peněz mají dost, některý lidi mají peněz dost, koupí si všecko, zahraniční dovolení, to my jsme neznali, ale byli jsme způsobem spokojení.
0: Františku, ano, jedna z podotázek na webu je, v jaké době byste chtěli žít, takže děkuju za tu odpověď, za to, že jste zavolal. To, co jste si prožili jako dítě, muselo být velmi těžké. O to víc vlastně teď můžeme být vděční, že tato doba pryč a že dnes můžeme žít v úplně jiných podmínkách. Jenom kéž by si to uvědomovala ta mladší generace, která už to zná jenom z vyprávění a nedokáže to možná tak pochopit a tak pojmout jako my, ale myslím si, že když o tom vyprávíte vy, když o tom vypráví naše rodiny, pedagogové, takže alespoň co nejvíce jim tu dobu přiblížit, aby věděli, jak se mají dobře.
1: Přesně, ano, přesně tak.
0: Děkuju, že jste si s námi povídal. Bylo to k zamyšlení a řekl jste hodně silné myšlenky. Ať se vám daří a posílám kapelu Elán Člověčina. Zajímavá písnička.
1: Ať se mají dobře, já jim to přeju. Mějte se moc hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná existuje člověk, od kterém jste si už mnohokrát v životě řekli, tohle bych chtěl jednou zažít jako on. Dnes vám tu možnost alespoň v představách dáváme. Koho si vybere paní Anička, to se dozvíme právě teď. Vítejte v Noční lince.
1: Já vás všechny zdravím, přeju krásnou noc a paní Jiřince vzkazují, že knížek mám na čtení hory a hory a že už jsem jich taky za těch 21 roků docela dost přečetla a čtu dále. A tu, teď jdu k tomu tématu. Jaruško, já bych chtěla být ženou, která umí perfektně hrát na klavír.
0: Mm-hmm. Já teď přemýšlím, jestli mám jako typovat nějakou hudební osobnost, nebo jestli to myslíte obecně.
1: No já nechci být mužem, ale chtěla bych umět třeba hrát tak jak Petr Malásek.
0: Jste na to šla oklikou, abychom se k němu dostali. No a zkoušela jste to někdy? Měli jste doma klavír, piano?
1: Ne, neměli, ale zkoušela jsem to na klavír, když jsem byla holčička a mně se to líbilo, jenomže nebyly na to prostředky a nebylo na to... Spíš mi maminka řekla, že na to nemá a že pro takovou venkovskou holčinu se to nehodí a stejně bych u toho nevydržela. A já si myslím, že bych u toho vydržela.
0: Aničko, s dovolením vám skočím do řeči. Měla jste talent, nebo máte talent, si myslíte? Myslíte, že jste ho zahodila?
1: Já nevím, já jsem tak dlouho to neskoušela. Jo, prstama, tak jsem s prstama jsem cvičila jakoby na to na prázdno, ale u toho to bylo jenom kratičkou dobu. Ve škole, ve třídě jsme měli klavír, tak pár těch úhozů na ten klavír se mi podařilo, ale to by samozřejmě muselo být od začátku a být v tom trošku vypracovaná. To bych si přála, být v tom trošku vypracovaná. Já jsem si před lety chtěla koupit takovou to elektronický pianino, jak to tam navolíte a hrajete. No ale pak jsem z toho sešla. Takže...
0: Aničko, ale tak to je škoda. Tak se ještě vraťte k tomu snu.
1: To už nemá cenu, Jaruško. To už ta hlava není tak bystrá, já bych potřebovala poradit v mnoha věcech na počítači a už se toho bojím, že to nezvládnu na tom počítači. Mě tam naskakujou nějaký, že bych si měla zálohovat nějaký ty, nastavit nějaký nový aplikace a pořád to odkládám. Vždycky říkám, ty mě nezlob a nech mě sklíduj.
0: A hrála jste na nějaký jiný hudební nástroj?
1: Ne, nehrála.
0: Že to vás minulo?
1: To mě minulo. Já jsem byla taková 10 roku, tak mě to tak nějak zajímalo. 10 roku. No, ale bohužel na to nebylo ani čas, ani peníze. Takže jsem to zavrhla. A taky jeden čas jsem četla, nebo poslouchala audioknihu ty James Goodellové, jak se starala o ty opičky v Africe, o ty gorily. Mm-hmm. A tak to by se mě taky, to jsem nad tím přemýšlela, že by se mi to taky

0: vlastně vůbec domů nenosí.
1: Pro něho je to práce, ale asi mu už zevšedněla. Ale jo, když se ho zeptám, tak mi ledas co řekne, ale on je spíš takový introvert, takže on tu práci má jenom pro sebe a má to tam taky zodpovědný, protože on někdy přijede a moc času nemá, protože mu pořád zvoní telefon, pořád někdo po něm něco chce a to takže někdy není čas, no.
0: Ono to je povolání, ve kterém asi žádné dva dny nejsou úplně stejné, protože zvířátka se zkrátka podle diáře neřídí a věřím, že je v té práci zoologa kus kouzla, no tak to věřím, že je práce, která vylákala mnoho lidí a nedivím se, že i vás by malinko lákalo nahlédnout do toho světa, ve vašem případě teda goril. Aničko, tak děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku.
1: Já bych jim možná těm gorilám hrála na klavír, no, kdyby to šlo.
0: Možná.
1: Teda. Možná. A té paní Jiřince vzkazuju, že ať si se mnou nedělá starosti chuděra. Já už mám přečtených tolik knih načtených nebo naposlechnutých tolik knih, že už mě nemají v té knihovně Karla Emanuela Macana v Praze co posílat. Už mě posílají takový, který mě moc to nebaví. Budu s nima teďka volat. Mám knížky poslaný a budu s nima volat, jak se mám zařídit, jestli to mám si vždycky nějakou knihu vyhlédnout, nebo to. To už je mimo
0: Dobře.
1: Téma.
0: Ano, Aničko, tak děkuju ještě jednou. Já jsem teď jenom přemýšlela, co by chtěli gorily po vaší první skladbě, jestli by žádali přídavek anebo banán. Tak to.
1: Nám spadla. No.
0: Krásnou noc přejeme.
1: Jo, mějte se taky moc hezky.

Noční linka pokračuje. Máme 41 minut po půlnoci, já otevírám web Noční linky. Dobrý večer, téma se zdá být dobré. Budu poslouchat, koho si posluchači vybírají. Když na jediný den, tak bych se chtěla převtělit nebo alespoň setkat se svým dědečkem, se kterým jsme se minuli o 4 měsíce. On zemřel a já jsem se za ty 4 měsíce narodila. Přitom čím jsem starší, zjišťuji, kolik toho máme společného. Prostě to jsou geny. Hlavně jsem hodně podobná do jeho rodiny postavou a podobou v obličeji. Povahově jsem přímá, otevřená, maminka mi potvrdila, že on byl takový. Měl vztah ke vzdělání, přitom byl havíř, protože se narodil jako druhý ze 7 dětí a tak ti 2 nejstarší chlapci museli jít pracovat na šachtě, aby mohli uživit rodinu. Další mladší sourozenci mohli jít studovat a z těch 7 dětí 3 pak pracovali jako učitelé. Dědeček také bojoval v legích v Rusku. Tehdy byl naverbován do rakousko-uherského vojska a byl 7 let na vojně, byl vysláni na východní frontu. Občas babička mluvila o tom, jak vzpomínal o bojích na magistrále a pamatovala si město Omsk. Občas se mi vybaví jeho výrok: komunismus obejde svět, ale nezvítězí. Zkrátka mám pocit, že s tímto dědou bych asi hodně měla co říct a lituji, že nám to setkání osud nedopřál. Jana. Jani, děkujeme za vzkaz a volejte i vy ostatní, přidejte se k nám. Představte si, že ráno otevřete oči a zjistíte, že nejste sami sebou. Kým byste chtěli být, kdybyste si tentokrát mohli sami vybrat?

0: Až do posledních tónů Žalman a spol. Za 14 minut bude 1 hodina, ještě před sebou máme jeden příspěvek. Přichází s ním paní Petra, která volá z Krkonoš. Zdravím vás, paní Petro. Slyšíme se? Tak paní Petro, já teda přesně vím, o kom jste chtěla vyprávět, tak zkuste zavolat znovu, já zatím přečtu jeden krátký text z webu Noční linky, tam píše Pavel. Přeji všem posluchačům krásný pozdní večer. Já bych možná chtěl vidět očima člověka, který nemá oční vadu, což znamená, že bych mohl vlastně posoudit, co vlastně všechno vidím, nevidím, jak ostře lidé vidí, kteří vidí normálně, a mohl bych tak posoudit, co všechno je možné vidět a jak to asi vypadá, když se lidi dívají na mě, když třeba já nevidím, že už mám nějakou šmouhu na kalhotech a že by potřebovali vybrat a podobně. Když ještě žil bratr, tak jsme si říkali tolikrát třeba podle jmenovky tabule, kde byla napsaný název vesnice, a on říkal, od kdy už to vidí ten nápis, a já jsem se k tomu přibližoval a pak jsem řekl, od kdy už to přečtu, od kdy to nepřečtu, a tak jsme vlastně zjišťovali rozdíl mezi tím, jak vidíme. Zase na druhou stranu nevím, jestli by bylo úplně dobré se to všechno dozvědět, protože by to možná potom bolelo. Tak Pavle, děkujeme, že jste s námi teď vysílal. Pojďme se podívat, kdo se nám dovolal na 731 800 900. Tady je Jarka. Haló? Tak vidím, že tam někdo je, ale nedaří se nám propojit do vysílání. Tak dám vám ještě pár sekund, zkusíme další telefonní linku, jestli mezi tím bude rozdíl a jestli nám budete moci odpovídat na dnešní otázku. Koho byste si vybrali, kdybyste si mohli s někým prohodit životní roli? V čí kůži byste chtěli být? Tak vítám dalšího posluchače. Haló, haló.
1: Ano, dobrý večer. Můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Já volám ze Staré Boleslavy, volám po několikáté, ale asi jsem byla mimo signál, tak teďka vás jdu do zahrady.
0: Teď nás to trošku zlobilo, všechny ty telefony. Jak se jmenujete?
1: Já se jmenuju Jaroslava, teď vlastně a to jméno příjmení asi nechci.
0: Ne, to není potřeba. Už jsme ve vysílání a můžete mluvit k tématu.
1: Tak já bych jenom se chtěla jako k tomu tématu, do kterého se převtělit na jeden den, bych chtěla do pana Punčucháře a pana Vodochodskýho, protože jsem byla na tu poslední sobotu měsíci v Kostelci nad Ohří na tom festivalu a oni byli teda úžasní. Takže to bych chtěla, tohleto. Aspoň jednou prostě nějaký mysli.
0: Takže byste všechno chtěla být v roli českých šéfkuchařů?
1: No, těch dvou pánů, který vlastně o tom mluví tak jako báječně, že člověk má i prostě chuť jenom to, co oni říkají, že jo?
0: Ano. To jsem přesně chtěla říct, že já bych nepotřebovala být v jejich kůži. Já bych potřebovala
1: ne,
0: někdy
1: ne, jejich kůži určitě ne. Pan Vodochodky tam měl kolem sebe tolik žen, který vlastně se s ním chtěli fotit, a já jsem tam jako stála a koukala jsem na něj a říkám si, úplně jsem viděla, jak on vždycky říká o tom bůčku a o těch věcech. Ale jako v tomhle tom, co on jako říkají, tyhle ty páni, to bych jako jednou třeba jakoby nějakým snu nebo něco, to bych jako chtěla. Tak to je asi všechno.
0: Děkujeme, že jste se
1: A jinak
0: volala.
1: Mám hrozně tu linku, mám hrozně ráda. Já tady sedím vždycky jako venku na terase, dokud to jde, a poslouchám skoro každou chvíli. A tak jako je to příjemný a hlavně já miluji tyhle ty, jakože mě je 66, ale tyhle ty lidi, kteří tam jsou, ty osmdesátníci, a jak tam říkají ty příběhy, tak to prostě já to zbožňuji úplně. nevím, no.
0: My
1: tak to mám ráda.
0: Moc rádi, že jste jednou z těch, která se zapojuje, že aktivně voláte, protože právě od toho je noční linka. Bez vás by to nešlo.
1: Ano.
0: Děkujeme a opatrujte se
1: naslyšenou. Tak jo, dobrou noc.
0: Tak to byla paní Jaroslava, my jsme u konce. Dnes jsme se mohli alespoň v představách vžít do rolí někoho, koho máme rádi, být někým slavným, podívat se do jiné doby, vzlétnout do vesmíru, usednout ke klavíru nebo se třeba starat o gorily. A ukázalo se, že vaše fantazie opravdu žádné hranice nemá. Děkuji všem, kteří jste zavolali, podělili se o své přání, vzpomínky a děkuji také vám, kteří jste jen poslouchali. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barbuříková, přeji klidnou noc, ať se vám ráno dobře spí a ráno, ať jste rádi sami sebou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří si proto naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, po každé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sípění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kina k šandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se, Paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Ote Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. Přes rozhlas jednoho dne, to, že jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti, děti tam píšou a redakce jim musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě o ta Janečku, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, že jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká teda pro mě, zatímco pro tu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte. Normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje francouzsky, v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tom to hezký. A nejhezčí se to ne jmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše Vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo jak se ty
2: ano, vol, penso, vol. No já, když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijede natáčet rozhlas, viď?
2: Na to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na Mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nevím.
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Takže já nevím, co to je. To vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To sluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že, já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No mě vždycky, ano, to si uvědomuji, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když...
2: No přinese si harmoniku. Ono to mi hraje, no. A já podlehnu. Kouzelným tónu jeho.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli na Kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale,
1: ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? A bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, četl jsem jí po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já byl na to chvíli
2: pišný. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu, já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, nahradí, doplní se hudbou a tak to běží dál a najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem si text, té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a ty jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, Čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednu chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze, já nevím, co...
1: No tak to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom... No já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti. To.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, citovku
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Báže takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revy. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revyho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, neboť by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledá dají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nímž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

Pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo, Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů Slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskycoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal.

jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo. Ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Otajaneček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak vsugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já, člověče, nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, kterému docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal, ťobeťe, u nás je to jako v pekle. Jo. A měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takový byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali, v autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlídl, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla,
5: člověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
4: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupila, podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka,
5: haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli.
4: Rozumí. Já jsem říkal, a co je?
5: No, pojď se podívat.
4: Tak jsem vylez ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím.
5: Čověče, ty jezdíš jako sena. To je rychlost, jo.
4: A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že je to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebují vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem jít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl,
5: hele, ale to je prima, že my nekouříme.
4: Jo. Víte, František, na to se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal,
5: no samozřejmě, my máme zvířátka rádi.
4: Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal,
5: pane, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají.
4: Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal,
5: oni vzpomínají na vlast.
4: A já jsem říkal, no a jak to myslíš? On říkal,
5: no podívej se.
4: A teď řekl,
5: Stalingrad.
4: A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl,
5: Krupská.
4: A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povídá. Františko má,
5: no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se...
4: A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nepila vzpomínám.
6: Děkuju vám.
1: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého Jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
7: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frídek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

zblízka pohledět a pak po letmém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

A ač je očím do brechu, ústa se smějí. Když nad otázkou přemítám, proč nejsem tady ani tam, kde by